0: už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem, že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Náš host je Marek Eben. Já bych vám položil, jestli dovolíte, takovou otázku, tu nejbanálnější, jestli cestujete rád a pakliže jo, tak čím a kam?
2: Já cestuju rád čímkoliv. V podstatě vyzkoušel jsem všechny možné dopravní prostředky a nemůžu říct, že bych k některému měl averzi, necítím se moc jistě na koni. Ale jinak musím říct, že ani nemám takovou tu fobii z letadel, jako mají někteří mý kolegové, jako Martin Dejdar třeba, tak tím netrpím. Dokonce jsem absolvoval s Petrem Jirmusem kompletní akrobatickou sestavu v letadle a to byl velký zážitek.
3: S padákem nebo bez padáku?
2: Bez padáku, ono to je jedno. Při těch obratech, co se tam dělají, to je celkem jedno. Ale on vás tak jako uklidňuje, protože jediný moment, kdy jsem měl trošku nervy, když jsem vlezl do toho letadla, že oni to mají, on měl takovej tahák. Měl na té přístrojové desce takovýhle papírek, jako formát, když je půlka A4 je A5. Tak A5. A na té A5 jsem měl namalované, nakreslené rukou ty figury, které budeme provádět. A na to jsem se podíval a to se mi neudělalo moc dobře, když jsem je viděl. Ale pak to začalo a tam je půvabné, že on, jak je profesionál, tak vy máte nasazená sluchátka a on všechny ty věci komentuje. A komentuje to takovým nezúčastněným, klidným hlasem Richarda Honzoviče. Takže vy letíte a on řekne, tak teď půjdeme na souvrat, ubírám otáčky, ano, už to zvoní, a to, co zvoní, je ten alarm, že se řídíte k zemi, že už to nemá.
0: Já myslel umíráček, kde už slyší.
2: Ano, už to zvoní a teď říká, půjdeme přes pravé křídlo a 1, 2, 3. A to počítá ty obraty, to dělá při tom, jak prostě rotujete, tak on to takhle počítá. Takže i to se dá celkem v klidu zvládnout a jinak no, cestování mám rád, tohle bylo teda extrémní cestování.
0: To bylo něco
2: mezi životem a smrtí. Ale jak jsme si toho moc neužili za té totality, tak pak naopak se mně líbilo, že si to člověk může dovolit. My jsme měli docela štěstí, že jsme s divadlem si jezdili kus světa. A to je, řekl bych, extrémní cestování, když si představíte, kdo v tom divadle je.
0: No to by nás zajímalo, počkejte, to je téma.
2: No to je téma neuvěřitelné, tak mám o tom začít?
0: No určitě, spustit.
2: Já začnu. Tak v divadle je spousta různých exotů, tak Martin Dejdar, ten má fobii z těch letadel. Jan Jiráň má fobii z přírody. Ten se bojí jít do lesa, protože tam žijou zvířata a těch on se bojí. Takže s ním je třeba do jižní Afriky, to je velký zážitek. Jirka Lábus neumí žádný jazyk a všude se bez potíží domluví, čímž mě dohání k šílenství. Takže v jižní Africe v restauraci přijde servírka černá, a Jiří Lábus chtěl párátko a tak říkal, pojď sem broučku, protože všem servírkám v zahraničí říká broučku, pojď sem broučku, ona přišla a on říkal, broučku, dentist hák. A ona šla a okamžitě mu přinesla párátko. Tak proč já se učím výraz toothpick? Když Lábus řekne dentist hák a dostane to tež. Jo. V tom on má zvláštní dar. Ve Španělsku se rozhodl, to vás bude zajímat, že zkusí na trhu prodávat falzifikáty skic Gaudího a že je sám vytvoří. Ostatně Jiří Lábus velmi hezky kreslí, velmi pěkně.
3: Pro vysvětlení musíme říct, že Gaudí postavil v Barceloně ten vyhlasný neogotický chrám Sagrada Familia.
2: Ještě ho stále staví?
3: Ano.
2: Oni ho staví a budou ho stavit ještě asi snad 30 let, nebo kolik to proponují dlouho.
3: Ano, ano. No.
2: A tak šel do španělského papírnictví a prodavačce řekl Broučku, los ksichtos kreslíros. A obdržel čtvrtku. Takže to jsou extrémní situace. Jiří Lábus mě úplně zničil samozřejmě návštěvu mauzolea. Když jsme byli v Moskvě, já jsem byl poprvé v životě v Moskvě, tak říkali jsme si, že dětka musíme vidět. A já jsem čekal, že tam budou ty fronty, už tam žádné fronty nejsou. Tam jdete hned na řadu, no nicméně je tam takové pološero a teď tam stojí ti vojáci s těmi samopaly a já jsem byl docela zvědavý, protože jsem o tom tolik slyšel a neužil jsem si nic, protože za mnou šel Jiří Lábus a hned, když jsme tam vlezli, tak se na celou tu místnost srdcerivně rozplakal a smrkal do kapesníku a volal pačemu, pačemu. Takže pak jsme měli velký zážitek s Ypsilonkou, když jsme byli v Jižní Africe, tam bylo několik zážitků. Když nás vzala starostka hlavního města Pretorie na prohlídku Pretorie a to vypadalo tak, že jelo policejní auto, za ním jeli tři naše mikrobusy, za nimi jelo další policejní auto a za ním jeli tři obrněné transportéry, na kterých, což jsem si spočítal, bylo umístěno celkem 27 vojáků. A kdykoliv jsme opustili ty mikrobusy, tak s námi šli tak 4-5 samopalníků a radista. Kdyby bylo zapotřebí přivolat pomoc těch transportérů, aby nechodila celá ta jednotka. A to teda člověka přejde humor. A byla to úplně absurdní exkurze, protože ta starostka té Pretorie nám ukazovala vlastně ta předměstí. To, kde je to docela nebezpečný. A pak tam byly takové absurdní věci, jako že třeba nás zavezli k takové budově, která vypadala trošku jako kravín a předtím byla vysoká tráva, takový jako plevel, a v tom ležela keramická umyvadla. A ona říkala, tady děláme umyvadla. Tak byly tam umyvadla, tak jsme je viděli. A součástí téhleté exkurze byl taky neuvěřitelný jihoafrický raut, který spočíval v tom, že jsme vešli do toho kravína dovnitř. A to byla velikánská místnost, která byla úplně prázdná. A v čele té místnosti byly jenom takové tři stolky na železných nožkách. A na těch stolcích byly tři takové umělohmotné kýble. A u každého toho kýblu stál černoch. A teď my jsme přišli, jakože tam je občerstvení, tak jsme přišli a v těch kýblech byl takový jakoby zeleninový salát. V každém tom kýblu trošku jiný, ale nebyly k tomu talíře ani příbory. Takže vy jste takhle natáhli ruku a on vám sběračkou do té dlaně kydl ten salát a to jste z té dlaně takhle spořádali. A další absurdita, že Pretorie je hlavní město, že jo? A na hlavním náměstí je hned proti radnici je divadlo. A oni, že nám ukážou to divadlo. A když jsme tam šli, tak mě přišlo zvláštní, že na tom divadle, na tom hlavním vchodu byl masivní řetěz a velký zámek. A ten chlapík, co nás prováděl, odemknul ten zámek, sundal ten řetěz a teď my jsme vlezli dovnitř a bylo to takový divadlo jako lehce neoklasicistní, jako kdyby člověk přišel do trošku menšího Rudolfína, kde ale tak 40 let nikdo nebyl. A bylo tam příšeří, A my jsme stoupali po takových mramorových schodech, všude prach a špína a velké nástěnné malby, které byly úplně zašlé, a oni nás vedli na balkon do foaje a z toho foaje my jsme vstoupili na ten balkon. A já jsem se podíval dolů, jako do prostoru toho parteru a toho jeviště. A tam nebyly ani sedadla, ani kulisy, nic takového, ale bylo tam parkoviště. Tam parkovala auta. No nic podobného jsem v životě neviděl. V Jižní Africe není mnoho takových památek.
3: My když jsme byli v roce 65 s Černým divadlem v Havaně a na Kubě, tak to mě připomnělo ten sugestivní obraz těch belíků s tím salátem. My jsme tam přijeli v den vánočních svátků a měli jsme absolvovat štědrovečerní večeři. To by byla kapitola sama pro sebe, ale potom, když přišli na řadu ořechy vlašský, tak nikdo z nás je nedokázal rozlousknout. Představte si, že ten Kubánec, ten dobrý občan této země, přicházel ke každému z nás, bral nám ten ořech, v zubech ho rozkous a obřadně nám ho podal. A co teď?
0: Ještě jste ale na tom byli asi líp než Hanzelka a Zikmund, inženýři, dva známí, kteří v Africe, v tom jednom jejich filmu, který tam točili, tam jim nabídli takovou bílou kaši, kterou ty africké ženy v té vesnici připravovaly tak, že něco rozkousali vždycky a pak to vyplivli se s těma slinama do té misky a tak, a když byla plná, tak jim to nabídli.
2: To je strašné.
0: To bych se poblil normálně.
2: Nám dali v Africe stromové červy, což kdyby mě to neřekli, tak bych myslel, že jsou to křupky. Vypadalo to úplně stejně, akorát, že to bylo tmavé a chutnalo to velmi podobně.
0: A vy jste to jedl?
2: Jo, to já jsem zvědavý.
0: On jedl stromové červy?
2: Ano, stromové červy jsem jedl. Doporučuju proteiny.

řády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak.

cesty roste kapratí. Zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem.

0: Pojďme se bavit chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu. Chtěl jste od jak živa být tím, čím jste, nebo jste měl jiné cíle jako dítě? Byl jste dítě, že jo?
1: Byl.
0: Původně.
1: Původně, jo.
0: No tak, jestli jste si říkal už tenkrát, já budu jednou moderátorem v televizi, ne.
1: No až takhle jsem si to nepředstavoval, ale že bych dělal něco takového podobného, to jsem si představoval, protože jsem se na nic jiného nehodil. Já jsem věděl už na základce, že si musím vybrat nějakou školu, kde nebude matematika, fyzika, chemie. A to se na konzervatoři neučilo. Takže pro mě to byla ideální volba. A už jsem jako kluk chodil k Dismanovi do souboru rozhlasového, takže jsem s tím měl trošku nějaké zkušenosti, což byla ostatně krásná doba. A tak to nějak vyplynulo. Navíc na té konzervatoři to bylo oddělení hudebně dramatické, takže se tam učila i ta muzika. A to bylo přesně to, co mě vyhovovalo. Ten účel byl vychovat činoherce, kteří budou schopni zaspívat něco.
0: Takže vaše životní dráha byla celkem přímá,
1: docela, jo?
0: Neklikatá.
1: Pak jsou ty životní náhody různé. Jakože například pravděpodobně bych tak moc nemoderoval, kdybych nebyl na vojně. Ale já byl v Auzu a tehdy tam jeden program armádní režíroval Ivo Paukert. A ten mi už tehdy nabídl, jestli si nechci napsat scénář na to. A to já jsem byl rád, protože ty scénáře, které vám napsal armádní umělecký soubor, to bylo opravdu neúplně šťastné, řekl bych. A navíc ještě my jsme jako moderátoři, ti, co byli jako konferenciéři, se tomu tehdy říkalo v Auzu, tak my jsme měli takovou uniformu, které se říkalo extrovka. A byla to jakoby parádnější uniforma, která tady na těch výložkách neměla žádnou hodnost, ale měla tam takovou jakoby placičku, na které stálo Aus. Jenomže ten voják, ten to samozřejmě neidentifikoval z páté řady a domníval se, že jsme majoři. Takže ta nenávist byla veliká těch vojínů základní služby. A tak to já jsem byl rád, že si to můžu napsat sám, protože první, čeho jsem se zbavil, byla ta uniforma. To jsem si hned nadělil kostým a v tom jsem to dělal a tím pádem jsem měl klid a voják to vydejchal. No a Ivo Paukert si tuhle zkušenost, co jsme spolu udělali, pamatoval a vlastně o 10 let později mi nabídl moderování TT a to byl určitě takový zlom v tom mém životě.
0: Takže vaše cesta byla rovná. Moje byla velice křivolaká od toho, že jsem chtěl být původně francouzským legionářem a letcem, potom chemikem ke kreslenému filmu jsem chtěl, pak jsem dělal propagačního grafika, no a nakonec jsem skončil u divadla.
1: No já jsem věděl samozřejmě z rodiny, že nechci být koncertní pianista, to jsem věděl hned. Chtěl jsem být chvilku rockový kytarista, to mě přišlo jednodušší. Ono to teda není. A to jsem zjistil až na stará kolena, když jsem viděl, jak cvičí ti rockoví kytaristi. Ale koncertní pianista, to je něco strašného. Já jsem to viděl zblízka, protože jak táta, tak vlastně strýc Ilja Hurník, když měli před koncertem, zejména v případě Ilji Hurníka, tam to bylo dramatičtější, protože táta tehdy nehrál, že by hrál solové recitály v Rudolfinu. To Ilja Hurník hrál a vím, jaké měl stavy předtím. A jsou samozřejmě místa v těch skladbách, která se dost dobře nedají nacvičit. Vy můžete jenom snížit pravděpodobnost kiksu, ale jistotu nemáte. Třeba když jsou oktávové skoky, no tak to je prostě někdy to, jak by řekli naši fotbaloví reprezentanti, buď to tam spadne, nebo to tam nespadne. A nezřídka to tam taky nespadne. Takže ty stavy psychické, když jsem viděl těch profesionálů, tak jsem si říkal, no tohle teda nikdy, koncertní klavirista nikdy. To mně přišlo to herectví daleko snazší. Protože když zapomenete text, tak uděláte dramatickou pauzu, nebo to přebere ten kolega a vždycky se z toho nějak dostanete, ale když máte v okno v Bachově fúze, tak už se nenajdete nikdy. To je strašná představa.
0: Třeba jazzový zpěvák je ve výhodě, když zapomene text, takže my máme sket. Když měsíc rozlije světlo své po kraji, bože, jak je to dále. A vypadá to jako, že je to na schvál, že jo? Herec už je na tom trochu hůř. Herec už nemůže, když on řekl třeba, proč jsi mě opustil, tak nemůže říct šabran uba uba.
1: Ty psilonce by to šlo.
0: Jo, tak nebo. Herec může dosadit náhradní větu jako takovou, že proč jsi mě opustil, neví, no. Tak řekne, co je ti do toho.
1: Může, ale někteří kolegové to pojednávají nehorázně. Pamatuju si, že po revoluci měl Honza Šmíd takový rozmach, že budeme jako hrát taky v Praze představení anglicky. Že prostě teď sem pojedou ty cizinci a ty, že nás uvidí a že tím pádem Ypsilonka prorazí definitivně do světa. Což se samozřejmě nikdy nestalo. Nastudovali jsme představení Mozart v Praze, které jsme hráli, kdo teda jakž tak šuměl, tak v angličtině, a ti, co neuměli, to tak různě lepili, někdo mluvil taky francouzsky a někdo německy. Byl to takový bizarní útvar a Olda Kaiser měl po celém zákulisí rozmístěné veliké plachty papírové, na kterých měl napsané ty anglické věty. A při jednom představení jsme spolu měli takový malý dialog a já jsem stál jakoby zády k portálu a Olda stál čelem do toho portálu. A najednou vidím, že on při tom dialogu se nedívá na mě, ale upírá ten zrak do toho portálu a pak jsem viděl, jak ty oči vyhasly. A pak se podíval zpátky na mě a řekl, někdo mi zatáhl hadr. Prostě tu šálu tam někdo zatáhl, on měl zatím tu plachtu s tím textem a ten už nikdy nepřišel.
0: No, my jsme taky měli jedno anglické představení, tedy původně jsme ho udělali pro naše zahraniční zájezdy. Ve Finsku měla premiéru naše revue, která se jmenovala Second Hand Show. U nás potom jsme to udělali česky jako Vetešník, ale když už jsme to uměli anglicky, tak jsme si řekli, zkusíme to jednou zahrát v Praze anglicky. Obeslali jsme ambasády a různé instituce. No a přišli tam diváci a my jsme to tady hráli anglicky. Tam byl jeden takový mladík, který seděl ve druhé řadě a neskutečně se smál a pořád tleskal a byl takový nabuzený. A když jsme vycházeli, tak on tam čekal u zadního vchodu a požádal Jitku Molavcovou o ruku. Říkal, že je ochotnej si jí vzít okamžitě, jestli by si ho vzala. A poslední tedy anglický slovo, který tam padlo, tak Jitka se na ní podívala a řekla next time.
1: My, když jsme jeli s prodanou nevěstou do Finska, tak Honza Šmíd se rozhodl, že některé zásadní věty z toho představení budeme říkat finsky. A že prostě každý herec, že má určité zásadní věty a ty, že se teda naučí finsky. A byl nám přidělen tlumočník, vlastně tlumočnice Bohunka Seniusová, a ta s každým z nás nastudovala ty zásadní věty. Problém byl v tom, že my jsme nevěděli, které věty toho partnera považuje Šmíd za zásadní. Takže když se to začalo hrát, tak ta herecká paměť samozřejmě pracuje tak, že vy, když slyšíte tu repliku toho partnera, tak víte, co na ní máte říct potom. Nikoli ovšem, když vyřeknete českou větu a ta příští věta partnera je podle Šmídova mínění zásadní a z něho vyleze něco, co se nepodobá žádné řeči světové a vy vůbec nevíte, co má následovat potom. To bylo velmi zábavné představení a já si ještě některé věty svoje zásadní pamatuju, jako například Tarvicen raha, vůden parin péste, sajsin tuskin půljakán.
2: To je skvělý, když tady padlo jméno Honzy Šmita, my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu, to se psal rok tak 57. Vždycky jsme nastoupovali ráno v Rudolfínu a buď jsme měli teorii v Rudolfínu přímo nahoře v podkroví, anebo jsme jeli na cvičák na Bílou horu a když už jsme toho měli dost a ty povely majora našeho Šrauta byli pořád takový jako dotíravější, pořád tak někdo řekl, a vojna oblbuje lidi. A Šraut se zarazil, říkal, kdo to řekl? A Honza Šmíd řekl, Balzak. Major Šraut řekl, vojín Balzak vystoupí z rady.
0: Já jsem jednou hrál ve Francii, v Paříži jsme hráli v tom Divadle národů v Odeonu. My jsme měli takovou scénku, Hamlet se to jmenovalo, bylo to asi takový půlhodinová zkratka Hamleta po semaforsku. Nebyla to parodie, to se nedá říct, ale taková jako semaforská, poetická varianta na Hamleta. A já jsem se to celý naučil francouzsky, ale ve francouzštině jsem nevěděl nic. Čtvrt roku mě nějaká francouzská dáma v Praze učila, jako hudbu jsem se to učil. Pamatuju si, že v den premiéry jsem dostal od Jiřího Šlitra z Kanady telegram takový povzbudivej, kde stálo: přeji ti, aby tvůj neúspěch v Paříži byl co nejmenší. No a teď takhle povzbuzen jsem šel na to představení a než jsem vystoupil na scénu, tak tam přišel ke mně takový zvláštní mladý muž, který mě furt ošmatával a říkal: très joli, a všechno se mu líbilo na mě a říkal: na vás se přišel podívat Jean-Louis Barrault, což byl evropský Hamlet number one, že jo? A já jsem tam měl s tím svým Hamletem před ním vystupovat, tak to mě dodalo. A teď jsem věděl jednu věc, že když mě vypadne jediný slovo, tak vůbec nevím, co to bylo za slovo, které mě vypadlo a co má následovat. A tak. Takže bylo to neskutečný. Já jsem přišel asi tak o 3 roky života během toho vystoupení, ale fakt je, že jsem to neskazil. Já si dovolím něco zaspívat. Tentokrát budu zpívat z listu, poněvadž vám zaspívám písničku ze hry, která bude mít premiéru v září. Je to naše Lysistráta.

0: Skladem takovou otázku každému, tu nejobligádnější, jaký tři předměty by si vzal na ostrov? Znáte to? Každýho jsme zatím přivedli do rozpaku.
1: No jo, no, je tam něco na tom ostrově? Jako voda třeba?
0: Jo, voda tam, chlast tam bude nějaký.
1: Voda tam je?
0: No jo, to víte, že jo.
1: Nějaký
0: tak byste si vzal
1: plody
0: skleničku,
1: taky, jo?
0: Ne?
1: Jako, no ne, je nutno tam ty životně důležité potřeby, no, tam jsou, jo. Že jo.
0: Ano, ano, to jsou na... jako Robinson, představte si Robinson.
1: No knihu.
0: To si bere každý, to je zajímavé.
1: Knihu, jo, no.
0: Nebyl by lepší rovnou knihovnu?
1: Ne, když si vezmete Bibli, tak ji můžete číst furt.
0: To je pravda.
1: To je výhoda.
0: To je pravda.
1: To je výhoda a ta vám vydrží. A myslím si, že i po mnoha letech na tom ostrově ještě nebudete vědět pořád.
0: No, že, to s vámi naprosto no, souhlasím, ano.
1: Protože to musí je výživná kniha, že jo? No. A ona už žádná výživnější asi není. Jak říkal Arnošt Lustý, když si stěžoval u ministra kultury nebo čeho v Izraeli, když byl v kibucu, že mu tam nechtějí tisknout ty knížky jeho. A ten ministr mu říkal, no to víte, pane Lustigu, my jsme tady napsali jednu knížku před 2000 lety a od té doby nikdo nic jiného nečte. Vysvětloval problémy knižního trhu v Izraeli.
0: Tomu se říká bestseller.
1: No, tak to bych si vzal. A teda týká se to věcí, jo? Ne, že by si tam člověk mohl někoho vzít.
0: Klidně i někoho bych si tam vzal.
1: No, tak se ženou bychom jeli.
0: No, že byste jo, si měli s kým povídat. A nebo že byste mohl tu Bibli někomu no, taky přečítat.
1: No to taky, mohli bychom se o to hádat, to by taky nebylo špatný. Ovšem, kdybych vzal ženu, tak žena by chtěla psa. Když o tom přemýšlím, to je dobrá kombinace. Mít tam ženu, psa a Bibli, no, to už vám docela stačí. A ještě teda čtvrtá, ještě bych teda taky si tam...
0: Výjimečně čtvrtou.
1: Výjimečně? No. Já bych si vzal ještě takovou sedmičku železo.
0: Sedmičku železo? Co to je?
1: To je taková šikovná golfová hůl, jo. Sedmička železo. S tím můžete hrát takový ty středně dlouhý rány, dá se s tím i čipovat a zase, když by člověk byl na tom ostrově, tak to už si dovedu představit, že by se tam nějaká jamka dala udělat. Míček si z něčeho uděláte, ale ta hůl teda...
0: No, taky se tím dá klepnout i nějaký zvířátko, když je hlad.
1: Dá se, no, zdali, to víte, že jo.
0: Já myslím, že nakonec byste jí používal hlavně na to.
1: No.
0: Když jsme mluvili o životní pouti, vaše životní pouť tedy skončila jednak u divadla, jednak u televize, u této branži, která je i mně blízká, tak samozřejmě taky občas přecházejí na přetřes takzvané veselé historky z natáčení.
1: No mám bizarní příběh, když jsem nastupoval do svého prvního angažmá, což bylo v Karlových Varech, tak já jsem předtím v těch Varech byl jenom jednou. A nastupoval jsem 3. ledna, jel jsem na autobusové nádraží, říkal jsem, jak se dostanu k divadlu, oni říkali jedničku autobusem, tak jsem se do jedničky autobusu, jel jsem k divadlu, teď jsem vylez a teď jsem se do toho divadla nemohl dostat. Všecky dveře byly zamčené a jenom tam jako v takovém zvýšeném přízemí, tam byla taková jako balustrádička a tam bylo jedno okno a to svítilo. Ale šlo se tam dostat jenom, že člověk po té balustrádě tak trošku šplhal. A já jsem si tehdy říkal, to je dobrý, to bude do hereckých pamětí jednou, jako ta trnitá cesta k tomu umění, jak to ten život člověku přihraje, tak jsem postavil kufr do sněhu a teď jsem takhle po té balustrádě, až jsem přišel k tomu oknu, a ten jsem zaklepal na to okno. A teď to okno se otevřelo, tam stála taková dáma udivená. A já jí říkám, dobrý den, já jsem Eben a já tady nastupuju do angažmá. A ona říkala, no to je hezký, ale my jsme lázně. Protože, jak to znáte ve Varech, že jo, lázně jedna a divadlo, dílo to stejného architekta a...
0: Není to tak daleko od sebe.
1: Není to daleko od sebe, je to přesně, prostě snadno se spletete. Tak takhle to začalo, hned omylem.
0: Já jsem zažil taky jednu takovou zvláštní věc a sice možná, že mě pak pomůžete identifikovat ten zámek, na kterým se mi to stalo, poněvadž to jméno už jsem zapomněl. Měl jsem někde představení a na zámku se konal raut a já jsem tam byl pozván. Já radši, když nemusím, tak nejdu, ale slušnost mě velela, abych šel. Ale ten zámek nebyl přímo v tom městě, kde jsme hráli, ale říkal, autem tam budete za 20 minut. No já jsem vyjel, našel jsem si ho na mapě, kde je ten zámek, ale říkal jsem si, pozor, to mně připadá, že je dál. No ale jel jsem hodinu a pořád jsem nebyl u zámku a pak jsem přijel konečně k zámku, tam byla tma, tam nikdo nebyl. Pak jsem zjistil, že jsou dva zámky stejného jména. A já jsem jel k tomu druhýmu. A teď jsem tam v noci šmátral, tam zhasnuto všade. No tak potom tam se vyskytl jeden člověk, ten říkal, no tak jestli to nebyl ten druhý. A do dneška si nemůžu vzpomenout, co to byl prostě za zámek.
1: Jo, to je i na mě hodně komplikované. A že jsme jich teda pár navštívili.
0: Jak nejsem na to cestování vysazený, tak já dělám samý omily. Jednou jsme měli hrát v Kouřimě a já jsem přijel do Hulína.
1: Mě připomíná nádherný příběh, který mě vykládali muzikanti na Stardance z kapely, že jeden z nich měl nějaké angažmá, já nevím, s jakým to popovým zpěvákem v Německu, pravděpodobně s Karlem Gottem. A ti muzikanti v nějakém autě jeli a hledali nějaké město u Bochumy, spleť, městeček, nevěděli, přijeli do malého města. A ten řidič, že se zeptá, jo. A tak zastavil u chodníku a sundal okýnko a prvnímu chlapíkovi, který šel okolo, říkal Fahre ich gut? Hned si uvědomil absurditu té otázky a řekl, já ich fahre gut? A zase stáhnul to okýnko a odjel.
2: Připomnělo jednou naší situaci, když jsme s Černým divadlem přijeli někam do obrovského, myslím, že to byl Frankfurt nebo Düsseldorf, kde jsou ty monumentální jeviště rozdělené na ty kvadranty, to je točící scéna, že jo, a my jsme dohráli, protože jsme měli druhý den vystupovat někde jinde, tak jsme už byli nasednutí v autobuse a náš šofér nikde. My jsme tam hráli na jednom z těch kvadrantů, tam bylo Schwarzestátr a Ausprák měl vyhraženou teda jednu část jeviště a teďko si říkáme, no tak půl hodiny čekáme, šofér nejde. Najednou někdo měl spásný nápad, podíváme se do divadla, no jak ho v divadle budeme hledat. A tam jsme najednou si uvědomili, že když jsme tam jako procházeli tím zákulisím, že tam byl nainstalovaný jakýsi zarostlej zámek, Šípková růženka se tam hrála, ten zámek byl porostlej růžemi a tam byl nádherný baldachín postele a v tom chrápal náš šofér.

ty dveře dneska tůze dobře uzamčeny. Lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům. Cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě. Říká ich líbe dych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. A nebo drahá, když je to dubovaný. A nebo něžná, když je to dubovaný. A nebo sladká.

0: potom se tady mluvívá taky často o humoru. Já jsem přesvědčený o tom, že k humoru máte kladný vztah. Že?
1: Já mám rád laskavý humor, ale taky mám rád černý humor. Obojí mě baví. Laskavý humor, jako má třeba Saroyan, tak to mě těší moc. A černý humor, jako mají třeba tvůrci seriálu South Park. To je teda neuvěřitelná snůška vulgarit. Z níž nemohl bych vám reprodukovat ani větu asi z toho tady v rozhlase. Ale v televizi se to vysílá. A
0: to má jiné parametry.
1: Ale to je vám opravdu vtipný. Já moc prudérně nejsem. Já nevím, kdo vymyslel legendu, že Ben nikdy neřekne žádnou vulgaritu. To je velký omyl.
2: Já jsem si vzpomněl, jaký krásný humorný příběhy píše Život sám. Byly doby, jestli si vzpomínáte, kdy byl v oběhu šňupací tabák. To bylo například výstavní ústředí, který instalovalo tenkrát v době totality třeba přehlídky avantgardního umění tenkrát, že pokrokového umění, socialistický realismus, angažovaného umění výzdárně Pražského hradu, tak tam šňupali všichni. A projevovali se tak, že měli všichni začernalý nosy a prostě oni tomu říkali, hele, šňupni si, to tě protáhne zobák. To je důležitý, toto konstatování. Šňupni si, to tě protáhne zobák. A stalo se, že když byla výstava nainstalovaná výzdárně Pražského hradu, tak se ohlásil soudruh prezident Gustáv Husák, že tu výstavu jako předkolo navštíví a podívá se, jako že ty umělci současní jak si vytváří takový ty angažované umění, a teďko on tam stálo to celý výstavní ústředí nastoupený a vítají hlavu státu, a teďko on říkal, no sudruhovi, a to je opravdu pekné, to opravdu vám musím pochválit, a od čeho máte takový zčernalý nosy? A jeden takový snaživý hošík říkal upřímně, no sudruhu prezidente, my totiž tady šňupeme šňupací tabák, to byste měli zkusit, to by vám tak pěkně protáhlo zobák. Prostě zvláštní soudruh prezident Husák, že jo?
0: No, s tím černým humorem to mě teď napadla taková, jak ten jeden člověk potká kamaráda, ten mu říká, nás dneska potkala hrozná věc. Dvě pohromy na jednu rodinu je trošičku moc. On říká, no a co? On říká, no tak dneska ráno mě zemřela matka. On říká, no tak to je smutný. A co ještě se stalo? No představ si, že za hodinu mě volá brácha, že je mu taky.
1: Ten by ještě šel, ale jak sedí ten chlap před tím operačním sálem, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, pak vyjde chirurg a říká, pane Novotný, nemám pro vás dobrý zprávy. Vaši ženu jsme teda zachránili, ale ty následky jsou fatální, bude prostě ochrnutá, pravděpodobně nebude moc mluvit, taky mám nějakou dechovou nedostatečnost, tak vám dáme domů takový ten dechací přístroj, tu se naučíte obsluhovat, tam se jenom mění ty filtry a tak. A ten chlap tam se děje úplně zničený a říká, pane doktor, no co já budu dělat, co já budu dělat? A doktor říká, dělám si srandu, umřela.
0: Přijde lékař do mladý LF do nemocnice a ten lékař mu říká, amputujte tady pacientovi levou nohu. Tak on řeše a on mu říká, levou. Tak on, pardon, tak zase řeže a potom říká, nohu.
1: Není to špatný.
0: No, takže z těch černějších je ještě, jak umírá takový ten manžel, který celý život byl tak jako trochu pod pantoflem a říká, Boženko, umírám. Můžu?
2: Takový ten z té reálné současnosti, jak přijde opilec do tramvaje a říká, všichni, co jsou na této straně, jsou blbci. Všichni na této straně jsou zloději. A teďko takový staříčkej pán s brýlem mi říkal, ale pane, co to říkáte, já jsem v životě nic neukradl. Přelez si na druhou stranu.
0: Potom tady je takový, jak Rusko prodává Iráku nebo komu rakety a tak jim dodá první dávku a pak se jdou zeptat, jak to fungovalo, jestli chtějí jako další a oni říkají, no, vyzkoušeli jsme si ty vaše rakety země vzduch, bylo to dobrý, ale my bychom radši, kdybyste nám mohli dodat země letadlo. Když jsme tak mluvili o těch humoristických spisovatelích, tak já mám z českých mám rád samozřejmě Haška, ale dost pořád je opomíjený, aspoň se mě zdá, Poláček. Mám na něj takovou slabost a třeba Bylo nás pět považuji za vrchol humoristického románu. Tam člověk celý ty citáty o Zilvarovi z Chudobince, no. A tak to je něco tak dokonalého.
1: A je ta stavba toho jazyka, že? To je
0: jazyka, no.
1: Stejný jako když si člověk čte Rozmarné léto. Když se to naučíte, tak jsou to věty, které vám už nikdy nevypadnou z paměti.
2: Já přemýšlím, v čem mohl být zajímavý Josef Kajetán Tyl, protože když jsme s pavlíkovskýma ochotníkama hráli Jiříkovo vidění, tak já jsem tam hrál takovýho toho blbečka Honzu. Ze Svírole si nepamatuju nic, opravdu nic. Ale prostě předseda jednotného zemědělského družstva, pan Smejkal, který hrál hlavního blanického rytíře, tak musel říct větu a protože mu to nešlo, tak tu větu s ním režisér toho představení rakovnický Kloboučník Holeček zkoušel do nekonečna a já jsem si tu větu zapamatoval. A ta věta zní, nepokojné srdce tvoje přálo sobě často vejít do blaníka. Teď si tu a mluv, co jsi chtěl. Ale proč se to stalo, nevím.
1: Já nezapomenu na úžasnou větu, kterou řekla Kateřina Stočesová. V době televizní krize vystoupila taky na Václavském náměstí a oslovila lid a říkala jim, jako, že ona má teda zkušenosti s těma médiama, jak manipulujou ty lidi a tak, a že to zná, řekla těm lidem. Nenechte ze sebe udělat takový blbce, jako se jim podařilo udělat ze mě mě.
0: Čím bychom zakončili to dnešní pěkný posezení? Teď vidíte a teď dávejte pozor, teď jako moderátor selžu. Prvně, jo? Poněvadž nevím, čím ho tak vhodně zakončit, že to bylo pěkný a teď by měla padnout nějaká velká myšlenka.
2: Tam metafora, že prožili jsme krásnou dobu, která se už nikdy nebude opakovat, neboť čas je takový fenomén, který se nevrací. Protože tato vteřina nebo tato hodina už se stala minulostí, ale my na ní přesto budeme hezky vzpomínat.
0: Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tebe o tom já.

tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi beží.

0: Nice.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Když člověk dělá svou práci s láskou a elánem, tak je to na hotovém díle vidět. A právě to je případ i Roberta Douši a Aleny Lípové. Do Nového Boru vás za nimi zve Světlana Lavičková. Překvapilo mě to. Když jsem přišla do sklářské dílny, zastihla jsem Roberta Doušu se sklářskou píštělou v ruce a tou druhou rukou, tou si tu sklovinu rovnal.
2: Nespálí mě.
3: Musím si to srovnat pěkně, aby to neměl šalácký, abych si srovnal sílu toho skla, tak na to šám, na to krblátko.
1: Jakou má teplotu?
3: No, když nabírám, má to 1200, když vyjedu z pece, chvilku s ním pracuji, tak to má tak 800-900 stupňů.
1: No a když to tak laskáte tou rukou?
3: No, tak to má těch 900. Ta ruka je na to zvyklá, už opálená, jo, to už mám takhle popraskaný, opálený a... Nebo jí mám mokrou trošku, tak to, ale teďka už ne, teďka už to nemůžu na to šánu, to už přilepím ruku, to už je moc studený. To by se ta ruka to přilepila.
1: Jenom při té vysoké teplotě to jde?
3: Ano, to klouzne ta ruka potom. Jako když šánete na něco rozžavený, to klouzne, to já pst. Hotovo.
1: No tak teď na to nesahejte, teď vám přistrčím mikrofon a vy mi řekněte, jestli vy jste sklář už od jak živá a už třeba od prarodičů?
3: Ne, moje rodiče jsou řezníci, jenom já zase minul povolání a šel jsem na skláře.
1: Proč jste nezůstal u těch klobás?
3: Klobásy mi sice chutná, ale zvíře nezabiju.
1: Takže jste si řekl, že raději půjdete do toho skla?
3: Buď to keramiku nebo sklo, no a šel jsem tomu sklu.
1: Když vy jste začínal, tak to ještě jste nebyl samostatný sklář.
3: Ne, to jsem se učil tady na odborném učilišti, pak jsem šel dělat na kombinát, no a pak poslední republice.
1: Vy jste vyučený foukač skla?
3: Foukač do toho skla.
1: A jak vás tak napadlo, že se uděláte takzvaně pro sebe?
3: Ty fabriky padaly, kupovali to tyhle ty jakoby skláři, co skláři nejsou, no a zdravotní důvody, no.
1: Tak jste si prostě ve svém domě udělal malou huť?
3: Malou hudičku, no, jsme udělali. Nejdřív jsme to zkoušeli na pronájmech, to nám lezlo do peněz, to nešlo utáhnout. No tak jsme sehnali tady tu roubenku a dali jsme si do toho písku a začali jsme ji dělat.
1: To všechno s Alenou?
3: To všechno s Alenou.
1: Jak vy jste se dostala ke sklu?
4: Já učiliště. Náboráři přišli, řekli, jak je to nádherný, jak jsme šli do učiliště. No, trošku lhali, ale, ale jinak práce je to pěkná. Jenže já jsem prostě sklad. A po operaci jsem už tu práci nemohla dělat, no tak začali jsme dělat spolu, no.
1: Jo, takže vás dva spojila práce?
4: 22 let jsme spolu, seznámili jsme se v fabrice a vlastně od té doby jsme spolu furt. Den co den.
1: Nelezete si trochu na nervy?
3: Já ne, já i na nervy nelezu, ona mě ano.
4: Lezeme. Tady byl jeden pán a říká, žádný, jak se jmenují ty předmanželský nebo manželský poradny, dělat ty lidi spolu musí. To je nejlepší poradna.
1: Hádáte se víc, když jste spolu mimo práci, anebo právě tady v dílně?
3: No, my se hádáme furt.
4: Máme smůlu, že jsme oba dva blíženci, ještě spolu děláme, ještě spolu bydlíme, takže vždycky něco přijde.
3: Já jsem rybář, jo, a když chceme být od sebe, tak jí řeknu, že v pátek jedu na ryby, tak mám v pondělí zbalí nouž. V pondělí už mi zbalí, abych v pátek vypadl.
1: Aby byla jistota.
4: A oni ty jarmarky, on si bude na 3 dny na jarmark, tak to je taky takový, že se odpočineme a pohoda. A dá se to vydržet.
3: Horší to bude teď, že budeme stavět mobilní písko a budeme zase furt spolu. Předváděčky, budeme na jarmarcích tam mít svoji pec a budeme tam předvádět, jak se to sklo vyrábí.

0: Vy jste vyučení obyčejným foukačem brusičkou skla. Jak jste se dostali a proč jste se rozhodli právě pro tohleto zelené historické sklo, pro ty repliky?
1: To se dělalo strašně málo, jo. Přišla nějaká zakázka třeba, ještě za totálu. No a dělalo se tohleto zelené sklo. Samá bublina, že se to začalo líbit už tenkrát, jo, to sklo. Prostě podle těch výkopávek, praktis bez knížky a podle těch knížek jedeme, no. Ale my nemáme jenom historický sklo, máme i historizující, jo, že děláme i svoje nápady, jo. Dáme tomu tu patinu toho historického skla prostě, aby to mělo tu patinu, ty historie. No a ty doplňky, ty ozdoby, tak to zase jdu podle obrazu. Když vidíte nějaký zátiší někde položenou skleníčku, tak kdybyte se to tam leží, tak udělám tři podobné tvary. Namaluju si střihy, dám to formářovi, on mi udělá formy. No a podle toho my potom dáváme dohromady tu skleníčku.
0: Když se podívám takhle na ty tady vystavené skleničky, džbánky nebo i pulitry, to vůbec není zelené sklo, ale takové krásně průsvitné, průhledné. Ono je, jak jste říkal, plné bublinek anebo různých jakoby kazů.
1: Tak to dřív bylo, protože to sklo dřív nebylo tak tavitelné. Oni to byli pod houpecí bukem, jo. Neměli takovou výhřevnost, to sklo se nevyčistilo. To sklo vyčistí především ta vysoká teplota. A ještě neměli takovou technologii, aby ten křišťál byl křišťálem, takže jim to furt barvilo do zelena, protože písek obsahuje železo nebo nějaký kovy. Jo. V jakém kraji se písek těžil, tak máte větší možnost, že si tam je víc železa. Nebo niklu, že tam je trochu, tak vám to třeba udělá jinou barvu, do šedivá trošku, nebo do jaké se tam nalezal kov, to dalo tu barvu, třeba šedivou, zelenou, nebo mídej dánech do toho modrá, taková tyrkysová jemně, jo.
0: No jo, ale vy byste teď mohl to sklo mít bez jediné chybičky.
1: No, mohl, ale to taky máme bez jediné chybičky, děláme ho čistý, ale děláme i bublinovatý, musíme mít obojí. Čistý i bublinkovatý. A já ty bublinky udělám bramborou v tom skle.
0: Bramborou?
1: Bramborou. Napíknu si bramboru na želízko a fouknu to pod hladinu do skla, když tam je těch 1280, 1300 stupňů, tak to začnu vařit. Ta pára z té brambory vám čeří to sklo a vznikají tam bubliny. Velká bublina tlačí malou nahoru. Do rána se to tak vyčeří, tam zůstanou malinký bublinky. No a to sklo to potřebuje.
0: Pravé, jakoby historické sklo, ta pravá replika by měla být bublinková.
1: Ano, no, měla by být, no. Měla by mít kazy, takovýhle.
0: Teď držíte v ruce džbán s citronovou vodou. No má kazy, ano, vypadá to skutečně, jako kdyby ten džbán stál na stole někde na zámku. Ale co vy jako brusička teď děláte, když tady se většinou sklo fouká a broušeného tady moc nevidím?
2: No já podávám na to zdobení, potom, když skončíme práci, tak jdu pukat, brousit, pálit, takže já to mám tady celkem dost.
0: A jejej, takže vy jste taková pomocná síla.
2: No. No ale zase to musím na konci dodělávat, takže to už mi zase, to by byl pomocná síla von můj, odpoledne.
0: Jo, tak každý chvilku šéfujete.
2: Samozřejmě, ale já pak jsem přísnější teda.
1: Brousí tadyhle, jo, tadyhle má to broušení, já musím poslouchat, jo. Když to, když foukáme spolu, tak ona mě neposlouchá.
0: Foukáme spolu, to znamená každý na jedno píšťalu?
1: Ne, já foukám a ona se mnou dělá teda, jo, nabírá mi na to zdobení, to musí, ale foukat ne, to nefouká. Ale neposlouchá mě. Ona mi řekne, tak se nauč brousit.
0: A naučíte?
1: Ne, nenaučím, protože to říká schválně, když to zkazí, jo, tak se vymlouvá na broušení. Jo? Přitom to umí, jo? A lajdačí takhle někdy. Přijde pošťák a povídá, jestli spolu, tak mi to tam všechno teče. Mám to křivý, protože ona nemá čas. A si povídá s pošťákem.
0: To je nutné udržovat sousedské vztahy.
1: Ano, no jo, ale on je tady každý den. Tak se potom spočítají škody, jo? A vypadá to tak, že ten pošťák je dost drahý.

0: Vy tady nejste sami v té dílně a v té roubence, vy tady máte dva kamarády.
1: Vlastně tři, nahoře máme kocoura Zuzanu, tu jsme kupovali od malý holčičky a ona říká, to je kočička, no tak Zuzana, že jo. Pak se poznalo, že to je...
0: Tak je to kocour, ale tady jsou dva nádherní ovčáci.
2: A to nejenom dva, když měli mladí tady, tak tady jich bylo 13, dohromady 9 psů a my jsme mezi nimi dělali.
0: To se nikdy nepřipálí kožich?
2: Taky si sednu na placku. Ten ječel teda, ten mazal.
0: Tak vám to tady hlídá jenom táta se synem?
2: Ano, ano, táta se synem to tady hlídají. Aspoň máme jistotu, že se nikdo nevleze. Když jsme tady my, tak oni nikomu neublíže, jo? Ale nedej bože, aby se někdo vleze, tady nejsme.
0: Jak vypadá váš běžný den?
1: Ráno se vstane, připraví se dílna, děláme tak do 5 hodin, tak máme 4 hodiny přestávku a já tak v 9 hodin nastupuju na broušení, pálení, takže se končí u nás tak okolo té půlnoci, no.
0: Žádné romantické večerní posezení na zahrádce třeba?
2: Ty 4 hodiny možná to stačíme něco ugrilovat a dát si nějakou tu flašku vína, posedět, ale většinou je tam práce, no, tady. Musíme makat.
0: Nebo jezdíte na ty jarmarky prodávat?
2: To děláme celý týden a vždycky na poslední chvíli balíme v pátek večer, takže jdeme spát ráno 2 hodiny, v 6 hodin vyjíždíme, nebo v 5, podle toho, kam jedeme. To je opravdu nádhera, tam se odpočinem.
0: Vy se rozhodně nenudíte?
2: No my ne teda. My si nemáme čas ani nudit.
1: Fakt není čas ani tu zimu. Se vždycky těším na Vánoce, si odpočinu a po dvou dnech už mi to začne trošku nudit. Tak už jdem zase dělat, no.
0: Máte asi výhodu, že dole dílna, nahoře bydlení?
2: No, dole dílna, dole bydlení. Nahoře to je rozbouraný.
0: Je to výhoda nebo nevýhoda?
1: Nevýhoda, protože nemáte chviličku volna. Když byste dojížděla na dílnu, tak se tam uděláte a jdete domů, že už se nevracíte kvůli něčemu. Ale tady si říkáte, tak já to ještě dodělat. Jak jsem si myslel, to bude úžasný, ale...
2: Pro mě to je zase výhoda, že nemusíme nikam jezdit. Máme to doma. Sice nás to nutí dělat furt, no a taky si někdy odpočinem. Potřebujeme se odreagovat, jo. Máme tady návštěvu, ugrulujeme si, sedíme do rána do dvou. Tak kdo by ráno stával do práce? Tak to počká, jo? Tak ten jeden den se vynechá. No ale pak je zase honička.
0: A co takhle dovolená? Je, paní Alena vrtí hlavou.
1: Od roku 2004 ne.
2: Já jsem tam někdy na ty ryby, na 3 dny. To tam jedu já s klukama, se psema. Se tam odpočinu, tam má tady klid.
0: Takže taky dovolená.
2: No, taky dovolená. Takže ty 3 dny vždycky, když ujedu na ryby, no. Jinak jezdíme spolu. Ráno vyrazíme, si děláme volno jeden den. Tak jsme na rybách spolu i se psema, tam je to relax.
0: Chytíte rybu, anebo si jenom tak sedíte u vody a relaxujete?
2: Chytím rybu. Někdy nechytnu, někdy chytnu, ale většinou chytnu. Kapříka. I sumce.
0: Co máte jako kapitální úlovek?
2: Kapitální úlovek, co to bylo? Kapr. Mezi 7 a 8 kg.

0: Jak vzniká ten historický pohár, replika historická?
1: Nejdřív si musím připravit takovouhle věc, jako je hevťák, jo, třeba. Český přilepník, německy to je hevťák.
0: To je co?
1: Takhle naberu sklo, obálím si to v písku jemným, aby mi ten hevťák pouštěl. Ono to naruší tu strukturu toho skla a je to taky dubkovatý a krásně to pustí.
0: Vypadá to trochu jako špunt na té píšťale.
1: Ano. Teď to ohřeju, srovnám to, nechám se tady stát u díry, u pracovního otvoru a pak jdu udělám si balátko nebo kerbl nebo baňku. Kerbl německý, baňka český.
0: To už je z té zelené hmoty, která je bublinková.
1: Ano, to už je z toho zeleného skla.
0: A to máte kde?
1: To mám tadyhle v pánvíce a tam takhle naliju trošku vody, aby se to tam viděla. A už to, jak to tam mám, ne? No a to je to hladina toho skla. To je v pánvi, mám pán na 40 kg skla. No a teď jdu a naberu tam to sklo, to ukážu.
0: Tak jdem na to. Tak ještě to srovnáte, ale je tady pěkná výheň.
2: To dneska to ještě jde. Když je venku vedro, tak radši nevycházíme přes den ven, protože já už se pak nechci vracet. Radši jsem celý den tady.
0: Otáčením jste nabral sklovinu.
1: Teď tady popojdu natálek.
0: A zase ji tak povalujete?
1: No, připravím si to na rozfouknutí, pěkně váleček. Teď si to srovnám na píšťale takhle rukou.
0: Jej, zase tou rukou. Už foukáte a točíte.
1: Mám baňku, mám balátko. Někdo tomu říká balátko, někdo baňku, někdo kerbl. Teď si to zaříznu malinko a teď rozfouknu do patřičné velikosti, abych na to mohl nabrat další sklo. To je vlastně předtvar. To ještě nabírá další sklo, aby se mohlo nafouknout, protože na holou píšťalu by se to nenabralo, jo?
0: Teď už to sklo trochu taky asi stydne, protože už není tak rozpálené, už je trochu taková tmavo-oranžová barva do něda.
1: Teď už to chladne. Já to pověsím tadyhle na věšák.
0: Úplně mimo.
1: No, a nechám ho vychladnout. A pak na něj naberu. A teď jdu nabírat přes, jo?
0: Už to má tu zelenou barvu.
1: A teď jdu válet, jo?
0: Válet.
1: Válím sklo ve svalách, nebo vařeška sklářská, nebo svalák, nebo burbulec německý.
0: A to je taková nádoba
1: z bukového dřeva. Teď to sválím, teď to podválím a teď budu rozfukovat.
0: Tak je to takové jakoby krůtí vejce asi velikost.
1: No a teď foukáme, jo? Podlahu. Či to srovnám. Do formy.
0: A sklo se točí v té formě a Robert Douša fouká a fouká. Paní Alena drží tu formu.
1: Teď to musím ohřát, protože to je studený.
0: Barva je taková oranžovo-zelená, ale už to má tvar, dejme tomu, možná zavařovací sklenice.
2: Ale s pokličkou.
0: A vy jste si vzala tmavé brýle, proč?
2: Mně se zhoršily oči od té doby, co dělám, protože jako brusíš se na to, nejsem zvyklá, tak abych viděla ještě aspoň příští rok něco.
0: Uprostřed jste udělal dělík?
1: Ano. Napíknu to, můžeš nabrat, teďka počkejte, tak běžte sem.
0: Nabrala vlastně paní Alena a kroužek se udělá, ozdobný. No, používám rádílko při pečení vánočního cukroví tedy. To je něco podobného.
1: Ano.
0: Ono i to rádílko je podobné. Tak tohle je ta vaše spolupráce. Aha, tady vyšéfujete a paní Alena přináší nový náběr.
2: Vy jste viděla, co mi z kraje, my jsme začali. Sebral nádobí z kuchyně, čím zdobil. Mixérem si něco míchal, to bylo šílený. Já jsem nikdy nic nemohla najít.
1: Sebral jsem mixér a drtěl jsem si tím střepy. Už to máme připravený všechno, už to takhle kupujem.
0: Co teď z toho bude? Teď jsou dole dva jak takové proužky zdobené tím rádílkem.
1: Uděláme tři rádílka, tak.
2: A pak uvidíte, na co je ten hevťák vlastně.
1: Takhle, máme třetí rádílko, teď mi podá ještě jedno, ale to je bez rádla, to hladím jenom nůžkou.
3: Je to už říká na hubě.
0: Na hubě?
1: No teď mi podáš špinu na hubu. Tohle to je vlastně hrdlo, že se tady pije vlastně z toho.
0: Ano.
1: Tak se tomu říká podle státního slengu na hubě.
0: A zase nahřát. Kolikrát ten každý kousek musíte nahřívat?
1: Po každém náběru to musím ohřát, aby to nepraskalo. Když vám to překladne, dáte na to teplý nálep, tak to možný, že vám to praskne, jo? A to se nesmí Alenona.
3: Je to předám maleně, tam ten přílepník nebo hevťák.
0: Zase vyválí. To musíte stále točit s tou píšťalou.
2: Jinak se vám to ohne, jinak se vám zdeformuje.
0: Tak. Sekáček.
1: Teď přilepím to dno, mám to pěkně hranatý, abych to mohl posekat. Teď to osekám, jo? Tu kopnu hlavici, sundám. Tak, teď sundávám hlavici, zapucuju si to.
0: A takže už ta sklenička nemá takovou tu čepici.
1: A jdu to ohřívat. Jelikož jsem jeden z mála, který dělá foukaný ouška, dělám foukaný ouško.
0: Tak tohle bude džbán?
1: Tohle je půl litr, teď to ohřeju na hubě. a tady na sklářský lavici to srovnám a malinko odevřu. Teď se to ohřívá pořád ještě. Teď malinko musíte být na stranu, abych vás nespálil.
3: Teď si se dám na lavici.
1: Zarovnám.
0: Zase kusem dřeva.
1: To je páčulec nebo lodička. Teď to dám aleně, ta to podrží.
3: Foukací píšťal.
0: A teď budete foukat to ouško?
3: Takhle.
1: A teď to rozfouknu, omlet.
0: To ouško, které lepíte, je už duté.
1: Ano, to už je dutý. Teď to vemu kulmou.
0: Skutečně jako stará kulma na vlasy.
1: A teď to zase ohřeju. Aby jsme tady neumřeli teplem, tak mám odevřený dveře a je tady průvan, tak to musím vždycky ohřívat. Ještě raz.
0: No, ale teď mám pocit, že už strkáte hotový čbánek do té pece.
1: No, a to se srovnají teploty i s tím ouškem, jo? Tam není takový nebezpečí, že to praskne. A je to dobrý, máte hotový půl litr.

0: chladne v tamprovně. Mně přijde, že už je úplně hotový, je nebo není?
1: Půlitr, jo.
0: A vybrousíte co? Ne ty půlitry?
1: Poháry, skleničky.
0: Tady je hotový pohár, ale má na vrchu čepici, takže bych se moc nenapila.
2: To je hlavice, ta se tadyhle uřízne.
1: Na diamantu se to nařízne, ohněm se to odděle, pak jdu to obrousit na písek a pak se vracím zpátky a tam to zapaluju, aby to bylo kulaťoučký. Aby se z toho vyskypil.
2: Do toho nasype písek, chrání ty ozdoby. Veliká sprcha, zapalovací a z ty sprchy vám jde oheň. To se prakticky takhle pod tím.
0: Teď je pod tou jakoby ohnivou sprchou, jo, sklenička točí.
2: A zapaluje ten vršek. Takhle máte hrubý vršek.
0: To drhne.
2: A tohle to právě udělá ten hladký povrch, ta sprcha. Tam to zapálí krásně.
0: A kdybych tam dala ten ozdobený pohár bez toho písku?
2: Tak to může vydržet a nemusí. A takhle spíš to chráníte, že máte větší jistotu, že vám to nepraskne. Jinak domičky to dát můžete, protože my budeme rádi, když vám to bude praskat, protože bude mít hodně práce.
3: Ale nedoporučujeme.
0: Historické repliky domičky.
2: V 15. století nebo ve 14. míčku, jo? Jedině v zástěře, jo? Kožený. Ale moje paní to dává domičky. Na mě uloupí a...
1: Že jo, a se nimi nedává ty dobrý, s kým dává ty horší na pití. Ale já mám radši takový ty, co je na nich něco divného. Jakože to není úplně dokonalý, takže to mám radši.
2: To historický sklo vám tu ozdobu dělá samo.
0: Vypadá jako kdyby se přelévala ta sklovina z kusu na kus.
2: No, protože to je opravdu zdobí samo a... Je to opravdu krásné. Když šáhnete do toho politru, tak tam cítíte ty...
0: Jo, tam jsou ty herbalky cítit.
2: No to je vlastně, to je vintovatý sklo, to jsou vinty.
0: Jo, takhle, takže čím vlastně je ten výrobek nedokonalejší, že není hladký a ty hrany třeba dole nejsou úplně zabroušené, tak tím je to spíš historická replika.
2: Právě se tomu diví, jak je to uražený od toho přilepníku, jo, tak to mají počité prasky, ale ne.
0: Takový pupík na dně té sklenice.
2: Ono to tak má být, protože do muzea to nesmíte obrousit, oni by vám to vrátili. Tam musí být prostě ten přilepník znát, že to je prostě ta dobová práce, no.
0: Takže když přijdu někde a budou mi říkat, já mám tady historické repliky a bude to úplně čiré, bez bublinek, všechno zabroušené, tak to nejsou repliky?
2: To není o replice, to už je takový to historický sklo. My se snažíme to zamíchat to sklo, aby tam ten bordel byl, aby jsme ten bordel udělali.
0: Teď mi řekněte, co vám ta práce s tím sklem dává a co vám třeba bere? Tak nejdřív, co vám dává, to je veselější.
2: No, zaprvé to je láska k práci, jo. A já mám z toho strašnou radost. A ještě navíc, když můžu dělat s ní. Jak to nedělám s ní, tak to není ono. Když tady mám nějakého náhradníka, protože má třeba hodně broušeního, jo, tak mám můžu říct, že nikdo nenabere jako Alena. Oni to snad ani neumějí nabrat ty chlapy. Jsou dřeva. Oni jsou zvyklí na těžkou práci a neumějí tu jemnou práci.
0: To se dobře poslouchá, že jo?
1: Dobře. Mě tohle z toho opravdu baví.
0: No, tak jinak, co vám to bere?
2: Čas. Na zahradu. Podívejte se okolo sebe. Když to nemáme připravený, nemáme čas.
1: Tak mě to ani čas nebere, já nemám pocit, že by mi to něco bralo. Mě to prostě baví a až to budu moc, takhle přestanu, no.
0: Dovedete si představit svůj život bez skla?
2: Já už asi ne, to nejde, to už, my jsme na to tak zvyklí, že to prostě dělat musíme.
1: No a já jsem se dlouho směřovala s tím, že jsem odešla z brusírny, tu práci já jsem zbožňovala. A teď jsem si zase zvykla na tajtu, takže já asi od toho skla už taky nikdy ne.
2: Dokávat nepadnu, tak to

0: Dnešní část z cyklu Tisíc příběhů vyprávěla o životě sklářů Roberta Douši a Aleny Lípové. Pořad připravila Světlana Lavičková, spolupracoval Petr Janečka.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Tiše padal sníh a zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Prosím tě, přijď, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Textempore, přeji jako vždy tuze rád František Novotný. Nedávno mě tak napadlo, že když se lidé sejdou a chtějí si zaspívat, obvykle to nebude třeba Dám dělovou ránu, bum bum bum bum, i když je to písnička poměrně slavná, ale že to bude vždy spíš nějaká lidovka. Nabízím jeden důkaz, jak to jde s Jožkou Černým snadno.

Jak tušíte, dnešní Text Tempore tedy bude o písničkách inspirovaných lidovkami. A i ta první, kterou jste slyšeli, měla svého autora. Je tu Fanoš Mikulecký, který těch slavných zpívaných u cimbálů má na svědomí mnoho. Inspirace lidovou písničkou se projevila mnohokrát, zejména u folkových zpěváků a kapel, které, jako například Ulrichovci, využívají nástrojového obsazení k interpretaci své vlastní, zcela původní nové melodie a textu.

Není to ovšem jen domácí inspirace a domácí nástrojové obsazení, které zaujalo české tvůrce. Jan Hrubý, Petr Zkoumal a Michal Prokop nás hezky česky zavedou do irské stodoly, kde se to také bere pěkně.

Trošku teď sklidníme tep, protože se vrátíme na Moravu, kde Jura Pavlica mistrovsky opatřil hudbou básně Jana Skácela. A posluchač přímo cítí, z které studánky inspirace Hradišťan nabírá živou vodu, která duši omývá. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a koprtinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, onemí a o to víc to v srdci zpívá.

0: Podobný případ tvorby jsem zaznamenal i u skvělého herce, režiséra, skladatele a muzikanta Jiřího Cízlera a je moc dobře, že Ježíšek mu v jeho 6 letech vyplnil vroucí přání a nadělil mu housle. Jirka se na ně naučil hrát opravdu skvěle, klasiku i lidovky a tak, když se na nás obrátila Ostravská televize, aby napsal písničku pro pořad Cymbálovkou, okamžitě přijal a v kavárně Slávia mi představil úvodem 3 tóny a 1 slovo. Kolikrát? Kolikrát jsem si na to vzpomněl, jak snadno nám to šlo a jak nikdo nechtěl věřit, že to lidovka není.
1: Kolikrát jsem místo smíchu zpíval žele.

jsem nezoufal, tak tolikrát jsem žil. Vždyť může přijít jen to, co má se stát. A co za noci den může se ti zdát.

Pro divadelní a filmovou úpravu balady Pro banditu se skladatel Miloš Štědroň nechal vést citlivým lidovým tónem textu Milana Udeho. A tak vznikla řada písniček, které okamžitě našly své posluchače. A Miroslav Donutil zaspíval své vyznání i za mnohé z nich.

Na závěr jsem si nechal tak trochu neklasickou klasiku. Písničkař Vlasta Redl tedy řekne s Bohem Galánečkám a já k tomu pro pořádek dodám i s Bohem Galánům, tedy vám všem, kteří jste nás pozvali dál. Díky za milou pozornost, buďte blaženi a ať vám život zpívá jen samé písničky o radosti. A když vám to vyjde, za týden přijďte zase pobejt. Už teď se na vás těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Když jsem se včera připravoval na svého dnešního hosta a hledal o něm nějaké informace, tak mě zaujalo mimo jiné v jednom jeho rozhovoru to, že na otázku, která je jeho oblíbená replika, uvedl: ano, jsou to opravdu duchové, Žabko. A na otázku, zda si umí představit, že by dělal něco jiného než divadlo, tak jenom stroze uvedl: ano, striptease. Vítám herce a sympatického provokatéra Daniela Rouse. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zatím pořád ještě divadlo děláte naštěstí, takže rozhlasový striptease zřejmě poprvé v dějinách vysílání, milí posluchači, opět neuslyšíte. Za to se něco dozvíte o Danielovi Rousovi. Ovšem, začneme s tím až po písni.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak já věřím, že ty repliky, které jsem tady uvedl v úvodu při vítání Daniela Rouse, tak že to bylo spíš, že jste chtěl odbít ty novináře do Těrné asi.
2: No, asi já už se to tam moc nepamatuju, musím říct, ale zřejmě jsem asi jsem nechtěl zrovna moc komunikovat.
1: Já si myslím, taky se mi občas stává, když je někdo moc do Těrné, takže mu taky řeknu nesmysl, ať si s tím prostě poradí sám. No, ale teď začneme spíš smysluplněji. Začínáme většinou naše povídání od dětství. A u vás jsem si poznamenal, doufám, že to není taky mystifikace, že jste se narodil v Boleslavi?
2: Ano, v Boleslavi. Je to tak. Ano, mladé Boleslavi.
1: A do herecké rodiny?
2: A do herecké rodiny, přesně tak. Takže to mě trošičku jako poznamenalo, musím říct, asi do jisté míry. No.
1: V dobrém nebo?
2: Ne, jako v dobrém, určitě v dobrém. A nicméně, že tak jako když potom se narodil můj syn, tak jsem po poznání, jak ta škola vlastně, myslím, teď konzervatoř, jako jak funguje, tak jsem mu doporučil jinou školu, a to teď odbíhám od tématu, pochopitelně, a nepřál jsem si, aby měl přímo jako v 15 letech, aby nastoupil na konzervatoř. Říkal jsem, udělej si nějakou pořádnou školu a pak, když ti to bude držet, tak třeba to zkus na Damu eventuálně.
1: No a dopadlo to?
2: Nedá se říct, prostě připravil se roku u paní Heleny Lehký, Rejškový, no a pak ho vzali, takže to má taky za sebou. Ale abych se vrátil k té Boleslavi, tak tam jsem se skutečně narodil, jako a táta byl v divadle vlastně jako na Kladně, to bylo tenkrát divadlo Jaroslava Průchy, Pomlčka, Mladá Boleslav.
1: Ano, ano, ano.
2: Maminka tam byla taky, ovšem maminka prostě potom díky tomu, že jako jsme byli dva, já měl ještě bráchu u staršího, tak toho vlastně musela nechat, protože to bylo taky částečně zájezdové divadlo, no a prostě přeci jenom jako starosti o nás, respektive aby nás hlídal pořád někdo jiný, jako nebylo prostě myslitelný. Takže maminka se obětovala a toho divadla nechala a šla pak dělat něco úplně jiného. Jako.
1: Bylo to tak, že jste byl herecké dítě se vším všudy, s tím, že vás rodiče brali, když jaksi se nemělo vás doma postarat, do zákulisí,
2: ano, ano.
1: Seděl jste portále, koukal jste, jo?
2: Ano, taky to tak bývalo. Jako, netáhli mě tam jako, že Imr Vére, to zase ne, netáhl jsem tam tolik času možná jako jiný herecký děti, přesně naši byli ohleduplní k nám, ke mně i k bratrovi, ale takže to hlídání jsme měli, ale samozřejmě se stalo mnohokrát, že jsem tam byl, že na představení i na zkouškách.
1: A většinou se taky stane, nebo ne většinou, ale dost často se stane, že takovéhle děti, které jsou tam takhle po ruce, režisér použije sem tam na nějaké drobnou roličku.
2: Tak mě myslím, nepoužil nikdo, já jsem byl přece jenom malý, já jsem, i když mu mohli asi, ale já jsem se stěhoval do Prahy vlastně v 67. roce, protože pak se vlastně to divadlo se přestěhovalo ten soubor do Kladna, takže táta říkal, nebudu přece dojíždět z Boleslavy do Kladna, to je nesmysl, takže jsme se stěhovali do Prahy. No, ale takže mě nikdo jako nevyužil, musím říct, jako, ani mi to nějak nevadilo, já jsem to pro to divadlo ani jako neměl moc jako v tu chvíli, že bych ho musel dělat jako to dítě přece má úplně jiný. No já jako v 6-5-6 letech určitě nemáte, nebo jste byste měl takovýhle jako sklony, kdybyste chtěl, no tak to.
1: Takže chtěl by voják, jestli se nemám.
2: No a já popelář, no třeba. Popelář mi líbil, jak umí točit ty popelnice, jako tou jednou rukou. No.
1: To je neuvěřitelný, kolik známých lidí chtělo být popelářem.
2: No. Já třeba úplně jako prostě nejvíc popelářem. Jako. No, to mě se mi strašně líbilo. Prostě, jako,
1: ale zkusil jsi si to někdy?
2: Zkusil jsem si to, jako nejsem tak šikovný, asi ono to chce nějakou praxi. Navíc mě ještě fascinovalo to nastupování na toho bobra, prostě, jo. Tam na ten stupínek, prostě oni nemuseli do žádný kabiny, naskočili prostě ladně jako, a jeli dál.
1: Jako. Jeli vítr ve vlasech,
2: no,
1: že jo.
2: Úžasný, jako,
1: úžasný no, povolání.
2: Krásný povolání. No.
1: Kdyby bylo jenom trochu víc honorovaný, tak možná, že je nás tam víc.
2: No ono možná je, on řebe. Ono možná je dneska.
1: Co my víme, no. Ale každopádně tedy, když jste začal rozum brát, asi to herectví převáželo. No přece jenom tam bylo ještě něco jiného.
2: No, já jsem totiž jako točil s panem režisérem Krausem, jsem začal točit někdy ve 12, 13 letech, jako když jsem byl v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, jak říkala moje babička vtipně v Plzni, že chodím do Disneyova rozhlasového dětského souboru v poslední Plzni, to říkala všem známým. Já jsem to musel dementovat, že se nejedná o Disneyův, ale Dismanův rozhlasový dětský soubor. takže vlastně díky tomu, jako jak jsme dělali ty různý pásma dětský a hry pro mládež a jako poetické věci s panem Rizerem Bergerem vlastně i s Karlem Weinlichem, který tam teda nebyl v tom souboru, ale dělal s náma hodně, tak jsme se naučili přece jenom nějak trošku pracovat s mikrofonem. No a oni teda věděli, že tady ty děti nějak už umějí třeba jako vládnout jako jazykem nebo prostě mluvou, tak se nás brali na natáčení. Takže jsem začal točit s panem Rizerem Krausem a s panem Rizerem Brážou, s paní Rizerkou Jordánovou. To mě bylo těch 12-14 let. No.
1: A pamatujete se třeba, s čem jste se takhle objevil už?
2: Jako taková stěžení věc byla, to byla hlavní role v dvoudělný inscenaci, jmenovalo se to Nebezpečí smyku, bylo mi 14 a pamatuju si na to, to bylo s panem Rizerem Brážou, tatínka nevlastního mi dělal Radek Brzo Bohatý, maminku Milenka Dvorská, babičku Jiřina Štěpničková, ještě to bylo úžasný obsazení tam, ale bylo to hezká věc.

0: Tandem glosuje.
1: Co si budeme povídat? Herec Daniel Rose je samozřejmě známou osobností, ale myslím si, že ještě dříve než pro spoustu našich diváků, posluchačů, se stotožnil ten hlas s obličejem, tak ten hlas se stotožnil s jiným obličejem. Teď mám na mysli to, že jste se proslavil velice, možná se to stalo skoro až vaším prokletím, v dabinku jako slavný Ross v Přátelích.
2: No, jasně, určitě no. To jasný. To je teď, jako kamkoliv vstoupím, jako tak, no, neříkám je kamkoliv, ale dost často se mi stává, že mě prostě se někdo otočí, slyší, že si objednávám někde něco, jako, říká, Vy jste Ross, že? Už ani neříkám moje jméno, už rovnou říkají Ross, že pochopitelně.
1: Ale máte tu kliku, že se tam dá akorát to U. Mimochodem, nebyl náhodou původní námět nebo nápad toho režiséra, režiséra českého znění, že Ross se obsadí Rousem?
2: Jo, to už jste asi 10. 15.
1: No já se nedivte, to je jasný.
2: To se nabízí přímo. Já jsem se Aleš na to ptal, jestli to tak skutečně se ho to napadlo podle toho jména. A on říkal, hele, já jsem si ani nevšiml, jak se ta postava pořádně jmenuje. Takže jako já jsem pak teprve zjistil, že to je Ross, že píše Ross, teda, že jo.
1: Ale řeknu vám, málo které cizí figuře pasuje tak jako ten váš. To si nedovedu představit, že by to bylo přeobsazeno třeba.
2: No děkuju. No. Jsou dokonce lidi, kteří říkají, já jsem ten originál viděl, takže si to nemůžu tvrdit, mně se to líbilo i jako v tom originále, ale jsou lidi, kteří tvrdí, že prostě jako ten dabing vlastně tomu dává něco jako navíc, jo.
1: Určitě. Mimochodem, to je opravdu kultovní seriál, co si budeme povídat. Vy to berete 100% hlavně tedy jaksi práci, ale baví vás i jako diváka?
2: Baví mě jako diváka, musím říct, že jsme se konkrétně na tomhle seriálu strašně bavili, protože těch vtipných situací a scének a vlastně já obdivuji na tom americkém sitcomu jednu věc, že oni jsou schopní ty scenáristi, ale i ty herci udělat vlastně, jako když to řeknu trošku pejorativně, jako si říká se sprdu kuličku. A oni opravdu ty situace někdy, jako to není nic jako závažně vtipného, ale oni rozehrajou, oni úplnou blbost rozehrajou do úplně úžasný pointy. A dokážu tomu dát ještě tu tečku, jo. Takže vlastně jako to jsem obdivoval, že se říká, oni se vlastně baví o blbostech, jako, ale dokážou to strašně dobře prodat. Tak,
1: já jsem viděl kdysi takový film o filmu, o natáčení Přátel, pravděpodobně jste to taky viděl, toto zákulisí, jakým způsobem se to dělá, když se sejde, já nevím, 10 gagmenů, kteří nahodí vtip a teprve, když se chytí u toho diváctva, tak se to fixuje.
2: Přesně tak, to je úžasný. To auditorium prostě, který na to reaguje. A pokud prostě ten vtip nezabírá, tak oni to stopnou, na místě to přepíšou, ten tým těch scenaristů, vloží jim to prostě do úst a oni jdou znova vlastně jako po té změně a teprve až diváci začnou reagovat nějak jako a bavit se, tak teprve to je ono.
1: Takhle by to mělo být i u nás.
2: No jo, to je.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dalo by se říct, že se teď vrátíme od Rose k Rousovi. To znamená od jeho slavné dabované postavy herci samotnému. Daniel Rose absolvoval konzervatoř.
2: Ano,
1: no a pak jste dostal angažmá, jestli se nepletu, v Pardubicích.
2: Pardubicích, ano.
1: Pardubice, to je ale velice slavné divadlo, jak vám se tam líbilo a hrálo.
2: Tak já jsem si říkal, jako byl tam Josef Sommer, tam byl Pepíček Sommer, byla tam paní Galatíková, Vláďa Frej, prostě spousta známých osobností, dobrých herců. Navíc já jsem tam šel kvůli jedné věci, to divadlo fakt je nádherný, to je krásná budova v secesní. Má to obrovskou tradici, navíc jsem věděl, že prostě Pardubičáci jsou patrioti a chodí tam na všechno, takže tam opravdu bylo na všechno narváno. Já jsem měl tu štěstí, že vlastně to divadlo bylo na vzestupu v té době. Vonecky, jak tam taková rivalita mezi tím Hradcem a těma Pardubicem, to asi do dneška trošku nevím. Ale tenkrát vždycky Hradec byl jako na trošku vejš, jako, a tady teď, já jsem zažil období, kdy ty Pardubice šly hodně nahoru, byl tam tenkrát Michal Tarant, Jura Deák, pak tam přišel. A byl tam hlavně pan režisér Ostrý. A jako dramaturg a jako režisér. A to je prostě osobnost obrovská, který vlastně to je člověk, který konsolidoval v činorní klub, že jo, s Láďou Smočkem v Praze. Taková osobnost, já jsem říkal, no já prostě chci za někým, kdo je osobnost, kdo prostě pro mě něco znamená. A to ten Jarda Ostrý prostě byl. Takže vlastně kvůli Jardovi Ostrýmu jsem tam jako šel. Když mě to nabídli, já měl ještě nějaký jiný nabídky, ale říkal jsem, jo, to je prostě pro mě jako záruka kvality nějaký. Takže jsem tam šel, zůstal jsem tam 5 let nakonec, no.
1: Pět let. To je dlouhá doba.
2: Jo, je to vlastně dlouhá doba.
1: Jednom angažmá.
2: Jak se to vezme, no, jako tak, jako že já jsem říkal, těch pět let je akorát, jako já jsem takový člověk, který nevydrží dlouho na jednom fleku. Já prostě potřebuji měnit prostředí. Jo.
1: Ale jo, já myslím, že to je zdravý, když herec mění prostě, mění kolektiv, mění režisera, mění dramaturgy, mění, já nevím, způsob, třeba já nevím, nasazování herců a tak.
2: Určitě.
1: Ale co vám tam tak utkvělo v paměti, co jste si tam zahrál pěknýho?
2: Já jsem si tam zahrál třeba Tybalta v Romeovi a Julii, to bylo takový jako zvláštní představení, to dělal Michal Tarant, bylo to takový hodně, bylo to jako hodně rozporuplný, na to byly názory samozřejmě, ale prostě tak tohle to byla taková jako jedna z moc hezkých rolí, pak jsme dělali 14. hraběte Gernyho, tak prostě jsem dělal jednoho toho blázna všílnýho. Kůkačky jsme dělali jako všechno, jako Pekelníka Šova jsem dělal, jako pak jsem dělal Moliéra, Školu pro ženy, Horáce, fakt jsem si hrál hrozně hezký figury jako, a vzpomínám na to divadlo strašně rád a byli tam výborní kolegové. A jedna podstatná věc, která už dneska se trošku vytrácí, že tenkrát fungovaly na těch oblastích takový ty herečáky, jo, takový ty domy herecký. Kde bychom vlastně bydleli pospolu a byli jako vznikne taková sounáležitost mezi těma lidma, prostě jako, že jak nikdo nemáme, jsme si nemohli závidět. Všichni jsme měli ty malý prostě bytečky, většinou garsonky s kuchyňkou a navštěvovali jsme se tam prostě, takže jako jsme vlastně byli spolu jako taková jako komunita, která spolu byla v den co den, od rána do večera. Zkoušeli jsme, hráli jsme a ještě na tom herečáku a fungovalo to, musím říct.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Další minuty tandemu po písnice nás zavádějí mezi klasiky českého humoru. Naši hosté už si tady vybírali nejrůznější jména, někdy soubory, jako třeba Cimrmany a podobně, ale řekl bych klasika, kterého si vybral Daniel Rose, jsme, jestli se nepletu, nevybírali ještě ani jednou. Jaroslav Marvan.
2: Ano, ano.
1: A víte, že se docela až stydím, protože Jaroslav Marvan je přece fantastická postava českého herectva.
2: To je vynikající herec, prostě jeden z opravdu, myslím, špičky českého herectva do dneška.
1: A to od, řekl bych, jeho začátku.
2: Ano, přesně ano, tak.
1: Kdy hrál v podstatě jako poměrně dost mladý, hrál už takové ty usedlé,
2: ano.
1: Buď to tatíky, nebo profesory, učitele, kantory a podobně. No, no.
2: On byl přesně jako pan Slovák, taky on od těch 30 let vypadal do těch 70 furt stejně.
1: Jo,
2: to je zvláštní typy, podobný.
1: Ano, a až po 20. inspektora, komisaře. No, tak teď si Jaroslava Marvana díky Danielu Rousovi poslechneme i v tandemu.
3: Jako každý řádný student jsem chodíval do tanečních hodin odboru Husova fondu, který měl samozřejmě také dramatický kroužek. Zrovna tam studovali Stroupežnického Naše furianty a já se kolem nich pořád motal, mimo děk jsem se naučil celou hru naspaměť a po zkoušce jsem se snažil nápodobit své kamarády. Dělal jsem to snad dobře. Těsně před premiérou onemocněl režisér a zároveň představitel Šumbala. Tu se na mě všichni sesypali, abych prý jim vypomohl a zahrál toho Šumbala, že mi to nic neudělá, že to stejně všecko znám. Ve mně hrklo jako ve starých pendlovkách, no to ne, to ne, to já hrát nebudu, co si myslíte, nikdy v životě bych to nedokázal, dejte mi pokoj, to nebránil, jsem se bránil, ale neubránil. Při představení se všechno kolem motalo, já byl jako pařezovatý, jak když spadla po posledním aktu opona, styděl jsem se, styděl přenáramně. A zapřísahl jsem se, že na jeviště nevkročím, co budu živ. Možná, že bych byl třeba dnes ředitelem pošty. Vstoupil jsem totiž po studiích do služeb tehdejšího ředitelství pošt a telegrafu. V roce 1920, kdy bylo třeba obsadit některá místa státního aparátu na Podkarpatské Rusy, jsem se přihlásil do zaslíbené země. Jednak z touhy po dobrodružství, jednak proto, že tam úředníci dostávali diety, které byly větší než plat. No a po absolvování povinných 3 let, vyšší hodnostní třídu, tak se v roce 1920 dělala úřednická kariéra. Vědomí, že budete mít za 3 roky o 13 korun 45 haléřů měsíčně víc, nemohlo uspokojit ani toho největšího optimistu, kromě táty. Přijel jsem do Užhorodu. No, Češi se tu scházeli a pro vlastní potěšení pěstovali kulturu. Estrády neznali, biograf nebyl. No a tak to odneslo divadlo. Po prvním seznamovacím večírku objevili v mé osobě užhorodského talenta a tak jsem si zahrál, kromě jiných samozřejmě, v Jeřábkově služebníku svého pána továrníka Dornenkrona. Mám na to malou vzpomínku. Hráli jsme totiž v originální výpravě. Viceguvernér Podkarpatské Rusy Ernfeld nám dokonce vymohl i zapůjčení strojů z místní tiskárny. Ovšem to neměl dělat, protože pak 4 dny nevycházely v Užhorodě noviny. Stroje jsme pochopitelně hned nevrátili a otřásli tak málem pozicí pana viceguvernéra. Představení byl přítomen také ředitel ukrajinského divadla. Ředitel ukrajinského divadla upozornil šéfa divadla Košického, který mne pozval k pohostinské hře právě v Jiráskově Vojnárce. Když jsem dostal v Košicích kytku a první honorář, nevěděl jsem, co si mám o tom všem myslet, ale pevně jsem věřil, že to není za výkon, ale za ty 2 noci, které jsem nespal. Po přeložení do Prahy jsem se dal čile do ochotničení, jezdil po venkově a měl úspěch, který překvapoval nejen mé kolegy, ale nejvíc mne. Mým přítelem a spolužákem z reálky byl fotbalista Internacional Josef Čapek, který se znal velmi dobře s Vlastou Buriánem a říkával mi, já umět, Jardo, to, co ty, tak nejsem v úřadě ani minutu. No a co mám dělat, odvětil jsem. Jestli chceš, tak já tě k Buriánovi dostanu, abys tak zdráv byl. No a vidíte, on svému slovu dostal. To byla má první a poslední protekce v životě.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Daniela Ruse znáte pochopitelně z televize, možná taky z rádia. Děláte často?
2: Taky ne, často ne, ale občas se objevím i v rádiu. Samozřejmě občas jako s Markétou Jahodovou nebo s Míťou Dudíkem. Hmm. Mám tu možnost je pracovat.
1: V televizních seriálech jste si zahrál, vidím tady v Pojišťovně, v Černých baronech, Ordinaci, Horákový, Kriminálce Anděl a tak dále, tak dále. Ale pozor, myslím si, že doména vaše v současné době je divadlo. A to, jestli se nepletu, řeknu dvanáct divadel, a to je Fidlovačka a Divadlo na Prádle.
2: Ano. Trefil jsem se. V současné době ano. Ano. Bylo toho víc, jako já ještě tam v divadle Kalich, ale tam to je tak strašně málo, tak nárazový, že jako, i tam ale jako hostuju pořád, to je pravda.
1: A
2: ale
1: co stěžení ve Fidlovačce hlavně teď?
2: Na Fidlovačce teď jsme měli premiéru, teda na to bych hrozně rád pozval diváky, to je strašně krásná hra. Napsal to Erik Emanuel Schmidt, francouzský autor v roce 99. Vlastně spatřilo to světlo světa v roce 2000, čili to je nová věc. Jmenuje se to Hotel mezi dvěma světy. Jak už titul napovídá, jedná se o takovou lehce spiritistickou záležitost, jako ale s velkou nadsázkou, obrovskou. A on ten Schmidt jako právě asi je teď nejhratelnější francouzský autor na světě. Kromě toho napsal ještě další prostě asi 6 titulů, který se hrajou na divadle a prózy píše. A jsou tam moc pěkný. Takže ten Hotel mezi dvěma světy, to je taková, jako zase takový bombónek. Jako něco, že my hrajeme hodně jako komedie, tím, že jsme komerční divadlo, tak musíme prostě přece mít ten repertoár variabilní a hodně prostě takový, jako že ta nabídka musí být velká. A tohle to je takový, jako že když dáme, když u nás jsou Tři sestry, nebo nějaká klasika, Ženitba, nebo tak to je takový bombónek vždycky. Takže hrajeme Tři sestry třeba, ty jsou taky, jako hrozně rádi hrajeme a myslím, že dopadly dobře. A teď ten Hotel, to je takový něco zvláštní. A přitom to je komedie, ale taková trpká, je to fakt zvláštní titul. A to byla premiéra, teď jsme měli premiéru 13. ledna, takže si to tak jako užíváme, ještě to je v nás doznívá. Jako no.
1: Jak vás teď poslouchám a vzpomínám a představuji si vaše role, že jste se tak přehrál do více komika spíš.
2: to se nedá úplně říct. Ne. Jako já to neodděluju. Já si myslím, že k té herecké profesi patří všechno, že herec by měl zvládat opravdu, jako jestli myslím, že částečně měl umět zpívat i tancovat, jako já si jako nevím, proč dneska existuje nějaký jako muzikálový školy nebo jako. Jo, já to nechápu, já si myslím, že prostě herectví je jedno a ten herec by měl zvládat jako všechny prostě tyhle ty obory. Takže no, nicméně jako prostě nejsem si jistý, jestli jsem jako komikem přímo já prostě, ale pravda je to, že jako ty role, ty komický mám rád a zároveň jako samozřejmě mám rád jako role, které jsou něčím zajímavý, které mají nějaký další přesah. Jo.
1: Tak dělat dobře komedie, to je velikánský kumšt.
2: To je nejtěžší.
1: To je mnohem těžší, než dělat vážný věci, to říkal Mirek Donutil.
2: Ano, to má pravdu.
1: Několikrát, ale v Divadle na Prádle hrajete taky?
2: V Divadle na Prádle tam hrajeme jednu věc, která se jmenuje Večeře s přáteli. Napsal to Donald Margulis, americký autor, je to úžasná věc pro dvě dvojice. Nebudu říkat, o čem to je, to zase se rozpor názorovej mezi nima, mezi těma dvojicema na to, jak by měla fungovat, jako jak by měl fungovat vztah a jako jestli udržet rodinu za každou cenu nebo neudržet. To je všechno, co řeknu, protože je to úžasně napsaný, ten autor se nepodbízí divákovi.
1: Je to taky komedie, ale.
2: A je to komedie, ano, je to komedie. Je to přesně taková ta pravdivá, kde se hlavně je prostě středáci, myslím, jako lidé středního věku, což jsme třeba my dva, že jo, ale i ty mladší se v tom určitě jako rádi najdou.
1: Já si myslím, že už jsme tady o Divadle na Prádle teď trochu odbíhám, nejenom s vámi, Danieli, mluvili několikrát a setkal jsem se i s tím, že diváci nevědí, kde Divadlo na Prádle je, to bychom měli možná specifikovat, že to je poblíž Újezda, nebo téměř
2: ano,
1: na Újezdě.
2: Ano, je to u Újezda, máte pravdu, je to kousíček vlastně, když se vystoupíš, pojedete jednu stanici od Národního divadla, vystoupíte na Újezdě, kousíček se vrátíte zpátky k mostu, dáte se vlastně doleva, je to vlastně, když půjdete na kampu, tak je to malý náměstíčko s takovým kostelíčkem a tam vlastně je Besední ulice. A v té je bývalý český hudební fond, kde za těch jste říkal sám před chvílí, jak jsme se o tom bavili, začínal Voskovec a Verich.
1: Tak. No jistě.
2: Tak to je to kulturní, to známý památeční místo. Tak tam je Divadlo na Prádle.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Daniel Rose, možná bych měl říct taky zpěvák Daniel Rose.
2: To taky jsem přijel občas něco zaspíval, to je pravda.
1: No, vy jste dokonce ale hodně uspěl v duetech.
2: No, v duetech jsme moc neuspěli, protože tam jako tam nás jsme v nás vymetli velmi velmi záhy s Marcelkou Březinovou. My jsme šli jako první ven jako vlastně.
1: To jste byli my.
2: To bylo velmi rychlý, jako to je jako prostě dvě kola na zdar bazar, a šli jsme prostě pryč. Ale my tam šlo vlastně o to, že jsme jako jsme nezvládli ten repertoár, že jsme si vybrali, respektive Marcela vybrala hodně těžký repertoár. Bylo to těžký, myslím, pro oba, a jako kdyby, ono se říká někdy méně více, tak si myslím, že kdybychom si vybrali něco českýho, nějakou českou písničku, nebo třeba nějakou anglickou, ale něco lehčího, tohle to byly opravdu těžký fláky. No a ono přesně tam máte omezený čas na ten nácvik, že jo. Takže tohle nám asi spočítali prostě trošičku, no. Tak.
1: No, ale
2: zkušenost to byla výborná.
1: Ale zpíváte výborně a zpíváte rád, předpokládám.
2: Jo, určitě. Já jsem vlastně po té, co jsem byl naposled ve svém posledním angažmá v roce 95 v Černohorním klubu, tak poté jsem byl už jen na volný noze a v Karlínském divadle jsem hostoval v sedmi věcech, jako to tam ještě Bláďa Županič jako ředitel, takže a to je vlastně většinou zpívaný věci. Takže jako vlastně rád zpívám, samozřejmě nejsem, jako ten hlas jako je částečně jako cvičen z té školy, ale nepovažuji se za zpěváka, to zase ne, ale takový to herecký zpívání, jako myslím, že jako to jako se dá, že to zvládnu.
1: Nezúročujete to někde třeba prostě nějakou kapelou nebo něco?
2: S kapelou ne, to jako zatím to mě nenapadlo.
1: S kytarou aspoň?
2: S kytarou ano, to jo, to jako to ano, to samozřejmě. Protože, to jo.
1: Vy máte vyloženě hlas a takový charakter tedy, jak si toho projevuje jako písničkář, abych vás viděl v nějakých takových jako zamýšlených písničkách.
2: No tak je, ano, to je asi spíš tíhnu k tomu, dejme tomu, že by to nějaký folk třeba nebo něco jako takový, o čem mluvíte, a možná bych, nevím, jestli bych musel kapelou zpívat, to znamená, ani mě to jako nikdy jako nenapadlo a ani vlastně už na to nemám teďko ani čas, no.
1: No, to je pravda, ten čas.
2: To je problém.
1: No.
2: Nicméně prostě rád si zaspívám opravdu i v divadle u nás na Fidlovačce, jsme dělali muzikály, Funny Girl chci říct a Kabaret, jako, a vlastně to bylo taky zpívaný, že?
1: Ale naspívanou písničku na desku nemáte žádnou?
2: Ne, to svojí, jakože bych vydal desku, to ne, to nemám.
1: Tak bohužel si musíme teď pustit něčí cizí.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Daniel Rous a já už jsem vám ho představil a on sám se představil v nejrůznějších podobách, polohách, ale ještě jsme si nepovídali o vašem soukromí. Teď myslím, co děláte, když nehrajete, netočíte, čím se bavíte, těšíte, jak relaxujete třeba. Jste sportovec?
2: Jsem sportovně založen. Musím říct, že jsem hrál vlastně fotbal 10 let jako aktivně.
1: Za co?
2: Za Viktorku Žižkov.
1: Prosím?
2: No jo, za Viktor Žižkov jsem hrál 10 let.
1: Ligu?
2: Jako mladý kluk, já jsem skončil v dorostu, já jsem skončil ještě vlastně na konzervatoři, když jsem nastoupil, tak jsem ještě hrál poslední, já jsem končil jako někdy v 16 letech, takže jako dorostenec. No.
1: A nezahrajete si do dneška takhle se nějak?
2: Jistě, hrajeme Hanspaulku, to je taková ta malá soutěž pražského fotbalu.
1: No to mi povídejte, to jsem hrál několik let.
2: No vidíte, no tak 5+1 prostě, že jo,
1: ano.
2: A pokud se nesejdete, nebo respektive se vás nesejde víc, jako aby bylo na střídání, tak je to občas peklo, protože mě už bylo 50 teďko v lednu, takže jako ubíhat to je trošku problém. A když se proti vám postaví kluci, kteří jsou mladí, kterým je 20, prostě 25, no tak to je teda opravdu, to je drsný. Nicméně rád si chodím zahrát, pokud nemám nějaký zranění nebo nemám nějaký prostě nějakou indispozici, tak klukům rád pomůžu. A vlastně jsme postoupili, my jsme začínali jako v 9. lize, teď jsme v 5. Jo, takže my jako neustále jako tak se posouváme.
1: Už je 9 lig.
2: Ježišma, teď jsem rozkočil. Teď sám nevím, poprvé nevím, my jsme teďko v té 5. A měli jsme pomalu nakročeno do 4. A báli jsme se toho, že do té 4. vstoupíme.
1: Víte, jaká je výhoda, že já začínal dřív.

0: No, menší, no, ale ne třeba, ano, už jako třeba se pustit do Ameriky.
1: To nemůžu, protože já jsem omezen prostě tou vzdáleností, tím limitem jako nějaké, co se týče týká majlí, jakože.
0: To je hezký.
1: Tak to je relax. Jak jste se ptal na ten relax, tak tohleto je fakt jako relax.
0: Tak to si myslím, že už teď vím, jak byste mi odpověděl, co budete dělat o dovolené.
1: Ano, tak to je jako o dovolené taky. Určitě bych rád na týden, na 14 dní takhle vypadl na někam na loď a teďko pojedeme s partičkou v dubnu. Máme objednanou loď aspoň do Chorvatska, kde ten blíž.
0: Tak ať se vám, Danieli, daří. No. A samozřejmě nejenom na moři, ale hlavně v divadle, v televizi a ve filmu. Daniel Rose byl dnes na Tandemu a já věřím, vzhledem k tomu, že je to velice akční muž, že nám zase brzy přijde povědět se kolem něj nové.
1: Určitě rád.
0: Díky, mějte se krásně.
2: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, v tuto chvíli vám nabízíme pravidelný pořad u muziky, který je určen vám, kteří máte rádi lidovou a dechovou hudbu. Vítá vás Pavlína Flipovská. Vybírám pro vás velice pečlivě skladby, které už možná pár let znáte a třeba si je společně občas i zanotujete. Nevyhýbáme se ale ani skladbám, které vznikly poměrně nedávno. Občas tu zazní na rozhlasových vlnách, dokonce v premiéře. A upřímně řečeno jsme moc rádi, že současní autoři nezahálejí a do světa posílají i skladby z brusu nové. A to nás moc těší. Je to totiž důkaz, že naše muzika pořád žije a má se k světu. Asi vám zbytečně říkám, že v úvodu zazněla slavná i po světě populární polka Škoda lásky Jaromíra Vejvody. Hrála krajanka Václava Hlaváčka. No a v té klasice budeme pokračovat. Na řadě je další polka Jaromíra Vejvody s textem Václava Zemana Ach bože, lásko. Zpívá vokální soubor Lubomíra Pánka, hraje dechová hudba Antonína Votavy. Antonín Borovička je autorem valčíku Růžový květ. Text napsal Jiří Zeman. Že vy očekáváte tango? A? No prosím, tady je. Karel Vacek napsal skladbu s nadějí už v textu. Zítra snad. Zpívají Josef Opelt a Milan Černohous, hraje saloní orchestr Josefa Vejvody.

Je čas vydat se na pochod. Umožní nám to známý a opravdu řízný pochod Jiřího Voldána v Jičíně Troubily. Zlatá muzika Jiřího Eliáška doprovodí vokální soubor Lubomíra Pánka. Ke všeobecně známé polce Vladimíra Fuky napsal text Míla Cink. Název zní Dva šátečky. Jistě všem přijde vhod zmírnění tempa a jeden něžný valčík Jaroslava Voříška a textaře Vladimíra Moraveckého s nadpisem Skřivánek. Zaspívají nám Marie Robnhauptová a Jiří Langmajer starší zahraje známá a oblíbená kapela Strahovanka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Teď už vás, vážení, zdravíme z Moravy. Ti, kteří nás poslouchají, často už vědí, že jsme na moravskou muziku našimi přáteli pravidelně zváni. A je tomu tak i dnes. Zazní jedna veselá moravská lidová písnička Já susinek svobodný, kterou zahraje mistřiňanka Antonína Pavluše a zaspívají Zdeněk Baťka a Josef Novotný. Miroslav Kolstrunk mladší nám nachystal valčík Zavoněla fialenka. Text napsala Lenka Králová, zpívají Olga Baričičová, Lenka Králová a Miroslav Surka. Hrají Žadoviáci. Do třetice z Moravy polka Jana Slabáka s textem Vladimíra Salčáka Zatečelcem. Zaspívají Daniela Magálová, Ivana Slabáková, Břetislav Osička a František Uher, zahraje Moravanka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: V Čechách už nás vítají české lidové polky. Bude to bohatá směs a třeba dojde na to, o čem jsem se zmínila už na začátku programu. Je docela možné, že si s chutí zaspíváte, vážení, i vy a posílíte tak mohutný sbor zpěváků, kteří už jsou připraveni a těší se na vás, tak jako kapela Žatečanka, která vám s chutí zahraje. Směs s názvem Pod našima okny zpívají Olga Filipková, Ivana Brožová a Martin Nuhlíček.

Vážení a milí, náš čas je pro dnešek téměř vyčerpán a tak se budeme loučit. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na shledanou příště. Věřím, že se opět sejdeme ve zdraví, pohodě a u dobré muziky. Těší se na vás Pavlína Filipovská. No a na rozloučenou pěkná polka. Hudební skladatel Rudolf Harnisch, v tomto případě i textař, se vyzná velice mazlivě k místu, kde pobývá zřejmě často a rád. Poslyšte, jak nazval následující skladbu. Hospůdko, hospůdko malá. Zpívají Jana Jírová, Vlaďka Jínová, Jiří Jína, Daniel Bismiller a Karel Stříbrný. Hraje Táboránka. Bohumil Lepič napsal Staropražský valčík, který zaspívají a zahrají České buchty.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Husáka, jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů, zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byl tentokrát herec a moderátor Marek Eben.

0: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Náš host je Marek Eben. Já bych vám položil, jestli dovolíte, takovou otázku, tu nejbanálnější, jestli cestujete rád a pakliže jo, tak čím a kam?
2: Já cestuju rád čímkoliv. V podstatě vyzkoušel jsem všechny možné dopravní prostředky a nemůžu říct, že bych k některému měl averzi, necítím se moc jistě na koni. Ale jinak musím říct, že ani nemám takovou tu fobii z letadel, jako mají někteří mý kolegové, jako Martin Dejdar třeba, tak tím netrpím. Dokonce jsem absolvoval s Petrem Jirmusem kompletní akrobatickou sestavu v letadle a to byl velký zážitek.
3: S padákem nebo bez padáku?
2: Bez padáku, ono to je jedno. Při těch obratech, co se tam dělají, to je celkem jedno. Ale on vás tak jako uklidňuje, protože jediný moment, kdy jsem měl trošku nervy, když jsem vlezl do toho letadla, že oni to mají, on měl takovej tahák. Měl na té přístrojové desce takovýhle papírek, jako formát, když je půlka A4 je A5. Tak A5. A na té A5 měl namalované, nakreslené rukou ty figury, které budeme provádět. A na to jsem se podíval a to se mi neudělalo moc dobře, když jsem je viděl. Ale pak to začalo a tam je půvabné, že on, jak je profesionál, tak vy máte nasazená sluchátka a on všechny ty věci komentuje. A komentuje to takovým nezúčastněným, klidným hlasem Richarda Honzoviče. Takže vy letíte a on řekne, tak teď půjdeme na souvrat, ubírám otáčky, ano, už to zvoní, a to, co zvoní, je ten alarm, že se řídíte k zemi, že už to nemá.
0: Já myslel, umíráček, jo, už slyší.
2: Ano, už to zvoní a teď říká, půjdeme přes pravé křídlo a 1, 2, 3. A to počítá ty obraty, to dělá při tom, jak prostě rotujete, tak on to takhle počítá. Takže i to se dá celkem v klidu zvládnout a jinak no, cestování mám rád. Tohle bylo teda extrémní cestování.
0: To bylo něco
2: mezi životem a smrtí. Ale jak jsme si toho moc neužili za té totality, tak pak naopak se mně líbilo, že si to člověk může dovolit. My jsme měli docela štěstí, že jsme s divadlem si jezdili kus světa. A to je, řekl bych, extrémní cestování, když si představíte, kdo v tom divadle je.
0: No to by nás zajímalo, počkejte, to je téma.
2: No to je téma neuvěřitelné, tak mám o tom začít?
0: No určitě, spustit.
2: Já začnu. Tak v divadle je spousta různých exotů, tak Martin Dejdar, ten má fobii z těch letadel. Jan Jiráň má fobii z přírody. Ten se bojí jít do lesa, protože tam žijou zvířata a těch on se bojí. Takže s ním je třeba do Jižní Afriky, to je velký zážitek. Jirka Lábus neumí žádný jazyk a všude se bez potíží domluví, čímž mě dohání k šílenství. Takže v Jižní Africe v restauraci přijde servírka černá, a Jiří Lábus chtěl párátko a tak říkal, pojď sem broučku, protože všem servírkám v zahraničí říká broučku, pojď sem broučku, ona přišla a on říkal, broučku, dentist hák. A ona šla a okamžitě mu přinesla párátko. Tak proč já se učím výraz toothpick, když lábus řekne dentist hák a dostane to též? V tom on má zvláštní dar. Ve Španělsku se rozhodl, to vás bude zajímat, že zkusí na trhu prodávat falzifikáty skic Gaudího a že je sám vytvoří. Ostatně Jiří Lábus velmi hezky kreslí, velmi pěkně.
3: Pro vysvětlení musíme říct, že Gaudí postavil v Barceloně ten vyhlasný neogotický chrám Sagrada Familia.
2: Ještě ho stále staví?
3: Ano.
2: Oni ho staví a budou ho stavit ještě asi snad 30 let, nebo kolik to proponují, dlouho.
3: Ano, ano. No.
2: A tak šel do španělského papírnictví a prodavačce řekl broučku Los Xichtos Cresliros. A obdržel čtvrtku. Takže to jsou extrémní situace. Jiří Lábus mi úplně zničil samozřejmě návštěvu mauzolea. Když jsme byli v Moskvě, já jsem byl poprvé v životě v Moskvě, tak říkali jsme si, že dětka musíme vidět. A já jsem čekal, že tam budou ty fronty, už tam žádné fronty nejsou. Tam jdete hned na řadu, no nicméně je tam takové pološero a teď tam stojí ti vojáci s těmi samopaly a já jsem byl docela zvědavý, protože jsem o tom tolik slyšel a neužil jsem si nic, protože za mnou šel Jiří Lábus a hned, když jsme tam vlezli, tak se na celou tu místnost srdcerivně rozplakal a smrkal do kapesníku a volal pačemu, pačemu. Takže pak jsme měli velký zážitek s Ypsilonkou, když jsme byli v Jižní Africe, tam bylo několik zážitků. Když nás vzala starostka hlavního města Pretorie, na prohlídku Pretorie, a to vypadalo tak, že jelo policejní auto, za ním jeli tři naše mikrobusy, za nimi jelo další policejní auto a za ním jeli tři obrněné transportéry, na kterých, což jsem si spočítal, bylo umístěno celkem 27 vojáků. A kdykoliv jsme opustili ty mikrobusy, tak s námi šli tak 4-5 samopalníků a radista. Kdyby bylo zapotřebí přivolat pomoc těch transportérů, aby nechodila celá ta jednotka. A to teda člověka přejde humor. A byla to úplně absurdní exkurze, protože ta starostka té Pretorie nám ukazovala vlastně ta předměstí. To, kde je to docela nebezpečný. A pak tam byly takové absurdní věci, jako že třeba nás zavezli k takové budově, která vypadala trošku jako kravín a předtím byla vysoká tráva, takový jako plevel, a v tom ležela keramická umyvadla. A ona říkala, tady děláme umyvadla. Tak byly tam umyvadla, tak jsme je viděli. A součástí téhleté exkurze byl taky neuvěřitelný jihoafrický raut, který spočíval v tom, že jsme vešli do toho kravína dovnitř. A to byla velikánská místnost, která byla úplně prázdná. A v čele té místnosti byly jenom takové tři stolky na železných nožkách. A na těch stolcích byly tři takové umělohmotné kýble. A u každého toho kýblu stál černoch. A teď my jsme přišli, jakože tam je občerstvení, tak jsme přišli a v těch kýblech byl takový jakoby zeleninový salát. V každém tom kýblu trošku jiný, ale nebyly k tomu talíře ani příbory. Takže vy jste takhle natáhli ruku a on vám sběračkou do té dlaně kydl ten salát a to jste z té dlaně takhle spořádali. A další absurdita, že Pretorie je hlavní město, že? A na hlavním náměstí, hned proti radnici, je divadlo. A oni, že nám ukážou to divadlo. A když jsme tam šli, tak mně přišlo zvláštní, že na tom divadle, na tom hlavním vchodu, byl masivní řetěz a velký zámek. A ten chlapík, co nás prováděl, odemknul ten zámek, sundal ten řetěz a teď my jsme vlezli dovnitř a bylo to takové divadlo jako lehce neoklasicistní, jako kdyby člověk přišel do trošku menšího Rudolfína, kde ale tak 40 let nikdo nebyl. A bylo tam příšeří A my jsme stoupali po takových mramorových schodech, všude prach a špína a velké nástěnné malby, které byly úplně zašlé. A oni nás vedli na balkon do foaje a z toho foaje my jsme vstoupili na ten balkon. A já jsem se podíval dolů, jako do prostoru toho parteru a toho jeviště. A tam nebyly ani sedadla, ani kulisy, nic takového, ale bylo tam parkoviště. Tam parkovala auta. No nic podobného jsem v životě neviděl. V Jižní Africe není mnoho takových památek.
3: My když jsme byli v roce 65 s Černým divadlem v Havaně a na Kubě, tak to mě připomnělo ten sugestivní obraz těch belíků s tím salátem. My jsme tam přijeli v den vánočních svátků a měli jsme absolvovat štědrovečerní večeři. To by byla kapitola sama pro sebe, ale potom, když přišli na řadu ořechy vlašský, tak nikdo z nás je nedokázal rozlousknout. Představte si, že ten Kubánec, ten dobrý občan této země, přicházel ke každému z nás, bral nám ten ořech, v zubech ho rozkous a obřadně nám ho podal. A co teď?
0: Ještě jste ale na tom byli asi líp než Hanzelka a Zikmund, inženýři, dva známí, kteří v Africe, v tom jednom jejich filmu, který tam točili, tam jim nabídli takovou bílou kaši, kterou ty africké ženy v té vesnici připravovaly tak, že něco rozkousali vždycky a pak to vyplivli se s těma slinama do té misky a tak, a když byla plná, tak jim to nabídli.
2: To je strašné.
0: To bych se poblil normálně.
2: Nám dali v Africe stromové červy, což kdyby mě to neřekli, tak bych myslel, že jsou to křupky. Vypadalo to úplně stejně, akorát, že to bylo tmavé a chutnalo to velmi podobně.
0: A vy jste to jedl?
2: Jo, to já jsem zvědavý.
0: On jedl stromové červy?
2: Ano, stromové červy jsem jedl. Doporučuju proteiny.

Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a skřoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak, prýmá svobodnej a tak, prostě tak.

cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel.

0: Pojďme se bavit chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu. Chtěl jste odjakživa být tím, čím jste, nebo jste měl jiné cíle jako dítě? Byl jste dítě, že jo?
1: Byl.
0: Původně.
1: Původně, jo.
0: No tak, jestli jste si říkal už tenkrát, já budu jednou moderátorem v televizi, ne.
1: No až takhle jsem si to nepředstavoval, ale že bych dělal něco takového podobného, to jsem si představoval, protože jsem se na nic jiného nehodil. Já jsem věděl už na základce, že si musím vybrat nějakou školu, kde nebude matematika, fyzika, chemie. A to se na konzervatoři neučilo. Takže pro mě to byla ideální volba. A už jsem jako kluk chodil k Dismanovi do souboru rozhlasového, takže jsem s tím měl trošku nějaké zkušenosti, což byla ostatně krásná doba. A tak to nějak vyplynulo. Navíc na té konzervatoři to bylo oddělení hudebně dramatické, takže se tam učila i ta muzika. A to bylo přesně to, co mě vyhovovalo. Ten účel byl vychovat činoherce, kteří budou schopni zaspívat něco.
0: Takže vaše životní dráha byla celkem přímá,
1: docela,
0: jo? Neklikatá.
1: Pak jsou ty životní náhody různé. Jako, že například pravděpodobně bych tak moc nemoderoval, kdybych nebyl na vojně. Ale já byl v Auzu a tehdy tam jeden program armádní režíroval Ivo Paukert. A ten mi už tehdy nabídl, jestli si nechci napsat scénář na to. A to já jsem byl rád, protože ty scénáře, které vám napsal armádní umělecký soubor, to bylo opravdu neúplně šťastné, řekl bych. A navíc ještě my jsme jako moderátoři, ti, co byli jako konferenciéři, se tomu tehdy říkalo v Auzu, tak my jsme měli takovou uniformu, které se říkalo extrovka. A byla to jakoby parádnější uniforma, která tady na těch výložkách neměla žádnou hodnost, ale měla tam takovou jakoby placičku, na které stálo Aus. Jenomže ten voják, ten to samozřejmě neidentifikoval z páté řady a domníval se, že jsme majoři. Takže ta nenávist byla veliká, těch vojínů základní služby. A tak to já jsem byl rád, že si to můžu napsat sám, protože první, čeho jsem se zbavil, byla ta uniforma. To jsem si hned nadělil kostým a v tom jsem to dělal a tím pádem jsem měl klid a voják to vydejchal. No a Ivo Paukert si tuhle zkušenost, co jsme spolu udělali, pamatoval a vlastně o 10 let později mi nabídl moderování TT a to byl určitě takový zlom v tom mém životě.
0: Takže vaše cesta byla rovná. Moje byla velice křivolaká od toho, že jsem chtěl být původně francouzským legionářem a letcem, potom chemikem ke kreslenému filmu jsem chtěl, pak jsem dělal propagačního grafika, no a nakonec jsem skončil u divadla.
1: No já jsem věděl samozřejmě z rodiny, že nechci být koncertní pianista, to jsem věděl hned. Chtěl jsem být chvilku rockový kytarista, to mě přišlo jednodušší. Ono to teda není. A to jsem zjistil až na stará kolena, když jsem viděl, jak cvičí ti rockoví kytaristi. Ale koncertní pianista, to je něco strašného. Já jsem to viděl zblízka, protože jak táta, tak vlastně strýc Ilja Hurník, když měli před koncertem, zejména v případě Ilji Hurníka, tam to bylo dramatičtější, protože táta tehdy nehrál, že by hrál solové recitály v Rudolfinu. To Ilja Hurník hrál a vím, jaké měl stavy předtím. A jsou samozřejmě místa v těch skladbách, která se dost dobře nedají nacvičit. Vy můžete jenom snížit pravděpodobnost kiksu, ale jistotu nemáte. Třeba když jsou oktávové skoky, no tak to je prostě někdy to, jak by řekli naši fotbaloví reprezentanti, buď to tam spadne, nebo to tam nespadne. A nezřídka to tam taky nespadne. Takže ty stavy psychické, když jsem viděl těch profesionálů, tak jsem si říkal, no tohle teda nikdy, koncertní klavirista nikdy. To mě přišlo to herectví daleko snazší. Protože když zapomenete text, tak uděláte dramatickou pauzu, nebo to přebere ten kolega, vždycky se z toho nějak dostanete, ale když máte v okno v Bachově fúze, tak už se nenajdete nikdy. To je strašná představa.
0: Třeba jazzový zpěvák je ve výhodě, když zapomene text, takže my máme sket. Když měsíc rozlije světlo své po kraji, bože, jak je to dál. A vypadá to jako, že je to nadschvál, že jo? Herec už je na tom trochu hůř. Herec už nemůže, když ona řekl třeba, proč jsi mě opustil, tak nemůže říct šabran uba uba.
1: Ypsilonce by to šlo.
0: Jo, tak nebo, herec může dosadit náhradní větu jako takovou, že proč jsi mě opustil, neví, no. Tak řekne, co je ti do toho.
1: Může, ale někteří kolegové to pojednávají nehorázně. Pamatuju si, že po revoluci měl Honza Šmíd takový rozmach, že budeme jako hrát taky v Praze představení anglicky. Že prostě teď sem pojedou ty cizinci a ty, že nás uvidí a že tím pádem Ypsilonka prorazí definitivně do světa. Což se samozřejmě nikdy nestalo. Nastudovali jsme představení Mozart v Praze, které jsme hráli, kdo teda jakž tak šuměl, tak v angličtině, a ti, co neuměli, to tak různě lepili, někdo mluvil taky francouzsky a někdo německy. Byl to takový bizarní útvar a Olda Kaiser měl po celém zákulisí rozmístěné veliké plachty papírové, na kterých měl napsané ty anglické věty. A při jednom představení jsme spolu měli takový malý dialog a já jsem stál jakoby zády k portálu a Olda stál čelem do toho portálu. A najednou vidím, že on při tom dialogu se nedívá na mě, ale upírá ten zrak do toho portálu a pak jsem viděl, jak ty oči vyhasly. A pak se podíval zpátky na mě a řekl, někdo mi zatáh hadr. Prostě tu šálu tam někdo zatáh, on měl zatím tu plachtu s tím textem a ten už nikdy nepřišel.
0: No, my jsme taky měli jedno anglické představení, tedy původně jsme ho udělali pro naše zahraniční zájezdy. Ve Finsku měla premiéru naše revue, která se jmenovala Second Hand Show. U nás potom jsme to udělali česky jako Vetešník, ale když už jsme to uměli anglicky, tak jsme si řekli, zkusíme to jednou zahrát v Praze anglicky. Obeslali jsme ambasády a různé instituce. No a přišli tam diváci a my jsme to tady hráli anglicky. Tam byl jeden takový mladík, který seděl ve druhé řadě a neskutečně se smál a pořád tleskal a byl takový nabuzený. A když jsme vycházeli, tak on tam čekal u zadního vchodu a požádal Jitku Molavcovou o ruku. Říkal, že je ochotnej si jí vzít okamžitě, jestli by si ho vzala. A poslední tedy anglický slovo, který tam padlo, tak Jitka se na ní podívala a řekla next time.
1: My když jsme jeli s prodanou nevěstou do Finska, tak Honza Šmíd se rozhodl, že některé zásadní věty z toho představení budeme říkat finsky. A že prostě každý herec, že má určité zásadní věty a ty, že se teda naučí finsky. A byl nám přidělen tlumočník, vlastně tlumočnice Bohunka Seniusová, a ta s každým z nás nastudovala ty zásadní věty. Problém byl v tom, že my jsme nevěděli, které věty toho partnera považuje Šmíd za zásadní. Takže když se to začalo hrát, tak ta herecká paměť samozřejmě pracuje tak, že vy když slyšíte tu repliku toho partnera, tak víte, co na ní máte říct potom. Nikoli ovšem, když vyřeknete českou větu a ta příští věta partnera je podle Šmídova mínění zásadní a z něho vyleze něco, co se nepodobá žádné řeči světové a vy vůbec nevíte, co má následovat potom. To bylo velmi zábavné představení a já si ještě některé věty svoje zásadní pamatuju, jako například Tarvicen raha, vůden parin peste, sajsin tuskin půljakán.
2: To je skvělý, když tady padlo jméno Honzy Šmída, my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu, to se psal rok tak 57. Vždycky jsme nastoupovali ráno v Rudolfínu a buď jsme měli teorii v Rudolfínu přímo nahoře v podkroví, anebo jsme jeli na cvičák na Bílou horu a když už jsme toho měli dost a ty povely majora našeho šrauta byly pořád takový jako dotíravější, pořád tak někdo řekl a vojna oblbuje lidi a šraut se zarazil, říkal, kdo to řekl a Honza Šmíd řekl, Balzak. Major Šrauf řekl, vojín Balzak vystoupí z rady.
0: Já jsem jednou hrál ve Francii, v Paříži jsme hráli v tom divadle národů v Odeonu. My jsme měli takovou scénku, Hamlet se to jmenovalo, bylo to asi jako půlhodinová zkratka Hamleta po semaforsku. Nebyla to parodie, to se nedá říct, ale taková jako semaforská, poetická varianta na Hamleta. A já jsem se to celý naučil francouzsky, ale ve francouzštině jsem nevěděl nic. Čtvrt roku mě nějaká francouzská dáma v Praze učila, jako hudbu jsem se to učil. Pamatuju si, že v den premiéry jsem dostal od Jiřího Šlitra z Kanady telegram takovej povzbudivej, kde stalo: přeji ti, aby tvůj neúspěch v Paříži byl co nejmenší. No a teď takhle povzbuzen jsem šel na to představení a než jsem vystoupil na scénu, tak tam přišel ke mně takový zvláštní mladý muž, který mě furt ošmatával a říkal: très joli, a všechno se mu líbilo na mě a říkal: na vás se přišel podívat Jean-Louis Barrault, což byl evropský Hamlet number one, že jo? A já jsem tam měl s tím svým Hamletem před ním vystupovat, tak to mě dodalo. A teď jsem věděl jednu věc, že když mě vypadne jediný slovo, tak vůbec nevím, co to bylo za slovo, které mě vypadlo a co má následovat. A tak. Takže bylo to neskutečný. Já jsem přišel asi tak o 3 roky života během toho vystoupení, ale fakt je, že jsem to neskazil. Já si dovolím něco zaspívat. Tentokrát budu zpívat z listu, poněvadž vám zaspívám písničku ze hry, která bude mít premiéru v září. Je to naše Lysistráta.

0: klademe takovou otázku každému, tu nejobligádnější, jaký tři předměty by si vzal na ostrov? Znáte to? Každýho jsme zatím přivedli do rozpaku.
1: No jo, no, je tam něco na tom ostrově? Jako voda třeba?
0: Jo, voda tam, chlast tam bude nějaký.
1: Voda tam je?
0: No jo, to víte, že jo.
1: Nějaký
0: tak byste si vzal
1: plody
0: skleničku,
1: taky, jo?
0: Ne?
1: Jako, no ne, je nutno tam ty životně důležité potřeby,
0: no,
1: tam
0: jo,
1: jsou,
0: jo.
1: Že jo.
0: Ano, ano, to jsou taky na... jako Robinson, představte si Robinson.
1: No knihu.
0: To si bere každý, to je zajímavé.
1: Knihu, jo, no.
0: Nebyl by lepší rovnou knihovnu?
1: Ne, když si vezmete Bibli, tak ji můžete číst furt.
0: To je pravda.
1: To je výhoda.
0: To je pravda.
1: To je výhoda a ta vám vydrží. A myslím si, že i po mnoha letech na tom ostrově ještě nebudete vědět pořád.
0: No, to s váma naprosto souhlasím, ano.
1: Protože to musí je výživná kniha, že jo? No. A ona už žádná výživnější asi není. Jak říkal Arnoš Tlustý, když si stěžoval u ministra kultury nebo čeho v Izraeli, když byl v kibucu, že mu tam nechtějí tisknout ty knížky jeho. A ten ministr mu říkal, no to víte, pane Lustigu, my jsme tady napsali jednu knížku před 2000 lety a od té doby nikdo nic jiného nečte. Vysvětloval problémy knižního trhu v Izraeli.
0: To se říká no, bestseller.
1: No, tak to bych si vzal. A teda týká se to věcí, jo? Ne, že by si tam člověk mohl někoho vzít.
0: Klidně i někoho bych si tam vzal.
1: No, tak se ženou bychom jeli.
0: No, že byste jo, si měli s kým povídat. A nebo že byste mohl tu Bibli někomu taky přečítat.
1: No to taky, mohli bychom se o to hádat, to by taky nebylo špatný. Už jen kdybych vzal ženu, tak žena by chtěla psa. Když o tom přemýšlím, to je dobrá kombinace. Mít tam ženu, psa a Bibli, no. To už vám docela stačí. A ještě teda čtvrtá, ještě bych teda taky si tam...
0: Výjimečně čtvrtou.
1: Výjimečně? No. Já bych si vzal ještě takovou sedmičku železo.
0: Sedmičku železo? Co to je?
1: To je taková šikovná golfová hůl, jo. Sedmička železo, s tím můžete hrát takový ty středně dlouhý rány, dá se s tím i čipovat a zase, když by člověk byl na tom ostrově, tak to už si dovedu představit, že by se tam nějaká jamka dala udělat. Míček si z něčeho uděláte, ale ta hůl teda...
0: No. Taky se tím dá klepnout i nějaký zvěřátko,
1: dá
0: když je hlad.
1: Dá se, no, zdali, to víte, že jo.
0: Já myslím, že nakonec byste ji používal hlavně na to.
1: No.
0: Když jsme mluvili o životní pouti, vaše životní pouť tedy skončila jednak u divadla, jednak u televize, u této branži, která je i mně blízká, tak samozřejmě taky občas přecházejí na přetřes takzvané veselé historky z natáčení.
1: No mám bizarní příběh, když jsem nastupoval do svého prvního angažmá, což bylo v Karlových Varech, tak já jsem předtím v těch Varech byl jenom jednou. A nastupoval jsem 3. ledna, jel jsem na autobusové nádraží, říkal jsem, jak se dostanu k divadlu, oni říkali jedničku autobusem, tak jsem se do jedničky autobusu, jel jsem k divadlu, teď jsem vylez a teď jsem se do toho divadla nemohl dostat. Všecky dveře byly zamčené. A jenom tam jako v takovém zvýšeném přízemí, tam byla taková jako balustrádička a tam bylo jedno okno a to svítilo. Ale šlo se tam dostat jenom, že člověk po té balustrádě tak trošku šplhal. A já jsem si tehdy říkal, to je dobrý, to bude do hereckých pamětí jednou, jako ta trnitá cesta k tomu umění, jak to ten život člověku přihraje, tak jsem postavil kufr do sněhu a teď jsem takhle po té balustrádě, až jsem přišel k tomu oknu, a ten jsem zaklepal na to okno. A teď to okno se otevřelo, tam stála taková dáma udivená a já jí říkám, dobrý den, já jsem Eben a já tady nastupuju do angažmá. A ona říkala, no to je hezký, ale my jsme lázně. Protože, jak to znáte ve Varech, že jo, lázně jedna a divadlo, dílo to stejného architekta a...
0: Není to tak daleko od sebe.
1: Není to daleko od sebe, je to přesně, prostě snadno se spletete. Tak takhle to začalo, hned omylem.
0: Já jsem zažil taky jednu takovou zvláštní věc, a sice možná, že mě pak pomůžete identifikovat ten zámek, na kterým se mi to stalo, poněvadž to jméno už jsem zapomněl. Měl jsem někde představení a na zámku se konal raut a já jsem tam byl pozván. Já radši, když nemusím, tak nejdu, ale slušnost mě velela, abych šel. Ale ten zámek nebyl přímo v tom městě, kde jsme hráli, ale říkali, autem tam budete za 20 minut. No já jsem vyjel, našel jsem si ho na mapě, kde je ten zámek, ale říkal jsem si, pozor, to mně připadá, že je dál. No ale jel jsem hodinu a pořád jsem nebyl u zámku a pak jsem přijel konečně k zámku, tam byla tma, tam nikdo nebyl. Pak jsem zjistil, že jsou dva zámky stejného jména. A já jsem jel k tomu druhýmu. A teď jsem tam v noci šmátral, tam zhasnuto všade. No tak potom tam se vyskytl jeden člověk, ten říkal, no tak jestli to nebyl ten druhý. A do dneška si nemůžu vzpomenout, co to byl prostě za zámek.
1: Jo, to je i na mě hodně komplikované. Tak. A že jsme jich teda pár navštívili.
0: Jak nejsem na to cestování vysazený, tak já dělám samý omily. Jednou jsme měli hrát v Kouřimě a já jsem přijel do Hulína.
1: To mě připomíná nádherný příběh, který mě vykládali muzikanti na Stardance z kapely, že jeden z nich měl nějaké angažmá, já nevím, s jakýmto popovým zpěvákem v Německu, pravděpodobně s Karlem Gottem. A ti muzikanti v nějakém autě jeli a hledali nějaké město u Bochumy, spleť, městeček, nevěděli, přijeli do malého města. A ten řidič, že se zeptá, jo. A tak zastavil u chodníku a sundal okýnko a prvnímu chlapíkovi, který šel okolo, říkal, fare ich gut? Hned si uvědomil absurditu té otázky a řekl, já ich fare gut. A zase stáhnul to okýnko a odjel.
2: Mě připomnělo jednou naší situaci, když jsme s Černým divadlem přijeli někam do obrovského, myslím, že to byl Frankfurt nebo Düsseldorf, kde jsou ty monumentální jeviště rozdělené na ty kvadranty, to je točící scéna, že jo, a my jsme dohráli, protože jsme měli druhý den vystupovat někde jinde, tak jsme už byli nasednutí v autobuse a náš šofér nikde. My jsme tam hráli na jednom z těch kvadrantů, tam bylo Schwarzenstater a Ausprag měl vyhraženou teda jednu část jeviště a teďko si říkáme, no tak půl hodiny čekáme, šofér nejde. Najednou někdo měl spásný nápad, podíváme se do divadla, no jak kde ho v divadle budeme hledat. A tam jsme najednou si uvědomili, že když jsme tam jako procházeli tím zákulisím, že tam byl nainstalovaný jakýsi zarostlej zámek, Šípková růženka se tam hrála, ten zámek byl porostlej růžemi a tam byl nádherný baldachín postele a v tom chrápal náš šofér.

ty dveře dneska tuze dobře uzamčeny. Lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům. Cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dumpovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dumpovaný, a nebo drahá, když je to dumpovaný, a nebo něžná, když je to dumpovaný, a nebo sladká.

0: Potom se tady mluvívá taky často o humoru. Já jsem přesvědčený o tom, že k humoru máte kladný vztah.
1: Já mám rád laskavý humor, ale taky mám rád černý humor. Obojí mě baví. Laskavý humor, jako má třeba Saroyan, tak to mě těší moc. A černý humor, jako mají třeba tvůrci seriálu South Park. To je teda neuvěřitelná snůška vulgarit. Z níž nemohl bych vám reprodukovat ani větu asi z toho tady v rozhlase. Ale v televizi se to vysílá. A
0: to má jiné parametry.
1: Ale to je vám opravdu vtipný. Já moc prudérně nejsem. Já nevím, kdo vymyslel legendu, že Ben nikdy neřekne žádnou vulgaritu. To je velký omyl.
2: Já jsem si vzpomněl, jaký krásný humorný příběhy píše Život sám. Byly doby, jestli si vzpomínáte, kdy byl v oběhu šňupací tabák. To bylo například výstavní ústředí, který instalovalo tenkrát v době totality třeba přehlídky avantgardního umění, tenkrát, že pokrokového umění, socialistický realismus, angažovaného umění výzdárně Pražského hradu, tak tam šňupali všichni. A projevovali se tak, že měli všichni začernalý nosy a prostě oni tomu říkali, hele, šňupni si, to tě protáhne zobák. To je důležitý, toto konstatování. Šňupni si, to tě protáhne zobák. A stalo se, že když byla výstava nainstalovaná výzdárně Pražského hradu, tak se ohlásil soudruh prezident Gustáv Husák, že tu výstavu jako předkolo navštíví a podívá se, jako že ty umělci současní jak si vytváří takový ty angažované umění, a teď oni tam stálo to celý výstavní ústředí nastoupený a vítají hlavu státu, a teď on říkal, no sudrhovi, a to je opravdu pekné, to opravdu vás musím pochválit, a od čeho máte takový zčernalý nosy? A jeden takový snaživý hošík říkal upřímně, no sudruhu prezidente, my totiž tady šňupeme šňupací tabák, to byste měli zkusit, to by vám tak pěkně protáhlo zobák. Prostě zvláštní soudruh prezident Husák, že jo?
0: Zobák. No, s tím černým humorem to mě teď napadlo taková, jak ten jeden člověk potká kamaráda, ten mu říká, nás dneska potkala hrozná věc. Dvě pohromy na jednu rodinu je trošičku moc. On říká, no a co? On říká, no tak dneska ráno mě zemřela matka. On říká, no tak to je smutný. A co ještě se stalo? No představ si, že za hodinu mě volá brácha, že jemu taky.
1: Ten by ještě šel, ale jak sedí ten chlap před tím operačním sálem, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, pak vyjde chirurg a říká, pane Novotný, nemám pro vás dobrý zprávy. Vaši ženu jsme teda zachránili, ale ty následky jsou fatální, bude prostě ochrnutá, pravděpodobně nebude moc mluvit, taky mám nějakou dechovou nedostatečnost, tak vám dáme domů takový ten dechací přístroj, to se naučíte obsluhovat, tam se jenom mění ty filtry a tak. A ten chlap tam seděl úplně zničený a říká, pane doktore, no co já budu dělat, co já budu dělat? A doktor říká, dělám si srandu, umřela.
0: Přijde lékař do mladý LF do nemocnice a ten lékař mu říká, amputujte tady pacientovi levou nohu. Tak on řeže a on mu říká, levou. Tak on, pardon, tak zase řeže a potom říká, nohu.
1: Není to špatný.
0: No, takže z těch černějších je ještě, jak umírá takový ten manžel, který celý život byl tak jako trochu pod pantoflem a říká, Boženko, umírám. Můžu?
2: Takový ten z té reální současnosti, jak přijde opilec do tramvaje a říká, všichni, co jsou na této straně, jsou blbci. Všichni na této straně jsou zloději. A teďko takový staříčkej pán s brýlem říkal, ale pane, co to říkáte, já jsem v životě nic neukradl. Přelez si na druhou stranu.
0: Potom tady je takový, jak Rusko prodává Iráku nebo komu rakety a tak jim dodá první dávku a pak se jdou zeptat, jak to fungovalo, jestli chtějí jako další a oni říkají, no vyzkoušeli jsme si ty vaše rakety země vzduch, bylo to dobrý, ale my bychom radši, kdybyste nám mohli dodat země letadlo. Když jsme tak mluvili o těch humoristických spisovatelích, tak já mám z českých mám rád samozřejmě Haška, ale dost pořád je opomíjený, aspoň se mě zdá, Poláček. Mám na něj takovou slabost a třeba Bylo nás pět považuji za vrchol humoristického románu. Tam člověk celý ty citáty o Zilvarovi z Chudobince, no. A tak to je něco tak dokonalého.
1: A je ta stavba toho jazyka, že? To je
0: jazyka, no.
1: Stejný jako když si člověk čte Rozmarné léto. Když se to naučíte, tak jsou to věty, které vám už nikdy nevypadnou z paměti.
2: Já přemýšlím, v čem mohl být zajímavý Josef Kajetán Tyl, protože když jsme s pavlíkovskými ochotníkama hráli Jiříkovo vidění, tak já jsem tam hrál takovýho toho blbečka Honzu. Ze Svírole si nepamatuju nic, opravdu nic. Ale prostě předseda jednotného zemědělského družstva, pan Smejkal, který hrál hlavního blanického rytíře, tak musel říct větu a protože mu to nešlo, tak tu větu s ním režisér toho představení Rakovnický Kloboučník Holeček zkoušel do nekonečna a já jsem si tu větu zapamatoval. A ta věta zní, nepokojné srdce tvoje přálo sobě často vejít do Blaníka. Teď si tu a mluv, co jsi chtěl. Ale proč se to stalo, nevím.
1: Já nezapomenu na úžasnou větu, kterou řekla Kateřina Stočesová. V době televizní krize vystoupila taky na Václavském náměstí a oslovila lid a říkala jim, jako, že ona má teda zkušenosti s těma médiama, jak manipulujou ty lidi a tak, a že to zná, a řekla těm lidem. Nenechte ze sebe udělat takový blbce, jako se jim podařilo udělat ze mě mě.
0: Čím bychom zakončili to dnešní pěkný posezení? Teď vidíte a teď dávejte pozor, teď jako moderátor selžu. Brně, jo? Poněvadž nevím, čím ho tak vhodně zakončit, že to bylo pěkný a teď by měla padnout nějaká velká myšlenka.
2: Tam metafora, že prožili jsme krásnou dobu, která se už nikdy nebude opakovat, neboť čas je takový fenomén, který se nevrací, protože tato vteřina nebo tato hodina už se stala minulostí. Ale my na ní přesto budeme hezky vzpomínat.
0: Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tebe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení. V rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný den. A je vlastně vcelku jedno, jestli se teprve rozkoukáváte, vstáváte, snídáte, a nebo naopak už jste v plném provozu. Naše vysílání se hodí úplně ke všemu a jsme rádi, že jste si nás i dnes vybrali. Už teď můžu prozradit, že se v té další hodině poměrně dost budeme věnovat zdraví. Probereme třeba nepříjemné příznaky nemoci jménem růže. A nebude chybět ani naše bylinkářka Eva Bucharová, která nás seznámí s králem bylin Řepíkem. A téma zdraví, a nejen to fyzické, určitě zazní i v našem dnešním rozhovoru. Povídat si totiž budeme s paní Gabrielou Novákovou ze spolku Senior Fitness. Ten se věnuje nejen pohybovým aktivitám seniorů, ale ten záběr je mnohem širší a aktuálně nabízí i zajímavé kurzy. My to všechno probereme už za malou chvíli. Do té doby zaspívá Jiří Grossman s Jiřím Brabcem a teď taky Hana Zagorová.

0: Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pohodáři.
3: A jak už jsem před malou chvílí naznačil, dnes si budeme povídat s paní Gabrielou Novákovou ze zapsaného spolku Senior Fitness. Dobré ráno.
4: Dobré ráno a zdravím též posluchače Českého rozhlasu Pohoda.
3: Děkujeme za ten milý úvod. Ono to není úplně poprvé, co na Pohodě tento spolek zmiňujeme. Ale přesto, můžete nám Senior Fitness krátce představit?
4: Ano, Senior Fitness je nezisková organizace, která se už 18 let zaměřuje na pohybové aktivity seniorů napříč celou Českou republikou. Posláním spolku je pomáhat starším lidem s pohybem. Hlavním projektem spolku je zdravotní cvičení na podložkách, v bazénu a na židlích. A každé to cvičení vede kvalifikovaný, zkušený cvičitel Senior Fitness, který umí dobře pracovat se specifikami stárnutí a samozřejmě uspůsobí také tempo a cviky vhodné pro starší lidi. Pomáhá udržovat klouby a svaly v kondici, je dobré na srdíčko, na trávení a samozřejmě pokud je to cvičení skupinové, tak přispívá i k psychické pohodě.
3: Což je, myslím, také velice důležité. No a tím hlavním důvodem, proč si dnes voláme, je váš chystaný kurz s názvem Neformální pečující. Možná bych tady potřeboval trochu vysvětlit, kdo to vlastně neformální pečující je.
4: Ano, neformální pečující je laický pečující, to znamená kdokoliv, kdo poskytuje péči, podporu někomu, kdo potřebuje pomoc při každodenních činnostech ve svém domově. Laický pečující nemá formální vzdělání, nemá žádnou odbornou kvalifikaci v oblasti zdravotní nebo sociální péče a tito lidé jsou často rodinní příslušníci, přátelé, sousedé a ti pomáhají vlastně s různými úkoly, jako je osobní hygiena, příprava jídla, podávání léků, doprovod k lékaři nebo i emocionální podporu dávají. Abych uvedla z praxe, já sama jsem neformální pečující, nemám na to žádné vzdělání a pečuji o svého bratra s handicapem, který je v preseniorském věku, to znamená, že mu pomáhám s doprovodem k lékaři, dávkuji léky, chodím s ním k holiči, zajišťuji manikúru, pedikúru, pomáhám mu s nákupem potravin, chodím s ním na pravidelné procházky do přírody, kde praktikujeme dechová cvičení a vedle toho samozřejmě mohu vykonávat svoji profesi na poloviční úvazek.
3: Je to tedy něco, co si asi člověk úplně nevybírá, ale zkrátka se to tak jednoho dne stane.
4: Ano, a musím obdivovat všechny neformální pečující, protože to není jednoduché organizačně, časově zvládnout už z toho důvodu, že řada neformálních pečujících se nejsou jenom pracující lidé, ale zároveň jsou to pracující lidé, kteří ještě mají vlastní rodiny a do toho se ještě starají o své často stárnoucí rodiče. Takže mají můj velký obdiv za to, že to není jednoduché úplně všechno zvládnout.
3: Paní Nováková, to vám naprosto podepisuji. Ten obdiv je určitě i z naší strany, anebo i z té mojí. Proč je vhodné, aby takový člověk vůbec prošel nějakým kurzem?
4: Ano, je to právě z toho důvodu, že řada neformálních pečujících neví, že jsou na trhu sociální služby pro domácí péči, které je vhodné kontaktovat proto, aby jim pomohli s péčí o seniora. Neví o tom, že mohou udržovat pohyblivost a soběstačnost seniora v domácnosti. Sami tomu můžou přispět jednoduchým cvičením, který se naučí právě v kurzu pro neformální pečující, který pořádáme tuto sobotu 19. září v sídle spolku v Uralské 6, Praze 6. A to cvičení je zdravotní cvičení, to znamená, v tom kurzu nejde o žádný sportovní výkon, ale o to naučit se základní pohyby, které pomohou obnovit a udržovat pohyblivost kloubů, ale také pomohou seniorům posílit svaly. To nesmírně přispívá ke zlepšení psychické pohody, takže v kurzu se naučí s cvičitelkou paní Marcelou Borgesovou, jak si správně lehnout z lehu, posadit se, jak trénovat rovnováhu seniora. To znamená, ve stoji u židle ukážeme si různé kombinace úkroků, přenášení váhy z nohy na nohu. Jsou tam jednoduché cviky zaměřené na dýchání, cviky, které bude pečující provádět se seniorem doma.
3: Říká Gabriela Nováková ze spolku Senior Fitness. Tak pokud teď někdo nás poslouchal a říká si, takový kurz by se mi tedy hodil, říkala jste, že už to proběhne tuto sobotu. Jak se přihlásit a kde?
4: Ano, máme na webové stránce online přihlášku na kurz, to znamená, když si posluchači načtou www.seniorfitness.cz a v sekci vzdělávací aktivity kliknou na box neformální pečující, tak už tam najdou veškeré informace i podrobné věci k tomu kurzu. Stejně tak se můžou přihlásit i přímo u mě. Telefon je 721 130 615 nebo mi mohou poslat e-mail pro bližší informace a to je malými písmenami g.nováková@seniorfitness.cz. A já jenom doplním tu obsahovou náplň toho kurzu. Já jsem hodně popisovala tu praktickou část, která je nesmírně důležitá pro starší lidi. A to je to zdravotní cvičení, kde se pečující naučí jednoduché posilovací, jednoduché uvolňovací cviky, které bude se seniorem praktikovat doma. Stačí opravdu pár minut denně a první zlepšení nastanou po 2 měsících, ale druhá část toho kurzu je věnována také psychosomatice. To je hrozně důležitý pro to, aby se pečující nepřetížili a pokud k tomu dojde, tak aby věděli, že jsou tady nějaké relaxační techniky, kterými si pomohou a odpočinou si. Paní doktorka Marta Brichtová skonzultuje s každým účastníkem kurzu zdravotní obtíže seniora a jejich životní situaci a poskytne jim také cenné rady, jak zvládnout péči o pečovanou osobu a předejít právě tomu přetížení.
3: Velké téma, důležité téma, věřím, že jsme ho probrali dopodrobna, alespoň pro tuto chvíli v tom našem omezeném čase. Paní Nováková, my přejeme hodně zájemců, inspirativní setkání pro všechny zúčastněné a ať se vám v Senior Fitness daří. Mějte se krásně.
4: Moc krát děkuju, taky hezký den, nashledanou.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Možná i vy máte doma v květináči nebo i na skalce opunci, tedy přizpůsobivý kaktus, který je hlavně typickou součástí vyprahlých pouští Severní a Jižní Ameriky. A i když u nás plní hlavně okrasnou funkci, ve světě má opuncie široké využití. Některé druhy se konzumují, ať už syrové nebo v podobě nejrůznějších džusů, džemů a nápojů, včetně těch alkoholických. Ze sušené opuncie se vyrábí mouka a získat z ní můžete i tekuté sladidlo. Ale zatímco na původních místech výskytu je přínosná, jinde dokáže způsobit problémy. V Austrálii dokonce na přelomu 19. a 20. století stála za jednou z nejhorších ekologických katastrof. Zavlečené opuncie zde našly totiž ideální podmínky pro svůj růst a během krátkého období kontinent doslova zamořili. Ničili pastviny, obsadili obrovská území a v některých oblastech tvořili lesy vysoké až 6 metrů. Po dlouhé a neúspěšné snaze o její likvidaci bylo nakonec vše vyřešené dovezením přirozeného hmyzího škůdce z Ameriky. Dodnes je ale pěstování těchto kaktusů v Austrálii zakázáno. Není se tak co divit, že tahle rostlina začala znervózňovat i české ochranáře. I u nás se totiž začíná šířit. V rezervaci na Pálavě se teď po Děvíně a Tabulové objevila i na Svatém Kopečku a pomalu začíná vytlačovat původní pálavské kosatce i další vzácné druhy. Stále teplejší a suší podmínky jí totiž velmi vyhovují. Její plody jsou navíc lákadlem pro ptáky, kteří potom semínka rozšiřují dále. Protože likvidace opuncie je velice náročná, zpráva CHKO Pálava opět vyzvala všechny pěstitele, aby se nesnažili exotické rostliny vysazovat do volné přírody. Ohrožená navíc není jen pálavská step, ale i některá místa v Českém středohoří anebo i okolí Prahy. Aby nedošlo k nedorozumění. Pokud nám opuncie dělá radost doma, ať je to tak i nadále, jen u toho buďme zodpovědní, aby se z naší středoevropské krajiny nestala jednoho dne spíš step divokého západu.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Lenka Filipová dospívala, půl devátá se přiblížila a to je čas, kdy se v našem vysílání věnujeme tomu, jak je a hlavně jak bude.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes zdravíme na Kavčí hory Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: Nechci to zakřiknout, ale vypadá to na sympatický zářijový den, souhlasíte?
2: Ano, dalo by se souhlasit. Bude to všechno tak nějak kolem průměru a to nás meteorologi vždycky nesmírně těší, když to počasí přes příliš nevybočuje z toho, co je pro dané roční období obvyklé. Jinými slovy, nejvyšší dnešní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, pokud bychom vyráželi na hory, bude tam nejčastěji kolem 12. A na obloze očekáváme oblačno až polojasno. V Čechách může být dopoledne ještě i jasno. Je tu možnost přes den ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku přechodně zpočátku víc oblačnosti, ale i tam se bude postupně vyjasňovat. A foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rychlost bude mít mezi 2 a 5 metry za sekundu.
0: A budu ještě trošku vyzvídat. Vydrží nám to takhle třeba i do víkendu?
2: Ano, vydrží to do víkendu. V pátek by mělo být taky jen minimum oblačnosti. Čekáme většinou polojasno nebo oblačno. Pokud se budou objevovat nějaké přehánky, mělo by to být jen ojedinělé. Nejvyšší teploty mezi 18 a 23 stupňů Celsia a polojasno bez zrážek i v sobotu. Teploty v podstatě podobné. Změna přijde v neděli, čekáme studenou frontu a za ní potom příští týden ochlazení.
0: Podrobněji to probereme zase zítra touto dobou opět s Alenou Zárybnickou. Těšíme se a do té doby naslyšenou.
2: Já taky pěkný den přeju.
3: Posloucháte Pohodové ráno.
1: Naleďte se s námi na nový den.

0: A naopak my se od Červené řeky vrátíme zpátky, a to k naší pravidelné bylinkové lékárně. Dnes bude tématem řepík lékařský, který je podle bylinkářů dokonce králem bylin. Přitom je to trvalka, kterou potkáte běžně v přírodě. Tváří se skromně, ale umí toho opravdu hodně, jak teď uslyšíte od Evy Bucharové.
1: Řepík je podobný divizně, jen má svoje žluté kvítky drobnější. Může být vysoký kolem metru. Léčivé účinky kvetoucí natě znali už staří Egypťané. Obsahuje třísloviny, hořčiny, vitamín C i minerály, jako je křemík nebo železo. Bylina podporuje tvorbu žaludečních a střevních šťáv, tedy dobře působí na celé trávení. Pomůže při podrážděném žlučníku. Díky kyselině křemičité a silicím působí řepík dobře na zdravé močové cesty a ledviny. Odvar užijete i při problémech s dýchacími cestami. Velmi oblíbené mezi lidovými léčiteli jsou oplachy z řepíku při kožních potížích. Konec konců zkuste sami řepíkovou koupel nohou, unavených na konci dne. Uvidíte, že vám udělá dobře. K dostání je i řepíková mast, která pomůže zregenerovat pokožku, zhojit rány, otlaky nebo pohmožděniny.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajka.

Nikomu to rozhodně nepřejeme, ale je dobré o tom vědět. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti bérce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Na infekci dobře zabírá léčba penicilinem. Nemoce ale nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Téma podrobněji otevřeme už za chvíli.

0: Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velice rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.

Máme 17. září, což je mimo jiné i den, který si jistě budou připomínat ve Zlínském divadle. Právě 17. září roku 1946 totiž zahájilo svou činnost, tehdy ještě jako Zlínské divadlo pracujících. A dokonce víme, že před těmi 80 let se hrály Drdovy hrátky s čertem. Tak tedy zdravíme do Zlína, stejně jako přejeme všechno nejlepší také Naďám a Naděždám, které mají svůj svátek. A já už pomalu začínám vyhlížet další program na Pohodě. Pravidelní posluchači jistě dobře vědí, že 9. hodina patří Janu Rosákovi a Tandemu, dnes s herečkou Petrou Jungmannovou. Po 10. hodině si připomeneme životní cestu Václava Hálka, skladatele, jehož hudba byla inspirovaná houbami. No a po 11.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
2: U poslechu dalšího z Tandemu vás vítá Jan Rosák. V divadle pod Palmovkou je k vidění

0: listopadu skutečný muzikálový zážitek Chicago. Chicago beru jako muzikálovou lahůdku, kterou tahle úžasná jazzová muzika nabízí, říká jedna z hlavních protagonistek. Moje dnešní spolujeskyně na tandemu herečka Petra Jungmannová. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Chicago je ovšem jenom jedna, i když nejaktuálnější kapitola v herecké kariéře Petry, takže si v ní trošičku zalistujeme, myslím v té kariéře, ale začneme tak jako vždycky u úplných začátků. V Petřině případě to bude konkrétně v Kladně. Takže hezkou chvilku u rádia, milí posluchači.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kladno je tedy náš dnešní začátek v povídání s Petrou Jungmanovou. Tam jste se narodila jednoho krásného roku.
2: Ano, tam jsem se narodila. Kladno, to je to město.
1: To je to město, jako něm zpívají Tesaříci. Tam jste prožila taky své dětství, do kolika let jste tam žila?
2: Já jsem tam žila do 19 let.
1: No tak to v podstatě jste kus svého života lidského tam strávila. Jak se tam žilo?
2: Já bych každému přála takové dětství, jaký jsem prožila já, protože si myslím, že svět by byl daleko krásnější. Já mám úžasný rodiče a já vlastně nevidím žádnou takovou černou skvrnu, když si vzpomenu zpátky, co jsem prožívala v dětství. A hrozně ráda bych to předala svým dětem. To krásný, plný zázemí, plný lásky. Takže já na to vzpomínám hrozně ráda.
1: Vaši rodiče měli něco společného s divadlem, s kulturou? Vedli vás třeba k tomu, abyste chodila do divadla, abyste hodně četla, třeba zpívala? Tak
2: oni mě hlavně vždycky fandili v tom, co mě bavilo. Tatínek si myslím, že je rozený komik, ale nikdy se tomu profesně nevěnoval. Zpíval ve sboru, Smetana Slovanka, tak zpíval u kytary a tak od dětství vlastně mě k té muzice tímhletím způsobem vedl. Ale nikde jako divadlo, že by jeden nebo druhý dělal aktivně, to ne.
1: Ale byla s ním vždycky taková legrace, říkáte?
2: No, jejde. No. A to je do dneška.
1: To je dobře. To je samozřejmě dobře, protože ta atmosféra v rodině člověka hodně tvoří potom. Říkáte, že vás podporovali v tom, co jste vždycky chtěla dělat? A bylo to vždycky divadlo? A nebo jste měla třeba v útlém dětství jiné touhy?
2: Já jsem sportovala.
1: Co jste dělala za sporty?
2: Dělala jsem stolní tenis. A pak jsem jezdila na koni a od malinka jsem taky tancovala. To možná taky byl jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému já jsem potom vlastně šla do Brna na obor muzikálový herectví, že jsem ten tanec tak jako aktivně dělala.
1: Jste dělala závodní tanec přímo?
2: Ne, já jsem dělala, to se jmenovalo nejdřív rytmika. Vedla nás paní Vlasta Šeflová, o 4 let jsem tam chodila a postupně vlastně se to tak jako vyvíjelo ve scénický tanec a mě to hodně bavilo. Takže jsem u toho zůstala, že vlastně do dospělosti.
1: A divadelní kroužek byl v tom taky nějaký?
2: Ne, vůbec. To bylo jenom čistě jako tancování.
1: Yeah. No ale určitě jste svoje vrstevníky v něčem převyšovala. Minimálně v tom, že jste tomu dávala asi víc, že vás to bavilo tak jaksi do hloubky, co?
2: Já bych tomu neříkala převyšovala, to se mi určitě nepřevyšovala, ale
1: vzhledem
2: v tomhle
1: vaší
2: tom...
1: výšce, jaksi tělesné, asi moc ne, ale...
2: Ale je to, asi tohle, to je to moje takový gro, ten tanec... Protože dneska jsem šťastná, že ve svých 40 letech si opravdu naplno v tom Chicagu můžu zase zatancovat a jsem hrozně šťastná, když tancuju.
1: V tom případě se divím, že nejste v takové té soutěži, nebo nebyla jste, když jezdí tanční, nebo jak jste jmenovala?
2: Stardance?
1: Stardance, no.
2: No, nebyla.
1: Nebyla?
2: Nebyla.
1: To je ale škoda, ne? Když to, jednak vám to jde, jednak vás to baví. No, tak možná, že bude ještě další série, tak pro ty organizátory je tady takový vykřičník, jmenuje se Petra Jungmanová. No, ale, takže konzervatoř.
2: Ne. Já jsem...
1: Přímo JAMU?
2: Já jsem šla na JAMU, já jsem dělala střední pedagogickou školu. To já jsem opravdu jako nechtěla dělat herectví jako takový. Já jsem si tancovala životem a začala
1: jsem... A to přišlo jaksi k tomu, to činu herectví taky?
2: Ne, to bylo tak, že když paní Šeflová zemřela, tak si nás přebral její syn, Míla Šefl. A on věděl, že když jsem končila střední pedagogickou školu, tak jsem jako váhala, kam půjdu, chtěla jsem jít na tělovýchovu. A první rok jsem se tam nedostala, tak jsem šla na rok učit. A protože jsem byla zaměřena na obor mateřinky, mateřské školy, tak jsem věděla, že kdybych nastoupila do mateřské školy, že už bych se nedonutila jít někam na vysokou další rok. Tak jsem potřebovala nějakou práci na omezený čas. Tak jsem šla na rok učit tělesnou výchovu a hudební výchovu na základní školu s tím, že to další rok zkusím na tu tělovýchovu znovu. A než jsem tam šla na zkoušky, tak mi právě Míla Šefl řekl, hele, v Brně se otvírá něco na muzikál. Je to s tancováním. Tak to zkus. No a já jsem vůbec nevěděla, co to je, tak jsem na JAMU poslala přihlášku na tanečně dramatický obor, který tam v životě nebyl a nikdy nebude asi, protože jsem nevěděla, že je tam obor, který se jmenuje muzikálový herectví a tak mě prodloužili možnost, kdy to tam můžu přepsat a napsat novou přihlášku. Tak
1: já myslím, že vy jste v podstatě, když se tak probírám s Patrikem Svejzím, jediný případ herce, který přišel k muzikálům a k herectví činohernímu přes tanec. On byl tuším taky původně tanečník a vy takhle původně.
2: A určitě nejsme jediný.
1: Tak asi jo, ale napadají mě jedině tihleti dva slavní.

0: Tandem glosuje.
1: Můj dnešní host, herečka Petra Jungmannová, se už pomalu zabydluje také v seriálu Ulice. Hrajete tam Martu Seidlovou? A já mám na vás takovou teď velice speciální otázku. Doufám, že se vám to bude líbit. Víte, vy se tam taky zapojujete do komunální politiky v té roli, jo? Bavilo by vás se zapojit opravdu do politiky?
2: Ne, určitě ne. A naštěstí i pro Martu Seidlovou už je to minulost.
1: Jo.
2: Protože to už bylo vlastně při nástupu té postavy, kdy i scénáristi našlapovali, co a jak by se k té postavě hodilo. Takže z toho jsme rychle, myslím, sešli vzájemně a moje parket to určitě není.
1: Vy byste do toho nešla nikdy?
2: Ne, určitě. No tak nikdy neříkat nikdy,
1: no,
2: že
1: jasně,
2: ale
1: no.
2: V současné době určitě ne.
1: A co vás na tom jaksi přímo odpuzuje na politice?
2: Já poslední půl rok nemám vůbec zaplou televizi, jako připojenou nemám. I s tím, jak jsme se přestěhovali, tak vlastně nemám zaplou televizi. A mě se v něčem hrozně ulevilo, protože já si nenechám brát energii těma negativníma nástřelama, které prostě v tom životě jsou. A v současné době se mi zdá, že i politická situace je tak negativně nabitá, že já pokud bych proti tomu něco zásadně měla, tak bych s tím musela jít něco dělat. A to je právě to, že na to ani teď nemám ani vědomosti, ani síly, ani chuť. Takže já nechci na to nadávat jenom, takže já prostě ty informace nepřijímám jako teď v současné době. Takže se tomu nevěnuju.
1: Já si myslím dokonce, že vy nejste ten pravý typ pro politiku, protože jste někde řekla, že máte ráda lidi a vždycky v ní hledáte to dobré. To není zrovna případ politiků, teda. Ti musí spíš být podezíraví a koukat na to, v čem ho chce ten dotyčný protivník podrazit. Tak to asi...
2: Tak až se ta situace změní, no. Já doufám, že to zase bude trošku jinak.
1: Tak uvidíme.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Na jamu šla Petra Jungmannová hlavně kvůli tanci, nebo vlastně vůbec jenom kvůli tanci. No a pak prostě ten život to tak zamíchal, že jste začala studovat i činoherectví. Všechno jste do sebe vstřebala tak, že už velice brzy jste dostala lano do Městského divadla. Bylo to tak, to vaše první angažmá?
2: Ano. Bylo to tak, že vlastně ten ročník otevírala paní Zdena Herfortová společně s panem Mihulou Richardem, který bohužel v druhém ročníku zemřel, a nás se ujal tenkrát pan Pavel Doležal společně se Stanislavem Mošou a už ve třetím ročníku nás vlastně přebral Stanislav Moša a přizval nás ke spolupráci celý náš ročník na Řeka Zorbu, tenkrát vlastně jeden z prvních muzikálů po 90. roce, který se tam hrál. A byl to úžasný zážitek a ve čtvrtém ročníku tři z nás si vlastně vzal a nabídl angažma. A tak jsme tam zůstali už dlouho.
1: U Standy Moši?
2: Ano.
1: No tak to vůbec nebyla špatná volba, protože za Babylon, který měl tuším premiéru v 98. jste dostala tály, takže to byla volba, jak se patří.
2: Myslíte Standy nebo moje?
1: No, teď si myslím, že obou.
2: Ne, já to rozhodně nelituju, jsem šťastná.
1: Spolupracujete ještě se Standou Mošou?
2: No právě, že teď vlastně se mi přiblížil on sem, protože Chicago režíroval on, jo, tady
1: vlastně,
2: pod Palmovkou.
1: Ano, teď to režíroval, ano.
2: Takže já jsem sice v 2001 odešla do Prahy za svým mužem a tím pádem už jsem tam dojížděla jenom na představení do Brna. Ale miluju jednak to město, jednak Městské divadlo, strašně moc pořád to považuji za svoji domovskou scénu. A jsem ráda, že vlastně se mi teď to Brno přiblížilo Standou tímto způsobem a já si myslím, že to nebude konečná spolupráce.
1: Aspoň tak bylo by to určitě škoda, nebo byla by to škoda, protože v Brně vás evidentně mají rádi. Jestli se nepletu, třikrát jste se stala nejoblíbenější herečkou Městského divadla. Jak se jmenuje ta cena? Anděl?
2: Křídla
1: se dávají. Tak máte trojnásobná křídla od nich.
2: To
1: tak to by byla škoda a myslím si, že byste asi udělala smutnými diváky v Brně, kdybyste na ně úplně zanevřela, což asi nepadá vůbec úvahu. Kromě toho, že tedy v Brně jste opravdová hvězda, tak vám to nečinilo až veliké potíže stát se hvězdou i tady v Praze. Jste si zahrála taky Lízu v My Fair Lady v Hudební divadle v Karlíně.
2: To bylo tak, že my jsme hráli brněnskou verzi My Fair Lady, která se hraje dodnes. A tenkrát vlastně Karlín jel do Japonska na turné a potřeboval Lízu. A vyšlo to tak, že vlastně ani jedna z těch děvčat, my jsme se alternovali tři, nemohla, takže jsem to štěstí měla já, takže to bylo krásný, jednak Japonsko bylo nádherný, i ten zážitek potom vlastně zaspívat si s orchestrem karlínským, to je moc pěkný, ne?
1: Tak když jsme u té pražské kariéry, tak ta teď vrcholí Chicagem. Povídejte, jaký z toho máte pocit.
2: Vy to nazýváte kariérou, já to vůbec takhle nevnímám. Já jsem šla za svým mužem, já jsem šla do Prahy za srdcem, ale vždycky jsem jako měla štěstí na to, že přišla nějaká práce a teď přišlo Chicago a to beru jako velký bombónek. Takže jsem ráda, ale já bych to takhle úplně nenazývala hvězdou,
1: no,
2: a kariérou. Určitě
1: vy možná
2: ne,
1: což vás šlechtí, že jste skromná, ale takhle z pozice toho diváka, když se koukáme ze spoda, tak to spíš vypadá, že jo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Moje dnešní spolutandemistka, herečka Petra Jungmannová, teď využije svého nezadatelného práva a v podstatě se stane takovým spoludramaturgem našeho tandemu, protože vybere někoho z klasiků českého humoru, někoho, koho si společně poslechneme. A kdo vám udělá radost? Kdo to bude?
2: Mě udělá velkou radost pan Holcman.
1: No tak ten dělá radost samozřejmě spoustě nás. Je to zvláštní, že už tolik let tady není mezi námi. A pořád je to jeho umění, ten jeho humor tak aktuální, taková pořád taková legrace.
2: On byl nadčasový, no.
1: Znáte také některé věci z paměti, tak jako jeho fanoušci?
2: Ani bych si to netroufla jako nějak imitovat, ale já si vybavuju, když já jsem ho vlastně poprvé viděla vystupovat v civilu a za sebe, jaký on byl i krásný chlap, velice galantní, takový, jako se mi zdal noblesní velmi. A o to víc vlastně jsem pochopila nějakým způsobem ten jeho humor. No.
1: Výborně, tak si to teď můžeme doložit.
3: Dobrý den, pane Carboch.
4: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
4: Jo. No.
3: Nechcete si přisednout na chviličku?
4: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinám?
4: No tak jestli není moc studená zrovna?
3: To není, to ne.
4: Tak by si chvíli přised, no.
3: No.
4: A jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
4: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte, a potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
4: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
4: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
4: Jak je tohle možný?
3: To nevím.
4: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
4: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
4: Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem rovna.
4: Jo?
3: Ano.
4: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
4: Jo?
3: No.
4: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
4: Jo.
3: Proč se ptáte?
4: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
4: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
4: No dost vám.
3: Jo.
4: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
4: Že jo?
3: Jo.
4: Já si o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
4: Že kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
4: že jo?
3: Právě. To je mi taky divný.
4: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupneme se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
4: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
3: Teďka jíst nebudu, víte?
4: Ne. Co baví, řízky nerad, nebo co?
3: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
4: Aha.
3: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabídl?
4: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že najednou nechcete.
4: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
4: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
3: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
4: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
4: Ale jo, to já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte,
4: no jo,
3: takže...
4: tak to jo, to zase...
3: Ale já už tady mám jenom jeden.
4: To nevadí, to mě stačí, to je...

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je herečka Petra Jungmannová a myslím si, že by to bylo velice zvláštní, kdybych nezavedl řeč taky na Mirka Dlouhého. Proč? Protože to byl samozřejmě její manžel a je to herec, na kterého všichni hodně vzpomínají. Já si myslím, že bez nadsázky, to neříkám, protože jste zrovna Petro teď hostem tandemu, ale bez nadsázky jeden z největších zjevů téhleté generace herecky, jestli vůbec ne největší. A ještě několik věcí, které natočil, se třeba občas teď premiérují, takže pořád máme pocit, že tady mezi náma je, což je určitě takový velice zvláštní pocit, co pro nás, ale pro vás. Ale vy jste říkala, že jste šla do Prahy za srdcem, to znamená za Mirkem. Můžete vůbec na to jeho herectví si pohlédnout nezaujatě? Jako jenom divačka? A nebo je tam pořád ten srdeční vztah?
2: Já když vlastně dneska se dívám na věci, ve kterých hrál, tak opravdu je to v něčem tak geniální, že já vnímám skrze něj tu postavu. Já si teď třeba často pouštím, když jedu autem, tak na CDčku rozhlasový věci, který natočil. A mi to opravdu vcucne jako do příběhu. Že tam nemám takový to, že bych jako propadala, ale tomu, že je tam vysloveně on sám se mnou. Ale on to opravdu, tam bylo z hůry něco geniálního, že myslím si, že nejenom mě, ale vtáhne prostě do postavy, do děje, do příběhu, po čem vždycky toužil, když se chystal na věci, když studoval divadelní hru, ve který měl hrát, tak vždycky říkal, nejdůležitější je jako respektovat autora a to, tu myšlenku, kterou on chtěl sdělit skrze naše nějaké umění a náš názor, ale hlavně to, co chtěl sdělit ten autor. No a já jsem jako šťastná, že tady máme aspoň ty věci, které udělal. No.
1: Vy jste někde říkala, že Mirek v podstatě jaksi nebyl tak suverénní, jak pak vypadá na plátně třeba, nebo na televizní obrazovce, že o sobě pochyboval, že taky neměl pocit sám za sebe, pocit hvězdy, že byl velice pokorný. To si myslím, že ho samozřejmě taky hrozně šlechtí a že to taky na tom je vidět. Že to nebyl člověk, který by pohrdal svými kolegy, svým okolím, ale že vyložení mu dělalo radost si zahrát s dobrými herci.
2: No já si myslím, že to je opravdu, nebývá úplně tak často, že člověk přeci jenom do toho, ať už dělá jakoukoliv roli, tak ale do toho jde s nějakým takovým tím, aby se předvedl, aby ukázal se, aby vynikal, nebo by, já to tak někdy vnímám, ale on opravdu miloval to divadlo a ten kumšt v plný pokoře a s úctou k tomu divadlu jako takovýmu, jako celku. A právě v momentě, kdy se tam objevilo něco jiného, jako osobní ambice, prostě ať už ze strany režiséra, nebo z okolí, nebo vedení divadla, nebo i potom do toho nějakým způsobem zasáhla politika, tak prostě jako s tím strašně nesouhlasil a byl v něm velký rozpor, protože on miloval to ryzí čistý divadlo, poctivý, no. A to bylo evidentně znát.
1: Já jsem se vyloženě těšil na každou chvíli, kdy on se objevoval na obrazovce, protože on to vždycky povýšil prostě o několik cihel, jak se říká hezky, vejš.
2: No, ta síla té osobnosti a ten rozměr intelektu i emoční rozměr tam prostě byl znát, nebo je znát určitě, no.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že už před chvíličkou jsme si s Petrou Jungmannovou říkali o chvílích, které souvisejí s tím, že člověk občas se dostává do chvíle, kdy mu není do zpěvu, kdy jsou to chvíle takzvané krušné, protože samozřejmě odchod jejího manžela Mirka Dlouhého byla hrozná rána, byl to zásah do života. Ale to už nechci teď připomínat, určitě vám by to taky nebylo příjemné. Myslím si, že po Mirkovi, kromě toho úžasného umění, které tady zanechal, tady zůstala taky krásná dvojčata vaše. Jakou vám dělají radost?
2: Raubíři, úžasnou, dělají mi velkou radost, ale kromě nich je tady ještě Danielka Dlouhá, Mirková dcera z prvního manželství, která je tak, já vždycky říkám, že to je děvče za odměnu, takže to by jsem nechtěla na ní zapomenout. Takže to jsou radosti a jsou to velký hnací síly, že jo, hnací motory.
1: Klukům je teď pět let. Pět. Už mají nějaké spády, jak si...
2: Herecké?
1: No, to by bylo dost divné, když mají takové geny, že by to v ní nebylo aspoň trošku.
2: Oni jsou každý úplně jiný, jak vizuálně, tak je? Povahově. Mm. Tak ten jeden, tam bych řekla, že tam ten dar nějaký jako je. Jiřík, ten je zase v něčem prostě zase průbojnější v jiných věcech, je zase povahově jiný. Uvidíme, no. Tak já jim v tom nebudu bránit, ale nějakým způsobem je jako do toho tlačit už takhle od malička, to taky nebudu.
1: A teď jsem zapomněl vlastně, že jí strejde, je úžasný herec Michal. No, navíc já jsem nedávno viděl, jste si spolu zahráli
2: ředitele.
1: V řediteli, ano, kde je tedy ředitelem. Moc hezká role vaše. Taková hodně expresivní.
2: No, já jsem vlastně do ní byla obsazená mojí švagrovou a to byl úplně nechtěně, protože tenkrát za Kláru Cibulkovou, která tuhle tu roli hraje, tak byla v jiném stavu, tak se hledal záskok a já jsem v té době byla ještě na mateřský a Michal přišel domů a tak se Zuzkou se svojí ženou špekuloval, že kdo teda, jestli Petra nebo Hanka. A Zuzka říká, no Petra, já jsem kdysi hrála představení společně s Radkem Zimou, ale s Radkem Valentou, s kterýma jsem se teď sešla v Chicagu, činoherní zpracování Carmen. Takže tam to bylo taky o vášni a Zuzka říká, no jasně, teď hrála tenkrát Petra tu Carmen. Načiž Michal úplně prej stuhnul, zčervenal a říkal, ale já jsem myslel Petru Špalkovou. Přece nemůžu hrát tohle se svojí švagrovou.
1: Se švagrovou, no.
2: Načiž mu Zuzka řekla, ale prosím tě, teď je to jenom jako, ne?
1: Aspoň doufám.
2: Tak na to Michal se řízno, je to jenom jako a tak se to vlastně to nakonec tak vyplynulo, že jsem si zahrála tuhle roli a i když se Klára vrátila, tak se alternujeme, protože má i zároveň roli tam ve studiu, takže aby se společně mohli nasadit tyhle ty dvě věci, tak já mám možnost si to zahrát.
1: Jděte se, milí posluchači, podívat na představení, kdo je tady ředitel do Švandova divadla, abyste viděli, jestli to opravdu je jenom jako.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm herečku Petru Jungmannovou. Tak co jsme ještě neprobrali, myslím si, že se věnujete taky, Petro, dabingu, moderování, třeba se účastníte benefičních koncertů, třeba ve prospěch nadačního fondu dětské onkologie Krtek. No ale co pak teď, když nám začíná rok 2012, vlastně od toho roku čekáte? Co vás očekává? Jaké scénáře jsou třeba na vašem stole? Jaké nabídky přišly?
2: Tak já bych hlavně chtěla říct, že to moderování, to je spíš otázka toho, že s nadačním fondem Krtek vlastně spolupracuju nějakým jiným způsobem, a ne, že bych se cítila jako moderátorka. Do téhle profese bych vám teda nelezla.
1: Že byste se nám nemontovala do
2: profese. Ne. Určitě ne, nebudu se montovat do tohle řemesla. Není to moje parketa úplná, ale jsem ráda, že jsem si to někdy mohla vyzkoušet. Dabing taky teď už tolik nedělám, dělala jsem hodně v Brně. Když jsem teď měla možnost něco dabovat v Praze, tak jsem si uvědomila, jak je rychlej spát. Tady ta profese dostala, takže tam bych musela leco zdohánět ještě. A s vyhlídkou roku 2012, tak já zatím, to není tak, že bych byla přeplněná nabídkama, to určitě ne, ale zatím to, co mám, tak mě dělá radost a umožňuje mi to i to rozdělit si ten čas mezi práci a svoje děti a svoje nejbližší. Takže já si teď budu se protancovávat životem v rámci Chicaga a budu si užívat ještě pořád trošku ten dětský svět mých kluků a budu se těšit na to, co přijde.
1: Ať se daří, ať máte pořád takovou radost z práce i z rodiny, to vám samozřejmě moc přeju. Prostě ať se ten rok 2012 pro Petru Jungmannovou vydaří. Mějte se hezky a díky a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a taky všem posluchačům krásný rok.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Dnešní část pořadu Tisíc příběhů je věnována hudebnímu skladateli Václavu Hálkovi. Ten je proslulý skladbami s houbovými motivy. K poslechu vás zve Světlana Lavičková. Václav Hálek je Pražák křtěný Vltavou. Jaká byla jeho cesta k hudbě, to si asi představit dovedeme. Ale jak se dostal k vášni pro houby, k vášni pro mykologii a vůbec jak se rodí skladby inspirované houbami? U Václava Hálka doma

0: A v kuchyni jsme to vzali pěkně po pořádku.
1: Já jsem chodil na houby strašně rád už od malička. Moje máma i táta chodili na houby a hlavně babička. Já jsem vždycky přes prázdniny býval blízko Sobotky a Dolního Bousova. Tam byly nádherný lesy. Je tam taky nádherný les, který se jmenuje Vlčí pole nebo Vyšší pole. To jsou lokality vynikající. Tam roste opravdu hodně druhů hub.
0: Děti rády houbaří, to je pravda. No ale potom se váš život vydal poněkud jiným směrem. To nebylo na houby.
1: No, já jsem potom začal studovat na konzervatoři, protože jsem byl klavírista. Studoval jsem u paní profesorky Grünfeldové. Pak jsem ještě studoval na akademii a tam už jsem studoval klavír taky. To mě učila Zuzana Růžičková, ale skladbu, to už jsem studoval skladbu.
0: Vztah k té hudbě jste měl taky už jako dítě?
1: Zpěvem to není moc zvláštní, ale na klavír to mě šlo velice dobře. Bydlel jsem na Sukdole, to je dneska taky součást Prahy. Vždycky, když byla nějaká možnost, tak jsem hrál na klavír a taky jsem dělal doprovázeče takového jako repetitora v baletní škole, to byla dětská škola, tak si pamatuju všechny možný šanžman a tak dále, tyhle ty francouzské výrazy, které se používají do dneška.
0: Takže vás nikdo nemusel nutit, abyste si přehrával a abyste měl všechno v pořádku, když jdete do hodiny?
1: To ani ne, to já jsem jako celkem ty věci vždycky nacvičil sám od sebe, to mě nedělalo žádný potíže. Ale fakt je, že už na Sudole jsem začal chodit do lesa často, ale moji rodiče tvrdili, že tam žádný hřiby nerostou, což ovšem nebyla pravda, protože oni jenom nevěděli, kde rostou. Abych se trošku v tom zdokonalil, protože u babičky byl problém, že ona nepřipouštěla jiný druhy než hřiby, kozáky, křemeňáče a lišky. Mně to připadalo, že to je málo a že bych se měl naučit spoustu jiných druhů a začal jsem chodit do mykologické společnosti. Tenkrát už tam byl pan inženýr Smotlacha. Ještě tenkrát žila dokonce paní Smotlachová, to byla jeho matka. No a to byla moc hodná ženská, skutečně, pamatuju se na ní. Připomínala mi právě moji babičku, která se dožila, myslím, že asi 96 let.
0: Už vlastně v útlém věku jste začal mít zájem o ty houby a snažil jste se zdokonalovat.
1: Mně to připadalo, že to je škoda a mimo to se mi ty houby vždycky líbily jako takový, že za nima něco zvláštního je. Ono to bylo i spojené s tím, že já jsem nějak registroval vůbec přírodu. Strašně se mi líbily třeba i motýly. Ono to asi vychází z toho, že babička byla taková velmi moudrá ženská. Můžu říct, že mě rozuměla lepší než moji vlastní rodiče. Taky mě nikdy v ničem nebránila. Ona si to dovedla nějak jako přesně vysvětlit, proč to dělám, to, co dělám. Pak jsem se začal taky už brzy zabývat taky tím, že jsem se naučil hledat melodie v lidském hlase. U babičky třeba bylo strašně zajímavý to zázemí jejího lidského hlasu a ona poznala, že se jedná skutečně o ní. Pak jsem to začal dělat kde s kým a třeba se mi podařilo zhudební všechny herce v Černoherním klubu.
0: Co všechno dokážete přečíst z lidského hlasu?
1: Dají se přečíst samozřejmě pozitivní věci, ty jsou výborné, ale taky negativní. A to mě kdysi upozornila jedna profesorka z divadelní fakulty, abych s tímhle tím moc jako radši nevyjížděl, protože je to velmi nebezpečné někdy, teda ty negativní věci. Takže já se spíš orientuju na ty pozitivní věci, no.
0: Myslíte, že bychom teď z té kuchyně mohli přejít ke klavíru a že byste slyšel nějaký ten hlas a zahrál ho?
1: Určitě můžeme. Teď shodou okolností jsem dal dohromady takovou zvláštní svitu pro housle a je to podle hlasu Evy Horký, herečky, která byla kdysi v Národním divadle a teď je v angažmá Mladé Boleslavy. Ona mě vždycky pozvala na nějakou premiéru a vzal jsem si na to papír a během toho představení jsem dokázal napsat skladbu. Jak hraje tu roli? Některou tu skladbu můžu přehrát samozřejmě. Tak počkejte, kterou?
0: To musíte vědět,
1: vy? Tato první, ta se jmenuje Usmívavá.

0: Tak to byla usměvavá Eva Horká, ale Václav Hálek spolupracoval i s divadelníky a hlavně s filmaři.
1: Spolupracoval jsem s režisérem Zdeňkem Zavoralem, když si jsme dělali film o narkomanech Pavučina. Byl to první film o narkomanech, který u nás dovolili vůbec promítat. A potom jsem se seznámil s režisérem, slovenským režisérem Dušanem Hanákem. Ten tenkrát připravoval moc krásný film Obrazy starého světa. Film ze života Slováků ze středního Slovenska. A bylo to natočený jako napolo dokumentární film. Bylo to všem hraný. Takový zvláštní osobnosti. Samozřejmě ten film skončil v trezoru, protože oni ho nepustili tenkrát. Teprve, když přišel Gorbačov, tak prostě ten film vytáhli. Poslali ho do Nyonu ve Švýcarsku na soutěž. No a tam to dostalo Grand Prix a 4 ceny mezinárodních porot. Pokud vím, tak kdykoliv se objevil, tak to dostalo většinou první cenu. V Montrealu a já nevím, ve všech možných městech dál. Nakonec to skončilo mezi filmama, co jsou v tom kulturním centru George Pompidou a ve Francii, mezi nejlepšíma filmama, které vůbec kdy byly natočeny. No, docela ten film je velice úspěšný. A pak jsme dělali ještě druhý film a to byl zase film Soukromé životy. K tomu žrala Magda Vašáriová a Vašek Helšus a dělal k tomu hudbu taky Milan Svoboda ještě. Do televize, to jsem dělal do brněnské televize. No a teď momentálně, jak se vysílá ten cyklus houbařských filmů, jak to natočil pan režisér Jirásek, tak tam v tom jednom dílu taky hraju s Nostem Goldframem, prostě jdeme na houby.
0: No tak vy jste nejenom hudební sledatel a houbař, ale také herec.
1: No, skoro bych řekl, že asi jo.
0: A co ta divadelní hudba?
1: To jsme kdysi dělali ještě takový pořad s Jirkou Krampolem, s Jirkou Bednářem, One Man Show a pak se to jmenovalo Two Man Show, ale byli jsme tři. Tam byla strašná legrace, že oni mě donutili, abych recitoval, jestli teda něco mi nikdy nešlo, tak to bylo právě tohleto. Recitoval jsem Kiplingovou báseň Když. Víte, to probíhalo tak, že já jsem byl oblečený ve fraku a měl jsem na sobě rádiovku nějakou, protože jsem to neuměl z paměti, tak jsem to držel v ruce a začal jsem mít část ruce a teď prostě všichni kolegové, co tam byli, Honza Kačer a já nevím, prostě kdokoliv, tak ty se tak strašně řechtali, prostě, že si mysleli, že to mám připravený a já jsem opravdu měl z toho hrůzu a dokázal jsem to zahrát na každý repríze úplně stejně. Já jsem se to nenaučil ani na poslední repríze. Vůbec jsem to neuměl. A pan Horníček, který za mnou přišel takhle ve viole, říkal, posekněte, pane Hálek, jaký máte na tohleto trik, jak to děláte? A já jsem říkal, pane Horníček, to je hrozně jednoduchý, já tu báseň vůbec neumím. Vůbec mi nevěřil, že jsem opravdu strašně bojím.
0: Váš profesní život byl hodně bohatý.
1: Strašně.
0: To jsme ještě vynechali.
1: No, hodně věcí. Já jsem chodíval po kolejích, hlavně mě zajímaly lidové písně. Nejvíc z Jižní Ameriky, takže jsem chodil po kolejích a vždycky jsem se nechal zaspívat těch Jihoameričanů, těch studentů, nějakou jejich třeba ukolébavku nebo jakoukoliv píseň. A pak jsem si to přepsal, že jo, a upravoval jsem to s nima dohromady, protože si myslím, že kdybych to dělal sám, no tak to je přesně tak, jak to dělají všichni, že prostě to udělají po svým, ale já jsem to chtěl udělat tak, aby tam byly dva rozměry, aby tam zůstal ten starý, ten domorodý, jejich rozměr a to už jsem zase dokázal přečíst toho dotyčního, který u toho seděl vždycky. Takže jsme to udělali takovou kombinaci a pak to bylo srozumitelné úplně všem lidem na světě prostě, když tam byly ty dva póly. Spolupracoval jsem s ostravským dětským sborem, to tenkrát byl Jaromír Richter a ten prostě začal ty úpravy lidových písní studovat s dětma a dětem se to strašně líbilo. Já jsem se ptal dětí, co tam byli, jak se vám to líbí a teď oni říkali, že se jim to líbí, no tak to je nejvíc, jako dospělí je dospělí a dítě je dítě, že to vás neobelský. Ty lidové písničky, ty byly natočený v originálních jazycích. To se mi stalo, že tady byla restaurace blízko Skýrky a tam byly dva Iráče. Představte si, že oni mluvili docela dobře česky, měli výbornou kuchyni a že mě teda zaspívali iráckou koledu, přímo teda, která se zpívá v Iráku, oni byli křesťani. Já myslím, že Vánoce jsou všude stejný, no a teď, když to vidíte, jako že vám to zpívá v nějaký aramejštině, no tak prostě to je strašně zajímavý.

0: Zatím jsme sledovali hlavně hudební život Václava Hálka, ale kdy se spojila hudba s tou láskou druhou, s houbami?
1: To byl takový slavnostní okamžik zvláštní, který ze začátku vůbec nevypadal na to, že by mohl být slavný. Byli jsme s Jirkou Bajerem a ještě s dalšíma mykologama na takový vycházce.
0: Tak víte co? Dejme slovo příteli Václava Hálka, mykologu Jiřímu Bajerovi.
2: On si pořád naříkal, třeba jsme byli na Slánsku, kde byly nádherný nálezy, a on říká, to je škoda, že nemůžu tu houbu zachytit v hudebních skladbách. Prej ho rušej, ptáci a všechno ostatní. To se dělo několik let, kdy mu to nešlo. Víceméně náhoda byla, že jsme se vypravili s panem kolegou Turičíkem na Jílovsko, kde trávil mládí, kde nám z jara ukazoval, kam chodí na houby. Ale ono skutečně nic nerostlo. Měl tam s náma taky pan inženýr Landa z mykologické společnosti. Ten šmejdil jak fretka ne a ne něco najít. Až najednou jsme tam, on je to takovej les dost špatnej, tam jsme našli takovou hromadu, nebyla to skládka, ale zřejmě tam byla cestička a shrnovali tam větve a ty zbytky, co byly takový pešunk, jak se říká. No a Vašek Hálků tam našel zvoneček Gaillardův. To je taková malá houba, která vyrůstá od dubna přes celý rok. Bylo tam těch plodniček asi 7 a on říkal, jestli bych to nevyfotografoval. Normálně bych ho nefotografoval, protože ho máme z různých lokalit pěkný. Plodnice tyhle ty moc ani nevypadaly pěkně. No ale když to byla jediná houba, co jsme našli, tak jsem říkal, jo, tak Vašku, já ti to vyfotografuju. Bývá takovým slušným zvykem, že když to někdo najde, tak se přizve, jestli ten obrázek splňuje požadavky toho nálezce. Já jsem to tam připravil, vzal jsem si stativ a teď tam byla travička nějaká, tak jsem to upravoval. A bylo to fotografováno jednoukou zrcadlovkou praktika. Dívá se tam do šachty jedním okem. No a volám kolegu Hálka, aby to šel zkolaudovat, jestli to můžu nafotografovat. On se nikdy do toho aparátu nedíval, když jsem fotografoval. Tady se prakticky poprvé asi v životě podíval do té praktiky a úplně se zatajil a říkal, jděte pryč, a začal vytahovat ze všech kapec notovej papír a tušky a vyhnal nás. Jsem si říkal, no jo, tak se mu asi povedlo to, co nevěděl, jak udělat, aby vyříznul ten motiv z těch rušivých vlivů. A tady to bylo odříznuté a v té šachtě to na něj emotivně působilo.
1: Slyšel jsem, představte si, celou kompletní hudbu, ale celý orchestr, nejenom jeden nástroj, celý orchestr najednou. Takže jsem všecko, co jsem slyšel, jsem si zaznamenal. Věděl jsem, že jsem objevil něco, co je úplně super unikát teda. No a v zápětí se mně samotnému podařilo najít ještě jednu houbu dřevní. On to taky fotografoval. Teď najednou jsem viděl takový zvláštní obrázek, jako kdyby to byla nějaká zvláštní viděna, nebo co. Viděl jsem prostě obrovskou díru do vesmíru, jak bych to řekl, jako když máte nějakou tašku, ale její dno se ztratí dole, čili jako vidíte ztrácející se tašku, teda, která nemá dno. A do toho prostě samozřejmě takový zvláštní ještě světelný aspekt. Takže jsem navázal na předcházející skladbu, tu jsem taky dopsal, tuhletu následující. Přišel jsem domů a zjistil jsem, že to je nádherný téma na symfonii. Takže jsem začal psát symfonii a napsal jsem jako kosmickou symfonii.

0: říkám, já když se podívám na houbu, tak si řeknu, je krásná, nádherná, a když se jí dost naobdivuji, tak už vidím, to budou řízky, to bude omáčka, to budou karbanátky, to bude míchanice a ty půjdeš do octa. A vy vidíte co? Slyšíte hudbu?
1: Já jsem to ze začátku dělal tím systémem, jenom že jsem vždycky s Jirkou Bajerem prostě se díval do toho jeho hledáčku a ta hudba mě začala vznikat další a další a začal jsem to psát většinou teda pro Honzu Kvapila, pro toho housistu, protože jsem věděl, že by to zahraje. Proto později jsem se to naučil dělat i tak, že když jsem tu hudbu měl v ruce, tak jsem si pamatoval něco zvláštního a dělal jsem to podle diapozitivu, protože jsem nemohl napsat za tu výpravu třeba 5 skladeb, já jsem mohl napsat 2, nejvíc teda 3. No a potom se to udělalo tak, že už jsem nepotřeboval vůbec nic, že jsem si to přinesl domů a funguje to naprosto stejně taky, tak už to umím taky tak, no.
0: Takže když před vás postavím jakoukoliv houbu, vy dokážete se do ní takzvaně vcítit?
1: Ano,
0: nebo...
1: ano,
0: vcítit ano. A napíšete skladbu.
1: Ano, ano. Ale teď jsem se naučil i to, že já věřím tomu, že jestli existuje někdo, kdo prostě ví úplně všecko, tak ví taky o kterýkoliv houbě, která kdy vyrostla a vyroste a teď roste. Takže já prostě si vezmu obrázek a vždycky prosím, jako jestli bych mohl být dovedený na to místo, kde ta houba byla kdysi, nebo teď je. No a čekám, co bude. Víte, že to je zvláštní, že já vím, že někdo mě vezme prostě na to místo, mě tam přinese a já můžu podle obrázku udělat taky stejnou skladbu.
0: Kolik už těch houbových skladeb máte?
1: No tak proto Honzu Kvapila jich mám kolem 5200. Pak mám spoustu pro violu napsaných a pro nejrůznější nástroje. No a mimo to tu symfonii ještě.
0: Když byste to všechno spočítal, to se někdy snad musíte už opakovat, nebo ne? Tím nemyslím hudební motivy, ale že napíšete na tu samou hudbu třeba 2 skladbičky.
1: Ano. To je pravda. Doktor Hlaváček, tak ten mě kdysi říkal, abych udělal takový pokus, který by byl jako části vědecký, abych sebral třeba několik skladeb na stejný druh, který vznikl 5 let po sobě, nebo 7 let po sobě, nebo za rok, abych zjistil, jestli mají souvislost. Víte, že mají. Prostě já jsem zjistil, že mají vždycky stejný jádro. I když to vznikne za 7 let třeba po sobě.
0: Ten základ je podobný a jenom variace se liší.
1: Ano, ano, ale ten základ je tam vždycky stejný. To je nevysvětlitelný, prostě pamatovat se 5200 skladeb, já nevím, no Richter měl geniální paměť, by si to asi pamatoval.
0: Existuje houba, na kterou jste ještě nenapsal skladbu a chtěl byste, ale nikdy jste ji třeba nenašel?
1: Jeden takový druh, který je nesmírně vzácný, tak to rostlo právě u té mojí babičky, tam u té Sobotky. To byl zvláštní druh hřibu, který podle literatury vůbec u nás se nevyskytuje a tam ta houba rostla, představte si. Já se na ní pamatuju a jakmile jsem viděl obrázek z Itálie, kde ji našli, tak jsem zjistil, že to je naprosto totéž, takže tu jsem taky zhudebnil. Dodatečně, já jsem si to pamatoval.
0: No a co tedy byste chtěl zhudebnit a ještě to nemáte?
1: Já prostě spíš čekám, co bude. Nějak úplně konkrétně to ne. Třeba taky velmi vzácný druh tady roste květnec z Archeu, ten se tady rozšířil. Tak to už mám ale taky zudebnění.
0: A jak z té skladby zní to, že ten květnatec Archeův je sice nádherný název té houby. Ta houba je krásná, ale neuvěřitelně zapáchá.
1: Ono jako v tom lese to tak hrozný není a nesmí se to nosit domů samozřejmě. To už je pak o něco horší. Nebo by se to muselo zapečetit.
0: A v té hudbě to zní?
1: Vůbec ne, bez jakýhokoliv zápachu, no.

0: Kde se ve vás ale vzala ta touha naučit se o houbách maximum, protože vy nejenom, že ty houby opěvujete ve svých skladbách, když to tak trochu nadnesu, ale současně vy o nich máte velké znalosti a píšete i knihy o houbách s renomovanými mykology.
1: Ano, já jsem ze začátku hlavně se snažil prostě dělat skladby pořád na nový a nový druhy a teď jsem nevěděl, co to je, čili musel jsem to luštit, anebo teda jsem to konzultoval třeba i na dálku s Radkem Sochou do Budějovic, co to je, musel jsem rozebrat třeba pokožku klobouku a zjistit, jaké jsou tam dermatocystidy a tyhle ty věci, ty houbařský. Mě to strašně bavilo a baví mě to pořád.
0: Myslíte, že jste odborník na druhy hub?
1: Já nevím, já si myslím, že jsem takovej spíš amatér, ale jako leda, co zvím, co možná zase neví ani profesionál, tak já nevím. No.
0: Vy se snažíte houby přibližovat i těm nejmenším.
1: Ano, to je právě to, že Radek Socha přišel s úplně ohromnou myšlenkou, že bychom mohli napsat písničky pro malé děti, tak 6, 7, 8 let. Podle jednotlivých druhů hub, takových těch nejznámějších, třeba hřib, liška, kozák, žemlička, všechno možný, no, hnojník. Vznikla nakonec taková knížka a Pavla Křicová, která mě naspívala nepředstavitelnou spoustu věcí, tak ona teď učí děti zpívat, naučila děti zpívat všechny tyhle ty písničky a bylo to několikrát provedené a řeknu vám teda, že úspěch byl obrovský.
0: A děti nejenom, že si zaspívali, ale naučili se znát houby.
1: To je právě, že to je ještě z toho hlediska dobrý, že třeba dospělí jim pak můžou ty houby ukázat třeba v přírodě, že jo, jako podle atlasů a takhle, že se to dá propojit.

0: Kdybyste si někdy musel vybrat, jestli byste se v životě věnoval jenom houbám, anebo jenom hudbě, co by zvítězilo?
1: Já myslím, že bych to asi vždycky kombinoval, protože už je to takovým způsobem smíchaný, že to už nejde rozmíchat.
0: Skladby o houbách, ty jsou většinou pro housle.
1: Většinou jsou pro housle, ale ta mikrokosmická symfonie, ta je pro orchestr a mimo to mám spoustu skladeb pro violončelo solový, pro violu solovou, pro flétnu, pro hoboj, taky pro kontrabas. Já mám rád kontrabas.
0: Máte to třeba rozdělené, že hřibovité houby, to je violončelo, lišky, co já vím, to je ta flétna?
1: To ne. Já vždycky vycházím z toho, co momentálně prostě zaregistruju a píšu to pro ten nástroj, který právě slyším. Snažím se teď v poslední době, aby ty skladby, které vznikají, třeba že to píšu ráno ve 4 hodiny nebo v 5 hodin, protože je tady největší ticho, tak aby tyhle ty skladby byly veselý, aby nějakým způsobem mohly vzbudit v lidech naději a radost. A aby jim teda připomnělo to, že kolem nich je tak nepředstavitelný bohatství, že by se měl jenom otočit a podívat se, co vlastně kolem sebe mají.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad Tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Vítejte u dalšího premiérového vydání magazínu zajímavostí z domova i ze světa. Je tu čtvrteční kolotoč a od mikrofonu zdraví Lukáš Bárcaj. Vařit dnes budeme šišky z čerstvých hub. Spotřebitelská rada připomene reklamační a záruční lhůty. Jazykový koutek se zaměří na výraz jakože. Poradíme, jak ideálně sušit a skladovat česnek. A také dnes se v první reportáži vydáme na výlet. Naším cílem se tentokrát stane unikátní bytové muzeum v Ostravě. Tak ať je vám v naší společnosti i dnes dobře.
1: Kolotoč a Lukáš Bárcaj.

0: 6 minut po 11. hodině dopoledne je tu slibovaný výlet. Vyrážíme do Ostravy. Ta se může chlubit nevšední retro expozicí. Bytové muzeum v jubilejní kolonii do detailu ukazuje, jak se žilo rodině běžného dělníka Vítkovických železáren někdy na konci 30. let minulého století. Zároveň představuje lokalitu tamní unikátní dělnické kolonie. Muzeem se prošla redaktorka Petra Štrimplová a srdečně zve i vás.
1: My jsme s kronikářem a vlastně iniciátorem Petrem Lexou Přendíkem ve vstupní chodbě.
2: Tohle chodbou se původně vcházelo do lékařské ordinace a také do čekárny pro pacienty. No a díky tomu, že to má svůj samostatný chod, tak se tady nabízelo udělat takové jako muzeum.
1: Tak jak ten byt vypadal, připomeňme, v kterých letech?
2: Tak my jsme to ladili tak do přelomu 30. 40. let a snažili jsme se tady vytvořit vlastně takový modelový byt pro dělní Vítkovických železáren 1+1, má velkou spižírnu, má poměrně
1: tu
2: i velkou
1: přeci. Jsme minuli, my jsme se rovnou vrtli, myslím, do kuchyně.
2: Vy jste i trošku zabloudila už, tady je toaleta, ta době už splachovací,
1: ano.
2: Takže tady máme jakou
1: zlepšenou repliku. To byla moderní záležitost a teď ta toaleta má takový historizující trošku design.
2: Ano, museli jsme tady dát nějakou repliku, protože sehnat toaletu z 30. let bylo nemožné. No a to, kam jste mířila, to je jenom takový kumbál, sklad toho bytového muzea. A když půjdete za mnou zpátky, jste přecíně do kuchyně,
1: ano.
2: Tak projdeme kolem umyvadla.
1: Tady je ta špajs.
2: A tady je
1: tady.
2: Ta spižírna.
1: A ty police jsou plné různých artefaktů.
2: Je to vlastně z celé České republiky, z různých vetešnictví, z bazarů, jsou to převážně i dary tady místních obyvatel, takže tady najdeme různé pečící formy, ano, smaltované nádobí. Najdeme tady i nějaký takovýhle jako presovač, nevíme z jakého období, asi počátek 40. let, takový zajímavý přístroj na kávu.
1: Takže vonilo kafe.
2: Na cikorku a takové podobné, tady zase máme takovýhle
1: kameninové nějaké hrnce,
2: ano.
1: Pak spousta skleněných.
2: Takové ty jako staré sodovky, vidíme tady nějaký sifon, vidíme i elektrickou žehličku z 30. let.
1: Vy jste žádali o spolupráci veřejnost taky, už můžeme nakouknout i dál.
2: Tady třeba v kuchyni v rohu je takový jako příruční vysavač, vidíte, že takový krásný chromovaný výrobek. Máme tady repliku kamen, máme tady troubu.
1: Kamna na dojem, protože funkční nebudou pec v nich nedá.
2: Bohužel jsme nezískali povolení od magistrátu, takže jsme šli cestou takovéhle repliky. No a máme tady samozřejmě i výsuvný dřez.
1: Ten je ještě leckde ve staré chalupě.
2: Ano. No a když půjdeme dále do poslední místnosti, tak tady vidíme takovou jako něco mezi ložnicí a obývákem. Ta ložnice, ta sestava je už 20. let, protože jsme zase si říkali, že ti lidé měli i starší vybavení. Máme tady i sekreta z 30. let, přímo tady z lokality jubilejní kolonie.
1: Takový ten skleníček, kam se dávaly parádnější věci.
2: No a tady mám takový třeba kuriozní.
1: Tady vytahujete nějaké zařízení.
2: Co byste řekla, že to je?
1: No, představuju si tu legendární scénu z Postřižin. Masážní nějaký. Přístroj masíruje, můžu potvrdit. Krásně to vrní. Mělo to nějaké i nastavitelné
2: násadky.
1: Násadky.
2: Ano, jsou tam
1: podle typu masáže.
2: Na nohy, na ruce, na zada, ale třeba i na pohlavní orgány. Kdo chce získat i trvalého zdraví, krásy a svěžesti, jest masáž vibračním elektrickým bezmotorovým přístrojem Omega nejlepším prostředkem.
1: Se dobývám do nějaké skříněčky. A takhle by si to mohl zkusit i ten návštěvník.
2: Ano, jako cílem toho muzea je, aby pak po té prohlídce si tady lidi mohli tak jako volně chodit po těch pokojích, otvírat různé zásuvky, přihrádky a prostě hrabat se někomu v domácnosti.
0: Vysvětluje zakladatel bytového muzea v jubilejní kolonii v Ostravě Hrabůvce Petr Lexa Přendík. Otevřeno je teď vždy v úterý odpoledne. Projít si pak můžete i celou jubilejní kolonii, což je jedinečná a architektonicky velice ceněná lokalita. A nebo výlet protáhnout do dolní oblasti Vítkovic a vyjet na Bolt Tower, případně objevit tamní svět techniky.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Pohodu, novou stanici Českého rozhlasu, která přináší písničky a vzpomínky. Právě vysíláme tradiční kolotoč a teď je tu jazykový koutek. Používáte ve své mluvě nějakou vatu? Myslím tím vycpávkové slovo nebo takzvaný parazitní výraz, který opakuje te příliš často a mnohdy ani neznačí pravý význam. Mezi nejčastější patří například slova jaksi, upřímně řečeno, prostě a podobně. A právě jedné takové komunikační vycpávce se věnuje dnešní jazykový koutek. Připravila ho kolegyně Květa Bodolová.
1: Také jste si všimli, jak často se v poslední době v mluvené řeči užívá jakože. V dnešním jazykovém koutku představíme některé zajímavé významy a funkce, ve kterých se dnes jakože užívá. Čím budou následující příklady zajímavé, to už nám poví Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
2: Zajímavé budou především tím, že jejich užívání dosud nebylo nikde zachyceno, takže půjde o živé doklady současného jazyka. Začneme užitím ve větě jednoduché. Asi nejčastější je v běžném hovoru užití jakože synonymně s významem slov jako nebo jakoby, tedy pro pojmenování něčeho, co se snaží napodobit nějakou věc nebo co je v uvozovkách na způsob něčeho. Například, uvařila jakože čínu se sojovým masem, tedy napodobeninu Číny, nebo měla jakože černé oči, tedy měla tmavé oči, ale možná ne úplně černé. Časté je v tomto významu užití spolu se zájmenem takový, například byla to taková jakože hra, nebo za skleníkem byl takový jakože prales.
1: Do druhé části jste vybral příklad, který může být dvojznačný, tak nám ho povězte.
2: Dvojznačné mohou být věty, ve kterých jakože nahrazuje věty s jak, tak, stejně jako a podobně. Větu prodáváme staré věci, jakože i z 90. let lze chápat dvěma způsoby. Oba významy dobře vystihují parafráze. Prodáváme jak staré věci, tak i věci z 90. let je formulace pro jeden význam a prodáváme staré věci, a to i z 90. let je formulace pro druhý význam. V prvním významu dává mluvčí do kontrastu věci staré a nové, ve druhém jsou pro něj i věci z 90. let staré, a to ne nutně jen věkem, ale může tím myslet, že jde o věci použité, opotřebené a podobně.
1: Tak to byly příklady užití jakože ve větě jednoduché, ale vy máte určitě připravené i příklady takzvané souvětné.
2: Ano, za všechny typy významových vztahů, které jakože může v souvětí vyjádřit, uveďme tento. V souvětí Simona byla na pokraji zhroucení, jakože co teď bude dělat s dvouma dětskama, vyjadřuje věta s jakože příčinu špatného stavu Simony, přičemž jde o vyjádření nepřímé, souvislosti si posluchač musí více domýšlet, než kdyby bylo užito například souvětí se spojkou protože. Vedlejší věta je tady jakousi nápodobou přímé řeči, kterou Simona v dané situaci mohla pronést. Co teď budu dělat s dvouma dětskama? Pomocí jakože můžeme také unifikovat přesnější vyjádření, například když řekneme poslal jsem autorovi e-mail, jakože co kdyby osobní data a jejich ochrana, místo poslal jsem autorovi e-mail, ve kterém se ho ptám, co kdyby se přišlo na to, že jde o osobní data a ta podléhají ochraně.
1: Jazykový koutek připravil ne jakože, ale opravdu Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
0: A kromě Martina Proška jste slyšeli také hlas naší kolegyně Květy Bodolové, která také tento díl seriálu Jazykový koutek spolupřipravila.

0: František Nedvěd a kočovní herci, posloucháte Pohodu a v Kolotoči pravidelně otevíráme prastaré kuchařky. Co se dozvíme dnes? Možná, že si nejen z filmu Pelíšky pamatujete, jaký je rozdíl mezi knedlíkem a nokem. Dnes do toho názvosloví zamotáme ještě krajové názvy prořezance, tedy nudle a fleky, a uvaříme si šišky z čerstvých hub. Pokračuje etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Naše kuchyně až hluboko do nového věku postupně rozvíjela dovednost přípravy vařených moučných pokrmů sladkých i slaných. Základní typy se vyvinuly dva. Z vyváleného těsta na plocho a z uhněteného ve větší či menší šišky a koule. Tedy na jedné straně nudle a fleky, na druhé straně knedlíky a noky. Někdy v receptářích najdeme také pro nudle označení řezance a pro knedlíky označení šišky. Základem těst pro přípravu těchto pokrmů byla mouka, vejce a voda na řezance, mouka, vejce, droždí na šišky. K ochucení obou pokrmů se používalo to, co bylo po ruce. Bylinky, ovoce, maso, zavařeniny a také houby. Řezance a šišky se sípaly mákem, skořicí, tvarohem. Šišky se naopak plnily nebo polévaly omáčkami. Podle surovin, které dodávaly těmto moučním pokrmům chuť, dostávaly řezance či šišky název. Makový řezance, slíváky, kantoráky, jabčáky, muzikanti a nebo třeba houbováky či šišky z čerstvých hub.
2: Takže vlastně houbové knedlíky.
1: Houbové knedlíky, tak bychom to asi nazvali dneska.
2: Tak to je zase něco zvláštního, nového. Jak na to?
1: Budeme potřebovat 1/4 kila čerstvých hub, 0,5 kilogramu hlubé mouky, 1 žloutek, 3/8 litru mléka, 20 deka žemle, 5 deka strouhané housky, 3 deka másla, 5 gramů droždí a sůl. Mouku prosejeme, přidáme jemně rozdrobené droždí, v mléce rošlehaný žloutek, sůl a zaděláme vláčné těsto. Do těsta přimícháme na kostky pokrájené žemle a necháme asi hodinu odpočinout. Povrch poprášíme moukou. Houby se mezi tím očistíme, drobně nakrájíme a s trochou soli podusíme na másle. Vychladlé houby zamícháme do odpočatého těsta a tvoříme z něj šišky neboli knedlíky. Zaváříme je do osolené vody a posypeme osmaženou strouhanou houskou.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Je čtvrtek 17. září, 11 hodin a 38 minut. Teď nám zpívala Helena Vondráčková. Vysíláme Kolotoč tady v programu Rádia Pohoda. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na záruční a reklamační lhůtu. Jaký je mezi nimi vztah, upřesní Josef Černý.
1: Pan Liborový výrobce tvrdí, že pokud jeho reklamace nebude uznána, pak se záruka neprodlužuje, což se mu zdá divné, protože pokud reklamace bude trvat 30 dnů, pan Libor vlastně přijde o měsíc záruky. Pane posluchači, buďte v klidu, o měsíc záruky nepřijdete, protože prodejce vám neříká pravdu. Záruka se samozřejmě o dobu reklamačního řízení prodlužuje, i když reklamace nebyla uznána jednoduše proto, že jste výrobek nemohl po tuto dobu užívat.
0: Také dnes ve vysílání Pohody na dotazy posluchačů odpovídal Josef Černý.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: škůdci se nevyhýbají ani česneku. Například takový vlnovník česnekový se může pustit do úrody při špatném skladování. Proto si teď ve vysílání Pohody připomeneme, jak česnek po sklizni správně sušit a uchovat na zimu. Užitečné tipy nazbírala do naší hobby rubriky od zkušeného pěstitele Jana Kozáka Jitka Slezáková.
1: Česnek by se měl sušit v nati, zcela nati, zavěšený, nebo pokud máme dost místa a málo česneku, tak rozložený na prodyšné podložce. Ale pokud se ořezává hnedka při sklizni, tak snižujeme skladovatelnost.
2: Mm-hmm. Takže pěkně s celou natí, někde do venkovního prostoru, kde je průvan, nebo spíš ta půda?
1: Místo by mělo být zastíněné, nemělo by to být na přímém slunci, protože tam dochází k úžehu.
2: A potom, kam s česnekem, kde je nejlépe uložit na zimu?
1: No tam je právě největší problém teďka s tím vlnovníkem česnekovým, protože nejlepší by bylo skladování v suchu a v teple. Tam nám ten česnek neporoste. Jenomže to samozřejmě vyhovuje i těm roztočům. Jistá možnost je skladovat ho s aromatickými bylinami. Nejlíp se nám osvědčuje levandule, sušená levandule.
2: Což se taky teďka sklízí, takže to je výhodné.
1: Taky sklízí. Ona sice toho roztoče přímo nelikviduje, ale vzhledem k tomu, že mu znepříjemňuje život, tak ten roztoč se tam tak nemnoží a ty škody jsou minimální. Mm-hmm.
2: Takže třeba na lísku položit ty česneky a mezi to levanduly, takhle byste to doporučil.
1: Každopádně by to mělo být na vzdušném místě, protože ten česnek je pořád živý organismus, dýchá to a sucho.
2: Teď mi řekněte, neomrzel se vám ten česnek za ta léta a teď myslím v chuti, v jídle.
1: Ne, neomrze, to já bych česnek mohl mít ve všem a i když moje manželka si myslí, že bych nemusel.
2: Tak nám řekněte ještě na závěr nějaký dobrý recept, něco, na čem si rád pochutnáváte, co byste navrhl i našim posluchačům.
1: Tak úplně zajímavý recept je ten kynuté buchty se strohanýma jabkama a do těch jablek přimíchat česnek. A nebát se toho dát ho tam třeba i třetinové množství jako jablek.
2: A trošku soli, takže sladkou chuť to má
1: ne,
2: potom.
1: Ne, normálně sladký.
2: No to mě úplně překvapujete. Takže kdo má rád kynuté, vyzkoušejte jablka do toho nastrouhat trochu česneku. No a teď ještě taková ta nejlepší odrůda vaše, na kterou jste pyšný, kterou byste eventuálně doporučil. Česká odrůda tedy.
1: Ne, tak samozřejmě já doporučuji jedině české, protože léta propaguju tady český česnek. Když si i vezmu tu letošní sezon, jak ten česnek vypadá, tak bych každopádně doporučil z ranějších odrůd poměrně novou odrůdu Skalka a z těch pozdější odrůdu Slavin 2.
0: A ještě je tu jedna zajímavost, která se týká sklízení česneku. Někteří zahrádkáři sklízejí česnek v době, kdy má napřímený stonek s květenstvím. To je ale podle zkušeného šlechtitele česneku Jana Kozáka chybná metoda, která se v posledních letech rozchází se zvyšujícími se teplotami. Vzpřímený květ už teď není poznávacím znakem. Momentálně česnek spíše dosychá, než že by dozrával fyziologicky. Často se stává, že květenství je ještě otočené dolů, ale česnek už by měl být venku. Nejspolehlivější metodou určení správného času sklizně je počítání živých listů rostliny česneku od vrchu. Pokud napočítáte od vrchu ještě 5 dužnatých listů, i kdyby byly žluté, je to ten pravý termín pro sklizeň.

0: Už za několik minut v pravé poledne se znovu z našeho vysílání ozve hlas Daniely Kolářové. Po třetí v naší četbě na pokračování otevřeme knihu Komediantka. 14. září oslavil své 90. narozeniny český akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník, spisovatel, sběratel a náš rozhlasový kolega Jiří Anderle. Mnozí z vás si oblíbili jeho legendární rozhlasový pořad Láska za lásku. V uplynulých dnech jste tady na Pohodě mohli poslouchat speciální narozeninovou šňůru archivních pořadů s Jiřím Anderlem. A dnes je tu poslední korálek na této šňůrce. V pořadu U kalicha se Jiří Anderle v roce 2015 představil tak, jak ho neznáte. Například také jako dětský pomocník v holičství.
1: No a potom přišel Míra, můj očím, to byl místní holič a kadeřník. Čili já ještě na té měšťance jsem musel chodit do holičství a kadeřnictví a tam mydlit chlapy.
2: Utíčte před holením.
1: Dokážete si představit, co to bylo za univerzitu? Když se tam probírali, to se psal rok 47, že jo, a já tou rukou mydlil ty fousy, než se to promydlilo, to byla rachota hrozná, jo. A teďko o politice, o Chamberlainovi, a o Daladierovi, jak ty pacholci nás v Mnichově zradili.
2: Prodali.
1: Zaprodali. To všecko šlo do mý dětský hlavy.
0: Oslavy 90. narozenin Jiřího Anderleho na Pohodě vrcholí pořadem U kalicha dnes od 14 hodin. Zítřejším kolotočem vás provede kolega Robert Tamchina a po 8 hodině ráno vás podobně jako dnes i zítra v pohodovém ránu pozdraví kolega Václav Kuba. A těmito pozvánkami se s vámi pro dnešek loučím. Mějte krásné dny, přeji hodně zdraví a příští týden opět naslyšenou tady na vaší Pohodě.
3: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Sabiňský pokládal všechny dny, kdy se hrálo, za důležité, ale 3 dny za zvlášť významné. Štědrý večer, první den velikonočních svátků a jmeniny své ženy. V tyto 3 dny pořádalo ředitelství divadla velké slavnostní hostiny. Cabiňská dostala na křtu do vínku jméno Vincencie. Proč jí manžel říkal Pepa, nikdo nevěděl a také to nikoho příliš nezajímalo. Podle pokynů oběžníku Topolského se společnost sešla na zkoušku přesně. Měla se hrát Mučednice, kde titulní roli jednu z nejlepších a nejsmutnějších ze svého repertoáru hrávala vždycky jednou za rok právě paní ředitelová. Hrála ji skutečně dobře. Hýřila v ní hlasovým fondem a nešetřila ani slzami. Byla se sebou na výsost spokojená, strhovala obecenstvo. Toto představení v den jejich jmenin bylo obvykle hereckou příležitostí pro začátečníky. Hra byla totiž úmyslně obsazována slabšími herci, aby Pepa co nejvíc vynikla. Cabiňská šla přímo na jeviště, s nikým nepromluvila a po celou dobu zkoušek měla v obličeji výraz hlubokého pohnutí a smutku. Když skončili, celá společnost jí v kruhu obstoupila, v popředí stál Topolsky. Cabiňská skromně sklopila oči, tvářila se

udiveně a čekala. Dovolte, vážená paní ředitelová, abych vám jménem svých kolegů a kolegyň co nejsrdečněji gratuloval k vašim jmeninám a popřál vám z hlouby duše, abyste, vážená paní ředitelová, ještě hodně dlouho byla ozdobou naší scény a radostí svého manžela a svých dětí. Děkuji. Děkuji z celého srdce. Zahanbujete mě, moji milí. Byt Cabinských skýtal neobvyklou podívanou. Jana se dost opozdila, protože měla daleko do hotelu a chtěla se pěkně obléci. Se všemi si podala ruce a udiveně si prohlížela hosty a byt. Překvapila ji slavnostní nálada, která tu zavládla. Oblečena do žlutých hedvábných šatů čajového odstínu, s chrpami ve vlasech a u živůtku. Vysoká, dokonale urostlá, se svou broskvovou pletí a narudými vlasy vypadala velmi originálně. Hostina byla slavnostní. Víno podávali číšníci z restaurace. Majkovská, dnes v skutku nádherná, v zářivě žlutých šatech ozdobena tmavě rudými růžemi, se svými černými vlasy s havraním leskem a snědou, klasicky souměrnou tváří, vypadala jako Veronesa. Vzala Janu pod paži, procházela se s ní nenuceně po salóně a hrdě se rozhlížela kolem sebe. Stará Nidžielská, Vladkova matka a majitelka domu v Pivní ulici, které si Cabinští vždy velmi vážili, seděla s Kačkovskou u fíkovníku a očima pořád sledovala svého syna. Pánové v jídelně vzali za tím útokem bufet. Topolský stál s pěšem ve dveřích salonu. Pěš k němu naklonil smutný, hezký obličej. Pomalu jedl obložený chlebíček a stále si otíral ústa hedvábným barevným kapesníkem. Jeho velké tyrkysové oči neklidně těkaly po nehybné hranaté tváři Topolského, který byl ke všemu lhostejný. Umění pro umění. To mě neříkej, to není pravda. Takové umění nemůže na scéně existovat. To by znamenalo, že bys chtěl z umění udělat ubohou hračku pro několik hlupáků, kterým by snad takovým dlý odvar chutnal. V takovém umění bys vůbec nepracoval s konkrétními impulzy života, naopak by ses mu vzdálil, rozešel se sám se sebou, s lidmi, s příslušníky nějaké rasy a nějaké společnosti. To se mě vůbec netýká. Umění není odrazem nějaké rasy nebo nějaké společnosti. Není hlásnou troubou, do které mohou křičet různí hlupáci, že je teplo nebo mokro, že se jim chce jíst nebo tancovat. Po celém salonu postávaly skupinky debatujících hostů. Všiml jste si, jak dneska hrála Cabinská? Ovšem, že jsem si všiml. Já to vidím denně. Já to dávno vím, kdo jsou. Dávno. Kdo je to pan Cabinský? Šašek. Provazochoret, kterému by za mých dob nesvěřili ani roli. Lokaje. Vladek. To, že je umělec? Co? Zvíře je to, které dělá ze scény veřejný dům. Ten hraje jenom kvůli svým milenkám. Jeho páni jsou ševci a holiči a jeho holiči a ševci jsou... Pasáci odvisli. Inspicient, který byl kdysi známou postavou několika divadel, stará Mirovská, kterou v divadle trpěli jen ze soucitu vzhledem k jejímu věku a slavné minulosti, doplňovali trosky staré herecké gardy, jež bojovala a vítězila v jiných dobách. Ty zašlé časy všichni svorně pokládali za rozkvět umění, zatímco na přítomnost hleděli skrz prsty. Byli už pod palubou tonoucí lodě, takže nikdo neslyšel jejich srdcervoucí výkřiky. Kotlický kývl na Vladka a udělal mu místo vedle sebe. Když Vladek přecházel kolem Jany, vrhl na ní obdivný pohled a posadil se. Třel si koleno, které ho bolelo, kdykoliv déle seděl. Už máš revma, co? A k slávě a penězům ještě daleko, začal posměšně Kotlický. Možná, že se brzo ožením a pak ti všechno splatím. Kotlický se prudce obrátil, podíval se mu do očí a začal se smát svým tichým, jízlivým hlasem. Přitom směšně skřivil celý obličej. To je geniální podfuk. Na ten můžeš nachytat nejen své sestřičky, ale i matku. Tenhle nápad si dej patentovat a určitě vyděláš. Ale já se chci vážně oženit. Už jsem si něco vyhlíd. Činžák na křivém kole, 20letá slečna, blondýnka, kyprá, hezká, rezolutní. Jestli mě matka pomůže, ožením se ještě před koncem sezóny. A divadlo?
Založím novou společnost. Udělám takovou konkurenci všem ředitelům, že budou mrkat. Kotlicky se znovu zasmál. Tvoje matka je příliš rozšafná a jsem si jist, že se nedá obalamutit, příteli. Co tak koukáš po tom novém přírůstku? Je to krasavice. Zrovna k nakousnutí. Jejich rozhovor byl přerušen příchodem majitelky domu. Nastal rozruch. Cabinská ji vyšla vstříc se vstaženou rukou a s majestátním výrazem v rozzářené tváři. Paní domácí si přiložila k očím skřipec ve zlatých obroučkách a zvysoka se na všechny podívala. Velmi mě těší. Těší mě, opakovala s mdlým úsměvem a blahoskloně podávala ruku všem, které jí Cabinská představila. Janu jen trochu omámilo vypité víno i ta velká společnost. Procházela se po pokojích, pozorovala, jak někteří hosté hrají karty, zaslechla všelijaké rozhovory a hádky. Cítila však, že k úplné spokojenosti jí něco chybí. Toužila kdysi po tomto světě a po lidech, mezi nimiž se teď pohybovala. Tato touha se jí splnila. Zdálo se jí však, že to pořád není to pravé, že představy, které se zrodily v její fantazii, byly mnohem krásnější a dokonalejší. Oblažovaly jí mnohem víc. Kromě Kotlického, na kterého zapomněla, připomínali jí tito lidé v mnohem obecenstvo. Neviděla v nich umělce. Sovinská ji už o všech podrobně informovala. Trochu zlostně zdůraznila, že jenom o Topolském a Pěšovi se neví, čím původně byli, ostatní, že jsou bývalí řemeslníci, příručí a obchodníci. Jana se probrala ze zamyšlení, protože se vedle ní objevil Kotlický se šálkem čaje. Se svým zatrpklým, unuděným úsměvem řekl: Prohlížíte si společnost, slečno? Co je tu energie v každém pohybu? Jaké jsou to teď silné individuality? Kdyby se tak podařilo soustředit to nervové napětí do nějakého rezervoáru, bylo by to energie o několika koňských silách, kterou se tady plýtvá v jalových řečech. Vaše jízlivost má také sílu, řekla Jana pomalu, protože ji začínal dráždit. Utápějí se v pomluvách a klábosení. Tak jste to chtěla říci? Skoro tak. Nebo zkrátka, že jedno i druhé je... Zaváhala. Čím? Prosím vás, řekněte to. Mám strašně rád, když jsou ženy upřímné. Je dost nudným a dost banálním flirtem, řekla rychle. Ohromné, ohromné. Napjatě čekám na pokračování. Chtěla jsem říci jenom to. Řekla jsem to upřímně, protože nemám ráda přetvářky oslazené více nebo méně společenskou konvencí. Jen dál, dál. Věřím, že je to upřímné, šeptal Kotlický s úsměvem. Myslím si, že člověk se vždycky musí postavit vpravo nebo vlevo. Po něčem toužit, něco dělat, pracovat a do své činnosti vkládat celou duši. Žít plným životem. A není to rozumné nalhávat si, že s tímhle někam dojdeme? Dokončil za ní Kotlický. Ať už člověk dojde kamkoliv, hlavně když nezabředne v nudě. Pak je to také flirt, jenomže v jiné podobě, slečno. Jsem zvědav, kam až dojdete s tím svým elánem, čeho docílíte tou svou nadměrnou energií. Možná, že dosáhnu toho, čeho chci dosáhnout. Odpověděla tišeji. Protože její myšlenky se náhle zamžily, jako by zastřeny přízrakem strachu z něčeho neznámého. Uvidíme, uvidíme, pronášel pomalu a důrazně, postavil sklenici na stůl, pak se s Janou rozloučil a tiše odešel. Jana odcházela do budoáru, ale cestou ji zastavila Nidzielská a dala se s ní do řeči. Později k ním přišel i Vladek. Všichni se začali rozcházet domů. Bydlíte daleko, zeptala se Nidzielská? Na podvale, ale nejpozději za týden se přestěhují na Vidok. To je dobře. My jdeme na pivnou, tak půjdeme společně. Nidzielská vzala Janu pod paži. Vladek šel vedle, trochu rozmrzelý, že musel doprovázet matku. Na ulicích bylo úplné ticho. Svítání rozjasňovalo šedivý obzor, takže už se dost zřetelně objevovaly obrysy domů.
Plynové lampy jako zlaté šňůry s uzlíky vybledlých plamenů stály v nekonečné řadě, rozhazujíce na zlátlý prach po orosených chodnících a šedých zdech domů. Mlčky doprovodili Janu do hotelu. Nicielská ji s jakousi náhlou srdečností políbila a rozešli se.

Bude se vám zde líbit, slečno? Myslím, že ano. Je tady ticho a světlo, to mi stačí. Kdo u vás bydlel přede mnou? Slečna Nikoleta. Teď je v Národním divadle, to už je nějaké jméno. No, zatím tam není tak docela. Ještě ji nemusí angažovat. Ale angažují ji. Slečna Snilovská je moc šikovná, ta ví, co má dělat. Nestačili na ní Majkovská s Cabiňskou, vydržela to přes 6 let na venkově, vydrží to i teď. Tvrdila s naprostou určitostí Anna. Dcera Sovinské, k níž se teď Jana nastěhovala. Dny neudržitelně utíkaly a jako vlny věčného přílivu byly do břehu nekonečna. Tříštily se o ně a pak tiše padaly do hlubin času, ztrácely se v nich a jenom v lidských srdcích zanechávaly po sobě stopy. Janu čím dál víc pohlcovalo divadlo. Pravidelně chodila na zkoušky, potom dávala 2 hodiny klavír u Cabiňských, zašla na oběd, připravovala si garderobu na představení a kolem 8 odcházela znovu do divadla. Cítila se osamělá téměř jako v Bukovci. Měla pocit, že tahle ta lidská džungle, která ji obklopovala, jí byla mnohem vzdálenější než tamní buky a borovice. Při obsazování nějaké nové hry si řekla Cabiňskému o roli. Nepochodila. Myslím na vás. Ale nejdřív se musíte seznámit se scénou. Připravujeme nějaký melodram nebo lidovou hru, tam dostanete větší roli. Zatím však dávali samé operety, protože zaplňovali divadlo. Místo odpovědi se usmívala, i když se celá chvíla netrpělivostí. Naučila se už ovládat a chodit s maskou úsměvné lhostejnosti. Utěšovala se tím, že jednou snad přece jenom skončí s tím sborem, že přijde chvíle, kdy začne hrát. Jana brzy poznala, jaký život vedou její kolegyně. Nehoršila se však na ně, ani na ně nehleděla s pohrdáním. Bylo jí to naprosto lhostejné. V jejich očích to byly předměty, a ne lidé. A nikdy jí ani nenapadlo, že by také ona mohla takto žít. Příliš uvažovala a měla dost peněz, takže ještě nezakusila divadelní bídu. Jednou, když divadelní švadlena a její bytná Sovinská měla jeden ze svých plačtivých dnů, chtěla se jí Jana před odchodem do divadla zeptat, jak daleko je Bělan, kam měla jet zítra na výlet s Mimi a s celou společností. Vstoupila do pokoje a překvapením strnula. Sovinská klečela u otevřeného kufru a po posteli, po stole i po židlích byly rozloženy části nějakého divadelního kostýmu. Na zemi ležely hromady zežloutlých sešitů, v ruce držela fotografii mladého muže. Jana všechno přelétla očima a začala. Prosím vás, zítra jedu s celou společností do Bělan. Je to daleko? Sovinská neodpověděla. Jen se k ní obrátila s fotografií v ruce a hlasem plným bolesti zašeptala. Podívejte se, to je můj syn. A to jsou moje relikvie. Dodala a se slzami v očích ukázala na rozložené předměty. Umělec? Zeptala se Jana s jakousi bezděčnou úctou. Umělec. A jaký? A kde je teď? Kde? Odpověděla tlumeným hlasem. Kde? Zemřel. Zastřelil se darebák. Zamiloval se do sboristky a kvůli ní se zastřelil. Jsem v divadle, protože se mi pořád zdá, že Oleš se jednou vrátí. Že se už obléká a co nevidět se objeví na scéně. Když si to takhle představuji, chodím po šatně a jsem celá šťastná, protože úplně zapomínám, že už není. Že už nikdy nepřijde, že už ho nikdy neuvidím. Bože můj. Bože, a on za nic nemůže, jenom já. Vy všechny jste bez slitování. Vy všechny ničíte srdce matek.

Jana náhle zatoužila potichu a klidu. Zde uprostřed zdí žila jakoby jenom polovinou své duše. Bylo jí tady těsno. Zdálo se jí, že domy kolem vrhají na její duši temně šedý pochmurný stín, že jí stojí v cestě zaclánějí slunce. Zastavila se na ulici, aby si rozmyslela, kam půjde, když v tom ji najednou někdo zezadu pozdravil. Dobrý den, slečno. Rychle se obrátila. Stála před ní Nidzielská, Vladkova matka. Její stará, poctivá tvář se usmívala. Jana jí rychle odpověděla a rozhodla se, že nikam nepůjde. Doprovodím vás, trochu se projdu. Děkuji, děkuji. Nechcete se podívat ke mně? Navrhla jí tiše Nidzielská. Jsem pořád sama. Někdy několik dnů nevidím nikoho, kromě své Aničky a domovnice. Vladeček odjede ráno z domu a vrací se dost pozdě večer, takže si s ním nikdy nemohu popovídat. Půjdete se mnou, ano? Silně se rozkašlala a cupitala stařeckým krokem. Ráda, do představení mám ještě dost času. Vy ještě nejste dlouho u divadla, vidíte? Teprve 3 týdny, to je jako nic. Hned se to pozná. Hned. Jak to poznáte? Zeptala se Jana zvědavě. Neumím to tak vysvětlit. Všimla jsem si vás tehdy o jmeninách Cabinské a hned jsem to poznala. Řekla jsem to i Vladečkovi. Odložte si, prosím. Já hned přijdu. Vešla do druhého pokoje. Napijeme se kávy, řekla Nidzielská. Nidzielská se rozpovídala o Vladkovi. Přistrkovala jí pořád talířek s cukrovým a pobízela jí k jídlu. No řekněte sama, slečno, co z toho herectví má? Má školy. Tak by mohl být přece nějakým úředníkem. Dělá nám jen ostudu, až je člověku do pláče. Když někdo musí, to je něco jiného. Kati jsou nakonec taky, ale jistě z toho žádnou radost nemají. Jeho kolegové už jsou všichni ženatí. Mají děti, mají nějaké postavení, slušně vydělávají, zkrátka žijí jako lidé, jak pán Bůh přikazuje. A co on? Herec. Nemyslete si, že jsme bohatí. Máme dům, ale malý. A nájemníci neplatí. Daně jsou čím dál větší, takže z toho celkem nic není. No vidíte, slečno, je libo zákusek? Vladeček by se měl oženit a svěřím se vám, že jsme mu někoho vyhlídli. Vladeček mi slíbil, že ještě letos nechá divadla a ožení se. Poznala jsem svou příští snachu. Je to hezká dívenka z dobré rodiny. Mají ve Svatojánské ulici obchod s uzeninami. 2 domy a jen 3 děti. Každé dostane pěkný díl. Přála bych si, aby to bylo co nejdřív. Mám s ním takové trápení, pane bože, nechci si stěžovat, ale on se i rád napije. A hýřit umí jako jeho otec. Ano, ano, ano, musí se bohatě oženit. Je to šlechtický synek, no řekněte, slečno, jak by to vypadalo, kdyby se oženil s dívkou, která nic nemá. Bylo by to neštěstí pro to děvče, které by si ho vzalo. Neštěstí, já znám trochu svět, znám. Janu přepadla ospalost, když naslouchala její monotónní hlas v nehybném tichu, jež vládlo v bytě. Povstala, chystala se k odchodu. Přijďte mě zas někdy navštívit, má drahá, budu velmi ráda. Srdečně se s ní rozloučila a ještě se vyklonila z okna vyprovázející s jakýmsi diplomatickým úsměvem. Nicielská zvala k sobě úmyslně postupně všechny hezčí ženy z divadla a vyprávěla jim o připravovaném Vladečkově manželství, aby je snad nenapadlo zamilovat se do něho. Jana se u domovních dveří setkala s Vladkem, který překvapením až vykřikl. Jistě jste byla u matky, zvolal, aniž ji předtím pozdravil. To přece není nic špatného, odpověděla a usmívala se jeho rozpakům. Aby do toho hrom uhodil, ta stará bláznivá ženská mě jenom kompromituje. Jistě vám povídala, že se brzy ožením, že jsem hýřil a tak dál. Směšné báchorky, prosím vás, zapomeňte na to. Vždyť se nic nestalo. Vím, že je to všechno směšné a co víc hloupé. Celé divadlo se mi směje, protože u nás už byly všechny slečny. Je v tom trochu podivínství, ale to se dá odůvodnit mateřskou láskou. Vaše matka vás má ráda. Jana si vzpomněla na domov.
Zachvěla se při těch vzpomínkách, které se jí smutně vynořovaly z paměti. Co se tam asi děje? Říkala si. Co dělá otec ovšem? Ovšem já přece mám otce. A najednou byla by ucítila slabé vlákenko sympatie, které ji přibližovalo k tomu podivínovi, despotovi. Představovala si, jak je teď opuštěn mezi cizími lidmi, kteří se smějí jeho výstřednostem. Kotlický přinesl kytici růží. Přijala ji chladně. Ani se na něho nepodívala, tak byla zaujata myšlenkou na otce. Máte dnes špatnou náladu, slečno, řekl a uchopil ji za ruku. Vytrhla mu ji a zeptala se, je možné, aby se otcové a děti navzájem nenáviděli? Už v samé otázce je obsažena kladná odpověď. V klasických případech je to hodně vzácné. Nenávist totiž není totéž, co lhostejnost. Je to jenom poněkud odlišná forma lásky. Nenávist je vždycky výkřik zraněného srdce. Jana neodpověděla. Nemohla se uklidnit. Něco se mi stane. Možná, že přijede otec, nebo snad Křešikijevič. Ale málem se nahlas rozesmála, jak pošetilým se jí zdál tento dohad. Přiběhla k ní Mimi a začala jí šeptat. Vychází to dobře, zítra není zkouška. Pojedeme v poledne do Bělan, buďte doma, přijedeme pro vás. Když Jana přišla domů, okamžitě ulehla. Usnout nemohla a tak poslouchala hluk doléhající tlumenou ozvěnou z ulice. Hodiny ubíhaly pomalu a zvláštní neklid, jako by předtucha něčeho, v ní rostly. Něco se stane, opakovala pořád a úzkostlivě poslouchala. Co mě potká? Ležela tiše a nehybnými přivřenými zřítelnicemi hleděla do dalekého, nekonečného prostoru. Usnula. Když se za nějakou dobu opět probudila a spatřila stejné stíny, zjistila, že se nepatrně pohybují. Viděla je zřetelněji, ale nemohla přesně rozeznat obrysy jejich tváří. Uvědomovala si jenom, že jsou čím dál blíž. Úplně se probrala. Pocit sílící předtuchy něčeho neznámého byl nesnesitelný. Rozhlížela se na všechny strany, protože se jí zdálo, že slyší něčí kroky, že někdo vstoupil do pokoje a po špičkách se blíží k její posteli, že se nad ní dokonce sklání. Strnula hrůzou, ale neodvážila se pohnout, jenom s námahou uvažovala, kdo je to. A ve svém nitru se celá třásla rozrušením. Tvrdě usnula teprve k ránu, když už první červené paprsky vycházejícího slunce pronikly do pokoje.

0: románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Adrle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Adrleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Známý hostinec u Kalicha byl cílem nejen literárního dobrého vojáka Švejka, ale svého času se tam scházeli také herci Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák se svými hosty, tentokrát s malířem a grafikem Jiřím Adrlem.
3: Vítáme vás u Kalicha. Milí posluchači dvojky, už jsme zase tu
4: v hostinci u Kalicha a přeji vám hezký a ničím nerušený poslech jako obvykle.
3: Slávek Jandák
4: a Tomáš Töpfr.
3: No a naším dnešním vzácným, převzácným hostem je malíř
4: Jiří Adrle.

0: Jiří Anderle.
1: No.
0: To je výtvarník panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty světový grafiky.
2: To bylo už 88 jsem to tam
0: 80,
2: viděl. Ne, 98.
0: 98.
2: Ta grafika je z roku 79.
0: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
1: No.
0: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl tam ty. Je to tak?
2: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
0: Posledních pěti století. To bylo krásný.
1: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
0: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
1: Ne, já jsem dělal
0: návod k vyloupení dneska.
1: Každý ráno na vás
0: koukám.
1: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
0: A víš, že já
1: taky. Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
2: Jo.
1: A to mě prozradili tenkrát. Jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
0: Tomášku,
1: tenkrát...
0: nevytahuj se,
1: ne,
0: to já
1: nemám
0: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás.
1: No.
0: To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
2: Ale vůbec ne.
0: Ne.
2: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
0: Jo, takhle.
2: To nebyla žádná sranda, to byla kolektivizace zemědělství. Mm. Já jsem prožil život opravdu na té vesnici, já to viděl před očima, jak zabírali, jak si vždycky našli důvod, aby natloukli,
1: ano, kulakovi,
2: natloukli do osení, do obilí vzrostlýho, který měli sekat samovazy železní tyče a svedli to na nebohý sedláky, který nechtěli vstoupit do družstva, že jo, a potom je zabásli a tak oni museli do toho družstva vstoupit. No a já jsem měl jít buď na traktoristu do JZD, nebo na horníka, na Kladno, to bylo blízko.
0: No.
2: Jenomže tam to je právě to, že se odehrál ten zázrak potkat správného člověka ve správný čas. A to byl ten třídní učitel Mostecký z Rakovnický Měšťanky. Ten říkal, ty máš talent, já jsem tě to vyjednal, budeš dělat zkoušky na grafickou školu do Prahy. Tečka. Já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak visely ve starých selských rodinách, tam visely obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
1: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
2: ne, to byla na Vinohradech,
0: ne,
2: na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. Dneska, když se na to dívám, co ty kantoři museli překonat, protože nezapomínejme, že školský rozhlas vysílal přenosy z politických procesů. A do toho ty kantoři nás měli učit kreslit a malovat a taky nás měli učit trošičku se vyznat v moderním umění. Ale kde to moderní umění vzít, když k nám vůbec neprošla ani jediná kniha o moderním současném umění. Nikdo nevěděl, jak maluje Picasso tenkrát.
1: No, vysvětlovat, co byla železná opona i v tomhletom duchovním světě je dneska těžký tý generace.
2: Výtvarný umění bylo postižený zvlášť, ale oni byli tak báječní, že nám nosili předválečné knihy ze svých knihoven. Takže my jsme třeba viděli Gauguina, nebo i Picassa, nebo Georges Braque, takové věci, co nám ukazovali aby nás prostě trošičku poučili, no něco jiného byly přednášky o dějinách renesance, že o dějinách umění jako historický, jo, tam byly, to byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii, a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Andrle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
0: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
2: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
0: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
2: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo.
0: No tak a jsme u toho.
2: To se mnou,
0: je to
1: ale počkej moment, to jsme ale přeskočili.
2: To jsme přeskočili
1: strašně moc. Já možná i posluchači znají vaše vyprávění rozhlasový, vaše vzpomínání na dětství, který já poslouchám. Tak zaprvé jsem se chtěl zeptat toho papouška, toho máte opravdu?
2: Ten mě pokousal včera, Mrcha, tady mě tekla krev, on je hysterický.
1: Hysterický. A mluví vám do toho často,
2: no,
1: že
2: jo? Jo, jo, jo.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Čím byli vaši rodiče? K čemu vás vedli?
2: Moje rodiče, tak táta byl hrdej chod. Nad Klenčím byla vesnička Díly. To jméno Anderle je vlastně přivezený od někud z jižního Německa, to je jméno kolem Stuttgartu, Anderle. Neví se výklad toho jména, někdo říká, že to je koncovka le je zdrobnělina. Ano. Že to byl Ander, a jako je Fetter, což je tlustý, Fetterle je tlustoušek, tak tlustoušek. Anderle byl nějaký, nevím, jak to přeložit. A táta byl vlastně zámečník, my jsme byli strašně chudá rodina. A navíc maminka se dozvěděla až týden po svatbě, že je to smrtelně nemocný člověk, neboť dostal první chrlení krve. To mě poznamenalo velmi. Skončilo mi dětství v mých 6 letech, kdy jsem se díval na tatínka ležícího v rakvi. U nás v tom nádherným pokojitý dětský pohádky v Pavlíkově u Rakovníka. Že jo, takže no maminka ta byla vesnická holka a tenkrát se holky neposílaly ani do Měšťanky, protože tam ty měli obecnou školu, ona se stejně vdá, kdežto kluci, kteří měli Měšťanku, tak už mohli dělat řemeslo, že jo, mohli se učit zámečníkem a tak dále. A říká se, že ten můj táta Adam se jmenoval, který byl tak hrdý na to, že je chod, že když chodil do domažlický Měšťanky pěšky, takže jednou ho chytla bouřka, že on nějak jako, to bylo hrozně daleko na ty Díly nad Klenčím, asi 12 kilometrů, takže ten déšť studený a to v nachlazení, a že dostal už tenkrát v dětství teda tu TBC plic. Takže to byl takový osud dítěte z vesnice, to se taky někdy stává, ale nutno říct, že ta vesnice žila tenkrát v takový obrovský pospolitosti, že já jsem necítil nejmenší, naopak, ty lidi mě měli snad o to radši.
3: Mm-hmm. Lidi byli víc k sobě, jak se říkalo. Že jo?
2: No,
3: víc k sobě. A to je krásný.
1: No a vy jste taky muzikant. Měla vás maminka k nějakému nástroji, nebo jak to vzniklo, že jste se naučil na něco hrát?
2: Této písmeno B do života vstupuje, protože maminka byla 3 roky, byl to těžký život, do poslední chvíle ona zemřela před 8 lety v 94 letech a říkala, chlapče, ještě, že jsem tě měla, to víš, byla jsem vdova. No a potom přišel Míra, můj očím, to byl místní holič a kadeřník. Čili já ještě na té Měšťance jsem musel chodit do holičství a kadeřnictví a tam mydlit chlapy.
3: Utíčte před holení.
2: Dokážete si představit, co to bylo za univerzitu? Když se tam probírali, to se psal rok 47, že jo, a já tou rukou mydlil ty fousy, než se to promydlilo, to byla rachota hrozná, jo. A teďko o politice, o Chamberlainovi, a o Daladierovi, jak ty pacholci nás v Mnichově zradili. Zaprodali. To všecko šlo do mý dětský hlavy, ale ten táta Míra, očím teda, to byl takovej jako kulturní člověk, že maminku tenkrát bral do Prahy do Národního divadla na premiéry a sám hrál na housle. Pravda, hrozně, když hrál Kanárka,
3: no,
2: tak, ale hrál a mě poslali do houslí. Tak jsem chodil s ostatníma 4 klukama z Pavlíkova, takový darebáci, jsme byli k místnímu tesařovi. Potom jsem chodil na violončelo do rakovnické hudebky a postupně ta hudba tak prorůstala do mýho života, že já jsem si s tím nedělal hlavu, co budu. Buď budu muzikantem, nebo malířem. Ale ten kantor na té Měšťance to rozčíp. Ten ty vyhybky imaginární toho osudu
3: přehodil,
2: šoupnul, budeš malířem.
3: A hotovo.
2: Finito, jo. A já jsem vlastně se stal malířem, ani nevím jak. Ale je pravda, že zase obrovská klika. Mým třídním byl profesor Baláš, který pocházel z rodiny přednosti stanice Rakovnického nádraží. Jo, tak ten Pavlíkov Rakovník. A takže i když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi. Jo? A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
2: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
2: jsem byl jako
3: všeho.
2: Základ všeho. A
3: přesně.
2: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
3: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky. Když ty jsi projel s Jirkou Černým, jste hráli v Černém divadle.
2: S Jirkou Srdce.
3: Na Mirka Černýho, ne. Tož byl kamarád.
2: No, ten jezdil do Pavlíkova na prázdniny.
3: Jasně, samozřejmě. No. Ale proto mi tam ten Srdec Jiřík je, omlouvám se, Jirko, vypad. Jak jsi dostal k hraní?
2: To byla klika, protože ten Jirka Srdec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy. On je výtvarník, vzdělaný, má grafickou školu, byl vynikající talent, kreslíř, malíř. Potom má konzervu, že může sám psát veliký skladby, což taky učinil, hudební. A potom má ještě DAMU, loutkářskou fakultu na Divadelní akademii muzických umění. A my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srdcem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
3: Tak.
2: A tím se to začalo všecko motat, že já jsem tam vydržel u toho divadla 8 let, protože jsem si uvědomil, že jsem nezávislý.
3: Tak.
2: A že můžu tu malbu a grafiku dělat ve volných chvílích v divadelních šatnách nebo v hotelových pokojích. No, oni se na mě koukali jako na cvoka.
3: Matějčkovi oba, že jo? No, ježišmarja, já si to všecko pamatuju.
2: No a já jsem to v té, vždycky jsme přijeli do divadla, členové souboru se rozbíjeli po obchodních domech, když to bylo třeba v Düsseldorfu, jenomže já jsem si vyndal z tašky obrovskou silnou žárovku, napíchl jsem si ji do zásuvky, vyndal jsem si měnědou desku a 3 hodiny jsem mohl rejt.

0: když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly nebo do Stockholmu nebo do San Francisca normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? No. On říkal, ale ty kluku pitoma, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je krásný. No.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. Aby to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
0: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Vysajfertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady ano. se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je.
2: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velký zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Tam byl obrovský kulturní světový festival. Edinburgh. Kulturní. Úžasný. Protože no já nejdřív dopovím ten příjezd, to musím říct, to je něco tak dojemného. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěly plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
2: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem, protože ta poetika Černého divadla byla velmi minuciózní. Mm. A když to šlo po představení Královského Shakespeareova divadla, kde byly tuny písku a lily se litry kečupu černé, tam bylo spoustu mrtvejch.
1: No.
0: A byl, ta hra se jmenovala Troilus
2: a Kresida.
1: Kresida. No.
0: Tak ne, no, prostě na tom jevišti nebylo nic než malý rekvizity a my jako živáčkové
1: jsme se takový,
0: to... A to byl takovej strašný úspěch. Ta poetika nová, prostá a přitom tak hluboká, jo. No, byla recepce u starosty města, u lorda Harwooda, na radnici a já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježišmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izviníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do Bránického sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Mm. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogdan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. Mm. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogdan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom Bránickém sklípku, víš?
1: To je hezký.

0: Kolik zemí jste projeli s Jirkou Srncu?
1: No, potom byla obrovská Evropa celá.
0: Jižní Ameriku jste jeli, ne?
1: Nejdřív jsme cestovali, nejdřív jsme měli turné po republice, potom bylo i Bulharsko v tom, potom jsme křižovali Německo, ze zhora až od Schleswig-Holsteina,
0: až dolů
1: po jich. Mezitím byla ta čtyřměsíční Austrálie, tam jsme si říkali s mojí ženou Miladou, která byla taky v tom souboru, spolužákyně z akademie, už jsme spolu 10 let chodili. Víš co, řekneme konzulovi, ať nás tady vodá, protože nechceme, aby rodiče měli s naší svatbou nějaký, tak jsme starosti a tak, víš, kolik máme příbuzných. Takže opravdu ten konzul udělal všecko, že jsme den před odletem z Austrálie měli svatbu, což byl zmatek hroznej.
0: No to jo.
1: Ale noviny psali, jo, australský, napsali tam báječnou větu, že jsem syn farmáře.
0: Ale já si teď vzpomínám
2: na jednu historku, ani nechci jmenovat, že jeden kolega můj jezdil právě taky s Černým divadlem a zřejmě i s váma a byl to mladý hoch a potom šel simulovat Modrou knížku. A šel k psychiatrovi a předstíral nějakou chorobu.
1: Nebyl to Aljoša?
2: Ano, Aljoša, samozřejmě. A on mu říká, no a kdy jste měl třeba, jako nějakou jste měl dívku, říká, ano, a kdy to bylo? No to bylo, když jsem byl v Argentíně. A tomu bylo asi 18 nebo 17, a říká, aha, a kde jste ještě byl? No, v Bolívii a v Brazílii, a začal jmenovat i... A dostal na to modrou knížku, protože on si myslel, že má bájnou hlavost, ale on mu řekl pravdu. On to všechno v těch 18 letech procestoval s tím srdcem, takže tu historku asi znáte. No.
1: Aljoša, to vám musím říct, nádhernou příhodu v té Austrálii. On byl Benjamínek, ono mu bylo 17 let. Jeho otec odešel od rodiny do Vídně a když jsme hráli ve Vídni celý měsíc, tak najednou se objevil neznámý muž v divadle, neboť si přečet na plakátě, že člen souboru taky herec je Alexej Okuněv a teďko já to viděl. My jsme u toho byli, otevřeli se dveře do šatny, Aljoša stuhnul, ten pán začal bulit a říkal, Aljošo, a Aljoša řekl, tatínku. To bylo nádherný. No a když jsme přijeli do Austrálie, on dělal černý ptákoviny, ten Aljoša. Představte si, hned si koupil harpunu na střílení teda ryb pod vodou, no. Ale k tomu dostal potápěcký hodinky. A on byl tak hrdej, že má ty potápěcký hodinky. Tak aby hodinky nepřišly zkrátka, tak co dělal na noc? Vzal si skleničku vody, dal si na noční stolek a ty hodinky to vždycky potopil.
0: Vždycky potopil, to je krásný. Ale Jiří, hodinky. My musíme trošku dál v jedné věci, protože ty, kdy jsi končil u toho Jirky, že ty jsi pak začal
1: 69.
0: Učit. Ty jsi začal učit, viď?
1: Protože jsem dostal nabídku, která nešla odmítnout, Jiří z Trnka. Začínal učit v roce 68,
0: ano.
1: Že jo, na jaře. Dostal profesuru na Umbrum a říkal, potřeboval bych asistenta, mohl bych vás požádat. Já jsem říkal, pane profesore, samozřejmě, ale nemůžu hned, protože bych způsobil malér v divadle, protože já už jsem tenkrát z jevištního technika vlastně začal vystupovat jako herec na jevišti. Ono by tam byl, než by se to naalternovalo, můžu nastoupit až po prázdninách v roce 69. Jo, já si někoho vemu a tak jsme to rozjeli až tak jako. Netušil jsem, že za 4 měsíce Jiří Trnka odejde, že jo. No tak to bylo takový, vzal to tu školu Zdeně Sklenář a založili jsme velice krásnou s prýma dětma. A ten Sklenář byl rozumný kantor, protože tenkrát ta situace byla hrozná, ta normalizace byla na plný pecky a on vždycky přišel a říkal, nedělejte si z toho nic, víte, ono nic se nejí tak horký, jak se to uvaří, takhle nás uklidňoval. Takže...
0: A tím jsi skončil s divadlem a už si začal vlastně jenom malovat a učit. A ty jsi učil taky v cizině přece.
1: Já jsem přestal učit v roce 73, protože ten tlak už byl tak veliký, že já jsem pořád nebyl členem KSČ. A v normalizaci to bylo něco nemožného. Tak jsem radši teda dal výpověď a Sklenář na to reagoval tak, že mě seřval, říkal, no jo, on byl Sparťan, Sklenář,
0: no
1: jo,
0: a
1: tam se to dělilo na Sparťany a na Slávisty. A on říkal, co můžu od podělanýho Slávisty čekat? Že se mě na to vykašle. Jo.
0: Ale kdy jsi učil v zahraničí? Ty jsi
1: to byla jenom taková krátká epizoda, jeden měsíc na letní akademii, letní Kokoškova akademie, malby a grafiky v Salzburku. To bylo v roce 86.
0: Jaký máš vzpomínky na Salzburg?
1: No, nádherný.
0: Jo.
1: To je okouzlující město. To jsou města, které mají silný genius loci, mezi nimi vévodí Benátky, to je něco zcela mimořádného.
0: Ale i Florencie, když bychom měli.
1: Florencie je úchvatná.
0: Přesně, ano.
1: Já myslím, že třetí město, který na člověka zapůsobí nezapomenutelně, je New York, protože ten ukazuje člověka v jeho velikosti. Ty stěny zrcadlový, ve kterých letí ty oblaka, jo, to je
0: já ten. A co Praha, Jiří?
1: Praha je, samozřejmě to neříkám, protože Praha je absolutně špička špičky, že jo. Protože to je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový a na Novém světě byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní, říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě ho zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo. Říkal jsem, co mám dělat, pane, ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vemete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku znovu splatíte. Jenomže k tomu už nedošlo, k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A ten Bogan Hrabal to tam miloval, že jo. To by byly teďko celý, škoda, že ten pořad netrvá 2 hodiny, to byly příšerný legrace, co on, ty lidi milovali lidi jej, že jo. A tam se chodilo, tam se zašlo za roh a ve dveřích stál Jiří Mucha. No a ten, když viděl Bogana, tak to byly 2 osobnosti, ty si padly do náručí a to byly takový. Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly zážitky.
2: Úžasný.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Byly to srandy a bylo to moudro.
2: No, protože ta generace měla dotyk, naše generace, my jsme vlastně poslední generace, jejíž prarodiče se narodili ve století 19. Matky naše se narodily ve století 20. A my jsme přešli ještě do století 21. To je vzácný jev. Proto já říkám, že ta doba, kterou žijeme, je jedinečná, okouzlující a nebude už se nikdy opakovat, i když z ní jde hrůza. Ale například to pozitivum v pokroku lékařských, jako lékařský vědy, je obrovský, že jo?
3: No vůbec všeobecně. Já si vzpomínám, že když jste tohleto řekl, že moje babička se narodila v roce 1879, dožila se 85 let, tedy zažila, viděla první automobil, říkala, že s dětmi koukali pod ty kola, kdo tam šlape, že to jede bez koní, zažila první letadla, zažila první světovou válku, zažila druhou světovou válku, kterou přežila v koncentračním táboře, a zažila ještě let člověka do vesmíru, televizory, jako, takže to je, a za jeden 85-letý život to se asi nebude opakovat.
2: To je bouře, absolutní bouře, no, teďko trošičku nám to kazí ta světová situace, ale pořád je to ještě dobrý.
1: Nechmej, Jiří, ty seš tu důležitý, ty seš tu strašně důležitý.
2: Ještě bych řekl, že já si často říkám, ať se děje cokoliv, hlavně, že nejsem na jipce.
1: To je krásný.
2: Jo, protože tady mám odvrtanou hlavu. Já jsem bral varfarín a to se tak tenkrát, jak jsem měl výstavu kamenného zvonu, na kterou přišlo 30 000 lidí. Já měl takový z toho nervy, protože to bylo pořád buď setkání s návštěvníkama, nebo televize, nebo rádio, že jsem dostal takovej stres, že jsme přijeli na vteřinu přesně do Střešovické nemocnice. A profesor Beneš, když mě potká, tak říkal, tak mě vždycky řekne, ty si dej bacha, už to neopakuj. Nemuselo by to skončit happy endem.
1: Jiří, čím to je? Spousta výtvarníků, malířů, jak si slávy se dobere, když odejdou z tohle světa. Čím to je, že u tebe, Kristo, vlastně ty jsi šel tím světem výtvarným tak jakoby mimochodem, mezi tím si zahrál divadlo, tohle. Jak je možný, že, a to proto PR, si nedělal skoro nic nikdy. Tohle bylo putna.
2: Já to neumím.
1: Neumíš, bylo ti to putna. Čím to je, a teď jsi se vlastně toho dotknul týma 30 000 lidmi, kteří přišli na tvou výstavu. Čím to je, že dneska kdekoliv, komukoliv řeknu Anderle, tak všichni vědí, kde je to Anderle. A neslyšel jsem jedinou kritiku, že by třeba řekl někdo, to je matlal, nebo ten je blbej, tam ten by lepší. Čím to je? A tebe to potkalo za života plného, za síly, a všichni tě mají rádi, tvý díla jsou čím dál, promiň, že to řeknu, dražší, čím dál známější. Čím to je, si myslíš?
2: Já o tom často přemýšlím, to je zapeklitá otázka. Protože já jsem došel k názoru, že málo který umělec, možná, že se to poštěstilo jenom Leonardovi nebo Michelangelovi nebo Picassovi, Rubencovi třeba, se během svého života doví, jaké to jeho dílo bylo.
1: Ano.
2: To je ta ironie celá. Vezměme si starý světozory, časopisy z přelomu století, kde jsou reprodukovaný krásný obrazy, které byly tenkrát oblíbený, ale není tam ani jedna reprodukce velikána, kterým se dneska klaníme. To znamená, není tam ani jeden kubišta, zrzavý, fila.
1: Ne.
2: Jo, není. Tak to je. Ten umělec se narodí do doby, která je sevřená do kleští módních trendů. A 50 let po jeho smrti, kdy ty módní trendy opadnou, se ukáže, tak jaký to jeho kvalita. Dílo bylo. To je typický příklad od Van Gogha. Van Gogh prodal jediný obraz, to si ještě koupil jeho brácha, chudák. Jo? A ten se vůbec nedozvěděl, že to byl jeden z největších tvůrců všech dob, až dneska.
3: Máte ale ohromnou výhodu, výtvarníci, že to někdo po 50 letech může třeba zhodnotit. U nás herců Vyclav se nedožijeme ničeho. Ta naše divadelní profese končí jenom v té paměti těch diváků.
2: To je pravda, opravdu do očí bijící. Já jsem to poznal. Já jsem, když jsem hrál v pařížské Olympii, tu slavnou scénu Kufry, jo, tak to bylo bravo, jo, no. Aplaus.
1: A z Olympii do Olympie. No.
2: A já jsem vyšel před tu Olympii a teďko tam chodili lidi. A já jsem říkal, no tak, kde je to bravo? No, kde je ten aplaus? Ano. A od té doby jsem přestal důvěřovat úspěchu.
4: Když jde blizár,

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

šli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: dál pokračovat nemůžeme, nemáme na to čas a myslím, že by to byla i škoda, protože to byla vznešená nota, co s nám tady
1: moc předvěd. Děkujeme,
2: že jste... Byli báječní, já vám děkuju.
0: My děkujeme.
1: My jsme skoro mlčeli.
0: My jsme skoro mlčeli a on si dělal poznámky, já to řeknu.
1: Ano, ale protože...
2: Ještě je moje takovou jako mravní povinností by bylo říct, že jsem odešel z Pelovy Vily a přenes to do Pavlíkova.
1: Pojedeme se podívat do Pavlíkova.
0: 100% jedem, ty
1: budeš
0: řídit. A
1: určitě tam musíme pozvat i posluchače.
0: Ano.
1: Aby se přijeli podívat,
0: přenos.
1: Protože jak dělat rozhovor s grafikem v rádiu. Moc děkujeme, že jste přišel.
0: Moc děkujeme.
2: Já vám děkuju taky, přátelé, za velkou motivaci a tečka. Bylo mě s vámi dobře.
0: Děkujeme moc. Mě taky.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Lesu zdar a lovu zdar vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Textempore, jako vždy tu se rád přeje František Novotný. Nedávno nám lovecké fanfáry připomněly další slasti podzimu a já slíbil, že se do lesa vrátíme. Písniček o lese jsem našel mnoho, jenom v lidovkách, co jich je, a na mysliveckém bále vám je bude hrát dechovka v zeleném celý večer. Když se podíváte na naši krásnou krajinu, třeba když jí zapadající sluníčko pročísne podzimní řídnoucí barevnou čupřinu lesů, nedivíte se těm, kteří stejně jako Eva Pilarová, kde si za mořem tak často povzdechnou, jak pak je dnes u nás doma.

Ano, ano, už troubějí a lovci vyrážejí se svým arsenálem do války s bohyní Štěstěnou. Jak bych mohl v lovecké sezóně zapomenout na slavný lov, který podle skutečné události zaznamenal zpívající právník pan doktor Ivo Jahelka.

Devizový cizozemec z Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce. On jezdíval k nám do vesnice, vždycky předem hlášen, valutama z prkenic

zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v mlází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází.

Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skřížil jeho štreku starej Blažek na mopédu. Když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul, ještě štěstí, že měl hel.

Cesta lesem byla romantická už pro naše babičky a prababičky, jak dokládá písnička z roku 1912, kterou napsal Harry Waldauf a pro Alenu Havlíčkovou otextoval slavný kabaretiér Jiří Červený.

Honza řekl klidně, ze mě nemusíš mít strach, ze mě nemusíš mít strach. V lese bylo pořád temněj, Ance začalo ousko být, na srdce jí padla tíseň, nohy se jí začaly.

0: Až noc je tu a Anka brečí, já se bojím ubohá. Honzo, ty se neudržíš, co si jenom počnu pro Boha. Honza se už ale dožral, nesmysl je tohleto. Nemůže se ti nic státi, inu zkrátka nejde to. Nemůžu před krávu držet, když se ti má něco stát. Anka řekla, ale Honzo, snad bys ji mohl uvázat. Snad bys ji mohl uvázat.
1: Je to tak, člověk v lese zabloudí raz dva. Co všechno se může stát v lese, co nás tam může potkat, to by zabralo na samostatný pořad. Přiznám se, že třeba zprávy o tom, že se mnou může sbírat v lese houby opravdový vlk, mi dnes nedělají dobře a říkám si, že ti naši předkové asi věděli, proč nechali osadit cedulku, že tady byl zastřelen poslední šumavský vlk. Tak si dejme jednu velmi moudrou písničku, ve které však má vlk i les své místo.
2: Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

Ježek, Voskovec, Verich a podle mého stále velmi aktuální píseň z balady Zadru. Trochu vlídnější text má krásné české blues Karla Zicha, kde dívčiny vlasy voní jako ticho v lese. A písnička opravdu také voní smůlou, protože je poslední, kterou jsme s Karlem napsali.

Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal trámový tvému obydlí, desku k tvému stolu. Země je dřevo tvé kolébky i tvé rakve. Jsem tím, čím je pro blahobyt chléb a pro krásu kvítko. Buď mi také přítelem a chraň mě. Tvůj les. Na závěr jsem nechal procházku modřínovým hájem. Průvodcem nám bude Karel Kahovec a zároveň nabízím i varovný postřeh Vabyho Daňka. Vám všem děkuji za milou společnost, buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: skabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají na kytary.

skrýval ten cebál, když s tuškou vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček těch

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Před sebou máme další výpravu do doby, v níž panoval nejenom nad námi, leč i u nás Rudolf II., císař římský a král český. Čas vymezený jeho vládě ba i životu se chýlí, jak zjišťujeme, ke konci, leč my jej nemůžeme ještě opustit, protože bychom museli pominout mnohé jeho současníky, což učinit nechceme, domnívajíce se, že i menší postavy a postavičky patří k obrazu těch let a bez nich ten obraz není úplný. A tak se
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý budou snažit, abyste si všimli dalších pár drobtů na stole doby a mezi nimi i příběhu jistého Jakuba Kubaty.
4: A Jaromír Ostrý bude přitom všecky režírovat.
1: Inspirováni knihami Petra Hořejše i další literaturou jsme se tohoto úkolu podíjali pro vlny Českého rozhlasu 2 tady v Českém rozhlase Brno.
5: Když se pod kočárem pana Jáchyma z Hradce prolomil most a pán utonul, pocítili to jeho nekatoličtí poddaní jako úlevu. Pán jim nepřál. Neštěstí se přihodilo 2 týdny před vánočními svátky roku 1565. Krátce poté, kdy pán byl vyznamenán řádem Zlatého rouna od španělského krále. Zůstali po něm 2 sirotci, Adam a Anna. Panství spravovala 3 léta matka Anna, rozená z Rožmberka, potom odevzdala správu statků synovi. Ten se však o svůj majetek málo staral a svému regentu dělal těžkou hlavu. Byl to také šlechtic, třeba že zdaleka ne tak zámožní. O panství však dbal a když viděl, jak všechno hyne, protože pán na své statky nejezdí a dokonce, že proto ani lidé nedostávají včas svůj plat, neváhal to svému mladému zaměstnavateli otevřeně napsat, jak je mu líto, že věci nejsou tak, jakž by měly býti.
1: Pan Jáchym i pan Adam byli, jak už bylo řečeno v pověsti zpracované Leontínou Mašínovou, páni z Hradce, myslí se z Hradce Jindřichova.
3: Rod pánů z Hradce, jak ví každý návštěvník alespoň jednoho jihočeského hradu či zámku, pocházel z jedné z větví Vítkovců.
0: Původně měli ve znaku pouze 5listou růži.
3: Ale poslední páni z Hradce se už mohli chlubit rodovým erbem zlatou růží v modrém poli.
0: Většina pánů z Hradce zastávala v království dost významné úřady.
3: Byli ovšem i tací, kteří bojovali o moc se sousedními rody, ba i se samotným králem.
1: Oldřich z Hradce se ku příkladu postavil proti Janu Lucemburskému, ale včas si to rozmyslil a byl v Praze přítomen při korunovaci Karla IV.
3: Jedni páni z Hradce bojovali s husity.
0: Druzí zase proti ním.
3: A byl mezi nimi i jeden, co nejprve husity potíral, posléze změnil názor a společně s nimi vytáhl do bitvy Utachova.
0: Jak už víme, pan Menhard z Hradce se stal nejvyšším purkrabím a postavil se na odpor Jiřímu z Poděbrad, což neměl dělat, protože ho král vsadil do vězení.
3: Další pán z Hradce, který nesl jméno Jindřich, se zasloužil o velikou sbírku výpisů ze zemských desk, která měla sloužit jako podklad pro právní a politická jednání a která se zachovala.
0: A už tu máme nejvyššího kancléře království Jáchyma z Hradce.
1: Toho, který utonul po pádu kočáru z mostu.
0: Ale ještě předtím stačil přikoupit k Hradci i Vimperk a Hlubokou.
3: A na scéně historie se objevuje jeho syn.
1: Adam.
3: Ano, Adam z Hradce, který pokračoval v přestavbě.

0: hradbě Jindřichova Hradce. Byl nejvyšším purkrabím i nejvyšším kancléřem.
1: A taky nepříliš kladným hrdinou dnešního příběhu.
2: Lidé slýchávali o nedbalosti mladého pána, o tom, že se nestará, kdy se komu má co platit. Jaký div, že se polekali jeho nařízení, aby klíče od sirotčích peněz ze všech vesnic byly odevzdány na zámek Hlubokou. Pán vysvětloval, že to je proto, že nepoctiví poručníci sirotkům ubližují a ti, že proto utíkají z panství. Ale lidé nevěřili a bylo jim divné, že to nařízení znělo velmi přísně. Pán hrozil trestáním na hrdle, kdyby se někdo jeho nařízení protivil.
1: Sedláci versus pán, to už se v našich dějinách párkrát objevilo a ještě objeví.
2: Studujeme-li přesně historii Jana Sladkého Koziny a Jakuba Kubaty a hodnotíme-li oba tyto muže v dějinách, tu musíme říci, že je mezi nimi velmi mnoho podobného.
1: Ano, tohle je jedno z možných přirovnání, která nás při zkoumání případu na Hradeckém panství napadla. Vypůjčili jsme si je ze spisku doktora Josefa Salaby, vydaného ještě za rakousko-uherského mocnářství v roce 1905.
2: Oba vystupují jako obhájci práv lidu venkovského a za ně umírají. Oba se stali hrdiny selského lidu. Kozina vystupuje jako vůdce chodů, Kubata v čele blaťáků.
0: To srovnání mezi námi trochu pokulhává, protože Jan Sladký, zvaný Kozina, žil o 100 let později než Jakub Kubata na konci 17. století a to už byla přece jenom úplně jiná doba.
3: Problém chodů se však tomu blaťáckému podobal.
0: V obou případech se příčinou konfliktu s vládní mocí staly privileje.
3: Čas od času je čeští králové potvrzovali obyvatelům Chocka i Blat.
1: Aha. A co z těch privilejí vyplývalo?
3: Že ti i oni byli králováci.
1: Cože byli?
3: Králováci, tedy lidé přímo poddaní králi a tudíž roboty prosti.
1: Jako bez povinností vůči nějakému pánu?
3: Kromě krále.
2: Dokládá to problatské list císaře Rudolfa II. Ze dne 15. března 1581. roku, kde týž mluví o svobodách a obdarováních, jež jim učinili čeští panovníci a které jim tito potvrzovali. Jak to dle svého v tom listu přiznání učinil i Rudolf II.
1: Snažím se pochopit smysl řečeného, leč stále mi nějak uniká, jako co z toho měli?
3: Privilejovaní.
0: My dnes říkáme privilegovaní.
3: Měli postavení příznivé.
0: Leč zároveň velmi vratké.
3: Král je totiž mohl kdykoliv zastavit anebo i prodat.
0: Byli přece jeho zboží.
3: A v skutku ten i onen panovník tak začasté činil, ku příkladu chodské domažlice, byly několikrát zastaveny.
0: Roku 1454. si vymohli domažličtí královský slib, že jejich město zastaveno nebude.
3: Ale v celku jim to platné nic nebylo, protože už za 4 roky na to je zastavil král Jiří z Poděbrad. Slib neslib.
0: Mimochodem v té zástavě pak domažlice zůstaly 120 let.
3: Stejně jako domažlice dopadly i chodské vesnice.
1: Všecky je nakonec spolkl Laminger alias Lomikar.
3: Habsburští panovníci jim prostě jejich výsady nepotvrdili.
0: Aby se chodové vyhnuli tomu, že budou zastaveni nebo prodáni, složili u královské komory jakousi kauci.
3: Podobnou finanční pozornost poskytli i králováci z královského hovozdu v okolí Železné Rudy.
0: K těm patřili vesnice jako Stachy, Stodůlky, Svatá Kateřina, celkem 7 obcí.
1: No a měli vystaráno.
0: Ale neměli, všecky ty vsi byly nakonec prodány.
1: Vrátila jim královská komora aspoň peníze?
0: O tom historie mlčí, ale pochybuji. Co jednou vládnoucí moc spolkne, to nerada zvrátí.
1: Snad vrátí.
0: Ono platí oboje.
1: A co blaťáci, taky sáhli do svých truhliček a zaplatili si nezávislost, byť relativní?
3: Blaťáci se vůbec nevyplatili.
0: I když se za ně přimlouval sám císař Rudolf.
1: Oni mu už nepatřili?
0: Momentálně ne. Habsburský panovník byl jaksi ve finanční tísni.
1: Což byl u panovníků tohoto rodu setrvalý stav.
0: A tak své milé králováky zblat. prodal.
3: Kvůli korektnosti dlužno dodat, že ten, kdo je vyhandloval, nebyl Rudolf, ale jeho dědeček, císař Ferdinand I.
1: A komu pak?
3: Nejprve rodu Ungnádu, později pánům z Hradce.
1: A zač se Rudolf přimlouval?
3: Aby blaťáky jejich pán tolik netrestal.
2: Pan Adam z Hradce, vrchnost na Blatech, potrestal je zvýšením některých robot hlavním provinilcům.
1: Čím se provinili?
3: Že reptali.
2: V blatských dědinách mezi Hlubokou a Vodňany se lidé bouřili a smlouvali proti svému pánu Adamovi z Hradce, když nařídil, aby sirotčí peníze byly odváděny na Hlubokou. Chtěl z nich platit své dluhy.
1: Tvrdí spisovatelka, která pověst o blaťácích zpracovala, ale my ji nemusíme tak docela věřit. Třeba to bylo všecko jinak.
2: Proto se sedláci na Blatech dohodli, že tu věc předloží samému císaři.
1: Tak tohle souhlasí, pověst i skutečnost v tomto punktu zajedno jsou.
2: Potom se znovu shromáždili ve městě Písku a poslali císaři skutečně stížné listy. Pan Adam z Hradce si je zavolal na Hlubokou, tvrdě jim pohrozil tresty na hrdle, takže se poddali a prosili za prominutí.
1: Dejme tomu, že to tak bylo. I to, co následovalo, se mohlo skutečně stát.
2: Následoval trest, jehož se nenadáli. Měli na Blatech posíci trávu a dodat jí k 11 panským dvorům usušenou. Podobně, že mají posíci a sklidit pšenici.
1: Než se probojujeme k jádru samotného sporu, snad by bylo na místě utrousit zmínku o samotných Blatech.
0: Není to název jedné obce, ale území o rozloze 434 jiter a 1310 sáhů.
1: Což je zajisté přesná informace, leč pro nás dnes už nepoužitelná.
0: Nacházejí se v okolí Zbudova.
1: No tak to už je praktičtější, neboť my víme, že Zbudov je obec ležící nedaleko Českých Budějovic, vlastně kousek od Hluboké nad Vltavou.
0: A dodnes si říkají Svobodná Blata.
3: Patří do majetku 9 sousedních obcí.
0: V první řadě je to Zbudov, pak Česká Lhota, Novosedlo, Hlavatce, Sedlec, Plástovice, Pašice, Pištín a Mydlovary.
1: Jedno jméno povedenější než druhé, což myslím bez ironie.
0: Původně byla Blata s velkým B opravdu blatem, tedy bažinou mokřiskem.
3: Obyvatelé okolních vesnic je však vysušili a proměnili v luka, v pastviska.
0: A když už se takto o ně zasloužili, tak král Vladislav Jagellonský roku 1509.
1: je daroval svým milým blaťákům.
0: Ale nikoli. Daroval je do dědičného vlastnictví Petru z Rožmberka, pánu na Krumlově, a jeho strýcům na Hluboké, což byli Pernštejnové.
1: Takže žádná svoboda?
0: Ale ano, byla, protože Pernštejnové a Rožmberkové dali Blata neprodleně ve svobodné užívání obyvatelům vsí kolem Blat rozloženým.
1: Proč pak byli páni najednou tak přejícní?
0: No, protože neměli o Blata velký zájem.
1: Proč?
0: Ale samé nevýhody. Hlavně, že byla příliš daleko od jejich panství.
3: Sedláci je mohli společně...
0: A hlavně svobodně...
3: užívat, a to po celá desetiletí, takže měli za to, že jim patří, že jsou jejich vlastníky.
1: Dnešní soudci by to nazvali vydrženým právem.
3: Dnešní soudci se tenkrát nevyskytovali.
0: A tak, když byla Blata po 70letém užívání vložena do zemských desk?
3: Stalo se tak v roce 1579.
0: Vystihli v tom blaťáci útok a první krok.
1: První krok k čemu?
0: Že jim ta Blata někdo sebere.
1: A měli pravdu?
0: Měli. Blata totiž tím zapsáním nebyla přidělena ke statkům, ale zůstala nadále samostatnou držebností.
1: Držebností? Hrozný termín.
0: Právníci si v takových a podobných libují přímo zvrhlé.
3: V zemských dckách měla Blata dokonce jakousi zvláštní vložku.
0: Nebyla však přesně zaměřena, ani rozdělena a hlavně nikam přidělena.
2: Blata byl starodávný majetek zdejších sedláků. Daroval jim je před mnoha lety pán z Rožmberka, mohli jich užívat po svém. Blata je živila. Na jejich vlhkých pozemcích se obilí málo dařilo, za to tráva tam vyrůstala po pás. Měli jí víc, než potřebovali, a trželi ze sena tolik, že si mohli mouky koupit dost, zvlášť když hrozila vojna a dodávali sen vojsku. Teď, když měli být zbaveni své obživy, byli zděšeni a rozhněváni. Blata jsou jejich, doposud jim nikdo právo na ně neupíral. A nyní se proslýchalo, že to tak má zůstat, že blační sedláci mají sice trávu kosit, seno sušit, ale odvádět pánovi.
3: Aby ta svoje blata sedláci zachránili?
2: Tak přes zákaz pana Adama z Hradce.
1: A teď bychom mohli citovat pana Adama z Hradce verba ipsissima, neboli jeho nejvlastnější slova.
2: Se na těch blatech v počtu asi 700 osob scházeli, tu jaké svobodství měli, suplikaci pro císaře Rudolfa II. V písku zhotoviti dali, rady drželi a k císaři posly vypraviti se ustanovili. Poté nadšený zápas zavedení jistého statečného sedláka ze zbudova zdvihli.
0: Toto není možná. To si nemůžeme dát líbit. Máme na to listinu zlatými písmeny napsanou.
2: To volali na svých shromážděních a zvláště tak bouřil sedlák Jakub Kubata ze Záblatí.
1: Snad richtář Jakub Kubata, ne?
3: Zatím nikoli. Zatím jenom sedlák Čtvrtláník. Skutečný richtář podle pověsti jenom podezřele mlčel.
1: Proč?
3: Protože se té vzácné listiny zbavil. Ne snad schválně, ale nerozumem. Záblatští si totiž chtěli koupit obecního býka a neměli dost peněz. A tak koho si napadlo, že mají pravé zlato na darovací listině a když ji dají řezníkovi do zástavy, že jim počká.
1: A počkal?
3: Hlavně si ji přečetl a zjistil, že je důležitá a že by se vrchnosti mohl velmi zavděčit, kdyby jí ji prodal.
1: Což učinil.
3: A pro jistotu se okamžitě vystěhoval.
1: Blaťáci se ovšem po listině scháněli.
3: Leč bez výsledku. Utěšovali se ale tím, že vrchnost o té listině stejně ví a právo na blata jim nikdy neupře.
1: Leč upřela.
3: Na blatských lukách se začalo kosit pro pána z Hradce.
0: Padlo tu před chvilkou jedno takové cizí slovíčko.
1: V tomto seriálu mnoho cizích slovíček nepadá, neboť autoři, interpreti i režisér jsou přesvědčeni, že českou minulostí jest lépe touletí se česky.
0: To slůvko je do jazyka našeho rodného vrostlé již nějaké to století a všichni mu dobře rozumějí.
1: O jaké slovo šlo?
0: Autonomie.
1: No tak čeština sice zná odpovídající domácí termín, ale ten se už moc nepoužívá, totiž své zákonnost.
0: No tak blaťáci byli své zákoní hodně.
3: Historik doktor Salaba říká, že úplně.
0: Podobně jako králováci na Železnorucku.
3: Měli samosprávu soudní,
0: policejní,
3: berní
0: i vojenskou.
3: O všecko se ve vsích staral přímo, tedy co se rozdělování povinností týče, vrchní richtář.
0: Ten vystupoval jako reprezentant obyvatel Blat vůči úřadům.
3: Na Blatech sídlil vrchní richtář zřejmě ve zbudově.
0: Tato selská samospráva,
1: tedy autonomie neboli své zákonnost,
0: se vztahovala tam, kde byla odpuštěna odůmrť,
3: což znamená zvláště na Blatsku.
0: I na agendu pozůstalostní a dědickou a sirotčí.
1: To jsou jakési nepodstatné právnické záležitosti.
0: Ale vůbec nejsou. Šlo přece o to, kdo majetek zdědí, zdali propadne pánu nebo zůstane v rodě. A kdo se bude starat o správu majetku, než sirotci dospějí.
3: Pozůstalostní řízení prováděl richtář. Měl na starosti soudní odhady vedle sirotčí účty i pokladnu a přijímal vklady a vyplácel sirotčí podíly.
1: Neboli zastával práci, kterou se dnes živí četné instituce sociální správy.
0: Blaťákům patřilo těch práv ještě víc než chodům, protože měli na tu svoji samosprávu dědickou i sirotčí listiny, které jim potvrdili králové.
3: Naposledy Rudolf II.
0: Proto se taky sám císař za ně přimlouval u Adama z Hradce.
2: Jejich svobody spočívaly v tom, že měli odpuštěnu odůmrť, to jest bylo jim přiznáno vlastní dědické právo. Tohoto práva nestratili, ale byla jim odňata sirotčí autonomie. Proti tomu se vzbouřili na Blatech a list Adama z Hradce ze dne 12. dubna roku 1581 jasně mluví o popravách, vzpouře tamže a podrobně líčí, jak dlouhý a silný byl odboj Blaťáků.
3: Wilhelm z Pernštejna udělil vsím kolem Hluboké a Protivína,
1: tedy v době, kdy mu ještě patřili,
3: úplné právo dědické a tím i sirotčí, a z toho se vyvinula sirotčí samospráva, kterou králové uznávali.
0: Všecko se však změnilo za předchůdců pána z Hradce.
1: Jak víme, nějakou dobu hospodařili na Blatech Ungnádové.
0: A bylo to hospodářství turecké, protože nejenže porušovali samosprávu, ale měli náramný nepořádek ve věcech siročích, zádušních i kostelních.
3: To všecko Blaťáci věděli, a tak není divu, že měli nechuť k jakýmkoliv změnám.
2: Jmenoval-li se popravený Kubata, jak tvrdí stará tradice lidová, a to Jakub či jinak, a byl nebo nebyl-li richtářem, je podružné a tudíž o ničem nerozhoduje. Faktem je, že ve zbudově jest od roku 1564. Jakub, od roku 1571. přímým Kubata a roku 1576. Kubata krčmář, tedy jako richtář.
1: Byl Kubata krčmář nebo richtář?
3: Pravděpodobně, na rozdíl od pověsti, obojí.
0: Jako zámožný a respektovaný člověk určitě patřil k předním kandidátům na richtářskou funkci.
3: Když se před rokem 1581 srotilo na Blatech několikrát kolem 700 lidí, aby demonstrovali své svobodné právo na toto území, jejich richtář o tom musel vědět, pokud je přímo nevedl.
0: Blata jsou naše. Povedeme s pánem soud.
2: Jaký to byl ale soud? Kubatu umlčovali, jeho nepříteli, richtáři z jeho vsi, popřáli sluchu. A richtář líčil Kubatu jako dávného rebelanta, který by si jen říkal z knih, že jich má hromadu a z nich čerpá smělost, aby štval proti panstvu. Nadarmo se Kubata hájil, nadarmo nabízel, že odpřisáhne pravdu, kterou ostatně znají ve všech blatských vesnicích, všichni panští úředníci a pán sám bez pochyby také. Listin nebylo, Kubatova slova si vyložili u soudu jako drzost a odsoudili jej k smrti.
0: 20. dubna roku 1581. byl skutečně sťat.
3: Stalo se to zřejmě přímo na místě, jak dokazují kameny u potoka Soudného.
2: A tak se jejich velkým přečiněním znamenitě stižen,
1: píše pan Adam z Hradce v dopise Rudolfovi II.
2: Musel jsem jich několik nahrdle strestati a na některých té věci začátek učiniti poručil.
1: Popravených tedy zřejmě bylo víc?
0: Všechny kameny se nezachovaly, zůstaly jenom ty uprostřed Blat mezi Zbudovem a Plástovicemi.
3: Jsou na nich vytesány křížky.
2: Než Kat dokonal svůj úkol, odsouzenec prý zvolal.
0: Já, Jakub Kubata, dávám hlavu za Blata. Kam až po mém stětí má hlava doskáče, až po to místo jsou Blata naše.
2: I počali se lidé bouřit a páni ze strachu, aby nepřišli o životy, dali Katovi rozkaz, aby si pospíšil a ještě dříve odjeli, než byl ortel vykonán. Kubatova hlava prý skutečně doskákala až po hranici Blat. Zatím se od západu přihnala bouřka, zažloutlý mrak vysypal ze svého klína kroupy a ty byly jak do odjíždějícího panstva a soudců, tak do richtáře svědka, jenž Kubatovi přitížil. Tlouklo také do panských polí a pomlátilo úrodu. Selským pozemkům se však vyhnulo. Sedláci potom přivalili na smutné místo dva balvany. Jeden větší postavili tam, kde byl Kubata popraven, druhý tam, kam doskákala jeho hlava. Jeho památka zůstala všem na Blatech svatá a jeho odvaha způsobila, že sedláci se nebáli poslat do Prahy stížnost na křivdu, která se jemu i jim stala. A na podiv vyhráli. směli zase užívat blat volně, ne však ti, kteří stížnost vedli, nýbrž teprve jejich vzdálení potomci, neboť spor se táhl 200 let.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Haló?
2: Haló? Haló, c'est moi. Bonjour, oui, je suis seul. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
1: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
2: Pardon.
1: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. To se mi zdá tak blízký, od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám, pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde a kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: V případě to bude konkrétně v Kladně. Takže hezkou chvilku u rádia, milí posluchači.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kladno je tedy náš dnešní začátek v povídání s Petrou Jungmanovou. Tam jste se narodila jednoho krásného roku.
2: Ano, tam jsem se narodila. Kladno, to je to město.
1: To je to město, jak o něm zpívají tesaříci. Tam jste prožila taky své dětství, do kolika let jste tam žila?
2: Já jsem tam žila do 19 let.
1: No tak to v podstatě jste kus svého života lidského tam strávila. Jak se tam žilo?
2: Já bych každému přála takové dětství, jaký jsem prožila já, protože si myslím, že svět by byl daleko krásnější. Já mám úžasný rodiče a já vlastně nevidím žádnou takovou černou skvrnu, když si vzpomenu zpátky, co jsem prožívala v dětství.

0: hrozně ráda bych to předala svým dětem. To krásný, plný zázemí, plný lásky. Takže já na to vzpomínám hrozně ráda.
1: Vaši rodiče měli něco společného s divadlem, s kulturou? Vedli vás třeba k tomu, abyste chodila do divadla, abyste hodně četla, třeba zpívala? Tak
0: oni mě hlavně vždycky fandili v tom, co mě bavilo. Tatínek si myslím, že je rozený komik, ale nikdy se tomu profesně nevěnoval. Zpíval ve sboru, Smetana Slovanka, tak zpíval u kytary a tak od dětství vlastně mě k té muzice tímhletím způsobem vedl. Ale nikde jako divadlo, že by jeden nebo druhý dělal aktivně, to ne.
1: Ale byla s ním vždycky taková legrace, říkáte?
0: No, jejde. No. A to je do dneška.
1: Tak to je dobře. To je samozřejmě dobře, protože ta atmosféra v rodině člověka hodně tvoří potom. Říkáte, že vás podporovali v tom, co jste vždycky chtěla dělat? A bylo to vždycky divadlo? A nebo jste měla třeba v útlém dětství jiné touhy?
0: Já jsem sportovala.
1: Co jste dělala za sporty?
0: Dělala jsem stolní tenis. A pak jsem jezdila na koni a od malinka jsem taky tancovala. To možná taky byl jeden z hlavních důvodů, kvůli kterýmu já jsem potom vlastně šla do Brna na obor muzikálový herectví, že jsem ten tanec tak jako aktivně dělala.
1: Ty dělala závodní tanec přímo?
0: Ne, já jsem dělala, to se jmenovalo nejdřív rytmika. Vedla nás paní Vlasta Šeflová, od 4 let jsem tam chodila a postupně vlastně se to tak jako vyvíjelo ve scénický tanec a mě to hodně bavilo. Takže jsem u toho zůstala, že vlastně do dospělosti.
1: A divadelní kroužek byl v tom taky nějaký?
0: Ne, vůbec. To vůbec? Bylo jenom čistě jako tancování.
1: Yeah. No ale určitě jste svoje vrstevníky v něčem převyšovala. Minimálně v tom, že jste tomu dávala asi víc, že vás to bavilo tak jaksi do hloubky, co?
0: Já bych tomu neříkala převyšovala, to se mi určitě nepřevyšovala, ale v tomhle tom...
1: Vaší výšce, jaksi tělesné, asi moc ne, ale...
0: Ale je to, asi tohle, to je to moje takový gro, ten tanec... Protože dneska jsem šťastná, že ve svých 40 letech si opravdu naplno v tom Chicagu můžu zase zatancovat a jsem hrozně šťastná, když tancuju.
1: V tom případě se divím, že nejste v takové té soutěži, nebo nebyla jste, když jezdí tanční, nebo jak jste jmenovala?
0: Stardance?
1: Stardance, no.
0: No, nebyla.
1: Nebyla?
0: Nebyla.
1: To je ale škoda, ne? Když to, jednak vám to jde, jednak vás to baví. No, tak možná, že bude ještě další série, tak pro ty organizátory je tady takový vykřičník, jmenuje se Petra Jungmannová. No, ale, takže konzervatoř.
0: Ne. Já jsem...
1: Přímo JAMU?
0: Já jsem šla na JAMU, já jsem dělala střední pedagogickou školu. To já jsem opravdu jako nechtěla dělat herectví jako takový. Já jsem si tancovala životem a začala jsem...
1: A to přišlo
0: jsem...
1: jaksi k tomu, to činu herectví taky?
0: Ne, to bylo tak, že když paní Šeflová zemřela, tak si nás přebral její syn, Míla Šefl, a on věděl, že když jsem končila střední pedagogickou školu, tak jsem jako váhala, kam půjdu, chtěla jsem jít na tělovýchovu a první rok jsem se tam nedostala, tak jsem šla na rok učit. A protože jsem byla zaměřena na obor mateřinky, mateřské školy, tak jsem věděla, že kdybych nastoupila do mateřské školy, že už bych se nedonutila jít někam na vysokou další rok. Tak jsem potřebovala nějakou práci na omezený čas. Tak jsem šla na rok učit tělesnou výchovu a hudební výchovu na základní školu s tím, že to další rok zkusím na tu tělovýchovu znovu. A než jsem tam šla na zkoušky, tak mi právě Míla Šefl řekl, hele, v Brně se otvírá něco na muzikál. Je to s tancováním. Tak to zkus. No a já jsem vůbec nevěděla, co to je, tak jsem na JAMU poslala přihlášku na tanečně dramatický obor, který tam v životě nebyl a nikdy nebude asi, protože jsem nevěděla, že je tam obor, který se jmenuje muzikálový herectví. A tak mě prodloužili možnost, kdy to tam můžu přepsat a napsat novou přihlášku. Tak
1: jsem já myslím, že vy jste v podstatě, když to tak probírám s Patrikem Svejzím, jediný případ herce, který přišel k muzikálům a k herectví činohernímu přes tanec. On byl tuším taky původně tanečník a vy takhle původně.
0: A určitě nejsme jediný.
1: Tak asi jo, ale napadají mě jedině tihleti dva slavní.

0: Tandem glosuje.
1: Můj dnešní host, herečka Petra Jungmannová, se už pomalu zabydluje také v seriálu Ulice. Hrajete tam Martu Seidlovou? A já mám na vás takovou teď velice speciální otázku. Doufám, že se vám to bude líbit. Víte, vy se tam taky zapojujete do komunální politiky v té roli, jo? Bavilo by vás se zapojit opravdu do politiky?
2: Ne, určitě ne. A naštěstí i pro Martu Seidlovou už je to minulost.
1: Jo.
2: Protože to už bylo vlastně při nástupu té postavy, kdy i scénáristi našlapovali, co a jak by se k té postavě hodilo. Takže z toho jsme rychle, myslím, sešli vzájemně. A moje parket to určitě není.
1: Vy byste do toho nešla nikdy?
2: Ne, určitě. No tak nikdy neříkat nikdy,
1: no,
2: že
1: jasně,
2: jo?
1: No.
2: Ale v současné době určitě ne.
1: A co vás na tom, jak si přímo odpuzuje na politice?
2: Já poslední půl rok nemám vůbec zaplou televizi, jako připojenou nemám. I s tím, jak jsme se přestěhovali, tak vlastně nemám zaplou televizi. A mě se v něčem hrozně ulevilo, protože já si nenechám brát energii těma negativníma nástřelama, které prostě v tom životě jsou. A v současné době se mi zdá, že i politická situace je tak negativně nabitá, že já pokud bych proti tomu něco zásadně měla, tak bych s tím musela jít něco dělat. A to je právě to, že na to ani teď nemám ani vědomosti, ani síly, ani chuť. Takže já nechci na to nadávat jenom, takže já prostě ty informace nepřijímám jako teď v současné době. Takže se tomu nevěnuju.
1: Já si myslím dokonce, že vy nejste ten pravý typ pro politiku, protože jste někde řekla, že máte ráda lidi a vždycky v nich hledáte to dobré. To není zrovna případ politiků, teda. Ti musí spíš být podezíravý a koukat na to, čemu chce ten dotyčný protivník podrazit. Tak to asi...
2: Tak až se ta situace změní, no. Já doufám, že to zase bude trošku jinak.
1: Tak uvidíme.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Na jamu šla Petra Jungmannová hlavně kvůli tanci, nebo vlastně vůbec jenom kvůli tanci. No a pak prostě ten život to tak zamíchal, že jste začala studovat i činoherectví. Všechno jste do sebe vstřebala tak, že už velice brzy jste dostala lano do Městského divadla. Bylo to tak, to vaše první angažmá?
2: Ano, ano. Bylo to tak, že vlastně ten ročník otevírala paní Zdena Herfortová společně s panem Mihulou Richardem, který bohužel v druhém ročníku zemřel, a nás se ujal tenkrát pan Pavel Doležal společně se Stanislavem Mošou a už ve třetím ročníku nás vlastně přebral Stanislav Moša a přizval nás ke spolupráci celý náš ročník na Řeka Zorbu, tenkrát vlastně jeden z prvních muzikálů po 90. roce, který se tam hrál. A byl to úžasný zážitek a ve čtvrtém ročníku tři z nás si vlastně vzal, nabídl angažma a pak jsme tam zůstali už dlouho.
1: U Standy Moši?
2: Ano.
1: Ano. No tak to vůbec nebyla špatná volba, protože za Babylon, který měl tuším premiéru v 98. jste dostal Atálii, takže to byla volba, jak se patří.
2: Myslíte Standy nebo moje?
1: No, teď si myslím, že obou.
2: Ne, já to rozhodně nelituju, jsem šťastná.
1: Spolupracujete ještě se Standou Mošou?
2: No právě, že teď vlastně se mi přiblížil on sem, protože Chicago režíroval on, jo, tady
1: vlastně,
2: pod Palmovkou.
1: Ano, teď to on, ano.
2: Takže já jsem sice v 2001 odešla do Prahy za svým mužem a tím pádem už jsem tam dojížděla jenom na představení do Brna. Ale miluju jednak to město, jednak Městské divadlo, strašně moc pořád to považuji za svoji domovskou scénu. A jsem ráda, že vlastně se mi teď to Brno přiblížilo Standou tímto způsobem a já si myslím, že to nebude konečná spolupráce.
1: Aspoň tak doufám. Bylo by to určitě škoda, nebo byla by to škoda, protože v Brně vás evidentně mají rádi. Jestli se nepletu, třikrát jste se stala nejoblíbenější herečkou Městského divadla. Jak se jmenuje ta cena? Anděl?
2: Křídla.
1: Křídla. Křídla se dávají. Tak máte trojnásobná křídla od nich. Tak to by byla škoda a myslím si, že byste asi udělala smutnými diváky v Brně, kdybyste na ně úplně zanevřela, což asi nepadá vůbec úvahu. Kromě toho, že tedy v Brně jste opravdová hvězda, tak vám to nečinilo až veliké potíže stát se hvězdou i tady v Praze. Jste si zahrála taky Lízu v My Fair Lady v Hudební divadle v Karlíně.
2: To bylo tak, že my jsme hráli brněnskou verzi My Fair Lady, která se hraje dodnes. A tenkrát vlastně Karlín jel do Japonska na turné a potřeboval Lízu. A vyšlo to tak, že vlastně ani jedna z těch děvčat, my jsme se alternovali tři, nemohla. Takže jsem to štěstí měla já. Takže to bylo krásný. Jednak Japonsko bylo nádherný. I ten zážitek potom vlastně zaspívat si s orchestrem karlínským. To je moc pěkný, ne?
1: Tak když jsme u té pražské kariéry, tak ta teď vrcholí Chicagem. Povídejte, jaký z toho máte pocit?
2: Vy to nazýváte kariérou, já to vůbec takhle nevnímám. Já jsem šla za svým mužem, já jsem šla do Prahy za srdcem, ale vždycky jsem jako měla štěstí na to, že přišla nějaká práce a teď přišlo Chicago a to beru jako velký bombónek. Takže jsem ráda, ale já bych to takhle úplně nenazývala hvězdou a kariérou.
1: Vy možná ne, což vás šlechtí, že jste skromná, ale takhle z pozice toho diváka, když se koukáme ze spoda, tak to spíš vypadá, že jo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Moje dnešní spolutandemistka, herečka Petra Jungmannová, teď využije svého nezadatelného práva a v podstatě se stane takovým spoludramaturgem našeho tandemu, protože vybere někoho z klasiků českého humoru, někoho, koho si společně poslechneme. A kdo vám udělá radost? Kdo to bude?
2: Mě udělá velkou radost pan Holcman.
1: No tak ten dělá radost samozřejmě spoustě nás. Je to zvláštní, že už tolik let tady není mezi námi. A pořád je to jeho umění, ten jeho humor tak aktuální, taková pořád taková legrace.
2: On byl nadčasový, no.
1: Znáte také některé věci z paměti, tak jako jeho fanoušci?
2: Ani bych si to netroufla jako nějak imitovat, ale já si vybavuju, když já jsem ho vlastně poprvé viděla vystupovat v civilu a za sebe, jaký on byl i krásný chlap, velice galantní, takový, jako se mi zdal, noblesní velmi. A o to víc vlastně jsem pochopila nějakým způsobem ten jeho humor. No.
1: Výborně, tak si to teď můžeme doložit.
3: Dobrý den, pane Carboch.
4: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
4: Jo. No.
3: Nechcete si přisednout na chviličku?
4: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinám?
4: No tak jestli není moc studená zrovna.
3: To není, to ne.
4: Tak by si chvíli přised, no.
3: No.
4: A jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
4: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte, a potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
4: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
4: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
4: Tak je tohle možný?
3: To nevím.
4: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
4: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
4: Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem rovna.
4: Jo?
3: Ano.
4: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
4: Jo?
3: No.
4: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
4: Jo.
3: Proč se ptáte?
4: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
4: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
4: No dost vám.
3: Jo.
4: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
4: Že jo? Jo. Já se o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
4: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
4: že jo?
3: Právě. To je mi taky divný.
4: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
4: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
3: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte.
4: Ne. Co baví, řízky nerad, nebo co?
3: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
4: Aha.
3: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
4: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že najednou nechcete.
4: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
4: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
3: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
4: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže... Nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
4: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte,
4: no jo,
3: takže...
4: tak to jo, to... zase...
3: Ale já už tady mám jenom jeden.
4: To nevadí, to mě stačí, to je...

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Pomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je herečka Petra Jungmannová a myslím si, že by to bylo velice zvláštní, kdybych nezavedl řeč taky na Mirka Dlouhého. Proč? Protože to byl samozřejmě její manžel a je to herec, na kterého všichni hodně vzpomínají. Já si myslím, že bez nadsázky, to neříkám, protože jste zrovna Petro teď hostem tandemu, ale bez nadsázky jeden z největších zjevů téhleté generace herecky, jestli vůbec ne největší. A ještě několik věcí, které natočil, se třeba občas teď premiérují, takže pořád máme pocit, že tady mezi náma je, což je určitě takový velice zvláštní pocit, co pro nás, ale pro vás. Ale vy jste říkala, že jste šla do Prahy za srdcem, to znamená za Mirkem. Můžete vůbec na to jeho herectví si pohlédnout nezaujatě? Jako jenom divačka? A nebo je tam pořád ten srdeční vztah?
2: Já když vlastně dneska se dívám na věci, ve kterých hrál, tak opravdu je to v něčem tak geniální, že já vnímám skrze něj tu postavu. Já se teď třeba často pouštím, když jedu autem, tak na CDčku rozhlasový věci, který natočil. A mi to opravdu vcucne jako do příběhu. Že tam nemám takový to, že bych jako propadala, ale tomu, že je tam vysloveně on sám se mnou. Ale on to opravdu, tam bylo z hůry něco geniálního, že myslím si, že nejenom mě, ale vtáhne prostě do postavy, do děje, do příběhu, po čem vždycky toužil, když se chystal na věci, když studoval divadelní hru, ve který měl hrát, tak vždycky říkal, nejdůležitější je jako respektovat autora a to, tu myšlenku, kterou on chtěl sdělit skrze naše nějaké umění a náš názor, ale hlavně to, co chtěl sdělit ten autor. No a já jsem jako šťastná, že tady máme aspoň ty věci, které udělal. No.
1: Vy jste někde říkala, že Mirek v podstatě jaksi nebyl tak suverénní, jak pak vypadá na plátně třeba, nebo na televizní obrazovce, že o sobě pochyboval, že taky neměl pocit sám za sebe, pocit hvězdy, že byl velice pokorný. To si myslím, že ho samozřejmě taky hrozně šlechtí a že to taky na tom je vidět. Že to nebyl člověk, který by pohrdal svými kolegy, svým okolím, ale že vyložením udělalo radost si zahrát s dobrými herci.
2: No já si myslím, že to je opravdu, nebývá úplně tak často, že člověk přeci jenom do toho, ať už dělá jakoukoliv roli, tak ale do toho jde s nějakým takovým tím, aby se předvedl, aby ukázal se, aby vynikal, nebo by, já to tak někdy vnímám, ale on opravdu miloval to divadlo a ten kumšt v plný pokoře a s úctou k tomu divadlu jako takovýmu, jako celku. A právě v momentě, kdy se tam objevilo něco jiného, jako osobní ambice, prostě ať už ze strany režiséra, nebo z okolí, nebo vedení divadla, nebo i potom do toho nějakým způsobem zasáhla politika, tak prostě jako s tím strašně nesouhlasil a byl v něm velký rozpor, protože on miloval to ryzí čistý divadlo, poctivý, no. A to bylo evidentně znát.
1: Já jsem se vyloženě těšil na každou chvíli, kdy on se objevoval na obrazovce, protože on to vždycky povýšil prostě o několik cihel, jak se říká hezky, vejš.
2: No, ta síla té osobnosti a ten rozměr intelektu i emoční rozměr tam prostě byl znát, nebo je znát určitě, no.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že už před chviličkou jsme si s Petrou Jungmannovou říkali o chvílích, které souvisejí s tím, že člověk občas se dostává do chvíle, kdy mu není do zpěvu, kdy jsou to chvíle takzvané krušné, protože samozřejmě odchod jejího manžela Mirka Dlouhého byla hrozná rána, byl to zásah do života. Ale to už nechci teď připomínat, určitě vám by to taky nebylo příjemné. Myslím si, že po Mirkovi, kromě toho úžasného umění, které tady zanechal, tady zůstala taky krásná dvojčata vaše. Jakou vám dělají radost?
2: Raubíři, úžasnou, dělají mi velkou radost, ale kromě nich je tady ještě Danielka Dlouhá, Mirková dcera z prvního manželství, která je taky, já vždycky říkám, že to je děvče za odměnu, takže to by jsem nechtěla na ní zapomenout. Takže to jsou radosti a jsou to velký hnací síly, že jo, hnací motory.
1: Klukům je teď pět let. Pět. Už mají nějaké spády, jak si...
2: Herecké?
1: No, to by bylo dost divné, když mají takové geny, že by to v ní nebylo aspoň trošku.
2: Oni jsou každý úplně jiný, jak vizuálně, tak povahově. Mm. Tak ten jeden, tam bych řekla, že tam ten dar nějaký jako je. Jiřík, ten je zase v něčem prostě zase průbojnější v jiných věcech, je zase povahově jiný. Uvidíme, no. Tak já jim v tom nebudu bránit, ale nějakým způsobem je jako do toho tlačit už takhle od malička, to taky nebudu.
1: A teď jsem zapomněl vlastně, že jí strejde, je úžasný herec Michal. No, navíc já jsem nedávno viděl, jste si spolu zahráli
2: ředitele.
1: V řediteli, ano, kde je tedy ředitelem. Moc hezká role vaše. Taková hodně expresivní.
2: No, já jsem vlastně do ní byla obsazená mojí švagrovou a to byl úplně nechtěně, protože tenkrát za Kláru Cibulkovou, která tuhle tu roli hraje, tak byla v jiném stavu, tak se hledal záskok a já jsem v té době byla ještě na mateřský a Michal přišel domů a tak se Zuzkou se svojí ženou špekuloval, že kdo teda, jestli Petra nebo Hanka. A Zuzka říká, no Petra, já jsem kdysi hrála představení společně s Radkem Zimou, ale s Radkem Valentou, s kterýma jsem se teď sešla v Chicagu, činoherní zpracování Carmen. Takže tam to bylo taky o vášni a Zuzka říká, no jasně, teď hrála tenkrát Petra tu Carmen. Načiž Michal úplně prej stuhnul, zčervenal a říkal, ale já jsem myslel Petru Špalkovou. Přece nemůžu hrát tohle se svojí švagrovou.
1: Se švagrovou, no.
2: Načiž mu Zuzka řekla, ale prosím tě, teď je to jenom jako, ne?
1: Aspoň doufám.
2: Tak na to Michal se řízno, je to jenom jako a tak se to vlastně to nakonec tak vyplynulo, že jsem si zahrála tuhle roli a i když se Klára vrátila, tak se alternujeme, protože má i zároveň roli tam ve studiu, takže aby se společně mohli nasadit tyhle ty dvě věci, tak já mám možnost si to zahrát.
1: Jděte se, milí posluchači, podívat na představení, kdo je tady ředitel do Švandova divadla, abyste viděli, jestli to opravdu je jenom jako.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm herečku Petru Jungmannovou. Tak co jsme ještě neprobrali, myslím si, že se věnujete taky Petro dabingu, moderování, třeba se účastníte benefičních koncertů, třeba ve prospěch nadačního fondu dětské onkologie Krtek. No ale co pak teď, když nám začíná rok 2012, vlastně od toho roku čekáte? Co vás očekává? Jaké scénáře jsou třeba na vašem stole? Jaké nabídky přišly?
2: Tak já bych hlavně chtěla říct, že to moderování, to je spíš otázka toho, že s nadačním fondem Krtek vlastně spolupracuju nějakým jiným způsobem, a ne, že bych se cítila jako moderátorka. Do téhle profese bych vám teda nelezla.
1: Že byste se nám nemontovala do
2: profese. Ne. Určitě ne. Nebudu se montovat do tohle řemesla. Není to moje parketa úplná, ale jsem ráda, že jsem si to někdy mohla vyzkoušet. Dabing taky teď už tolik nedělám, dělala jsem hodně v Brně. Když jsem teď měla možnost něco dabovat v Praze, tak jsem si uvědomila, jak je rychlej spát. Tady ta profese dostala, takže tam bych musela leco zdohánět ještě. A s vyhlídkou roku 2012, tak já zatím to není tak, že bych byla přeplněná nabídkama, to určitě ne, ale zatím to, co mám, tak mě dělá radost a umožňuje mi to i to rozdělit si ten čas mezi práci a svoje děti a svoje nejbližší. Takže já si teď budu se protancovávat životem v rámci Chicaga a budu si užívat ještě pořád trošku ten dětský svět mých kluků a budu se těšit na to, co přijde.
1: Ať se daří, ať máte pořád takovou radost z práce i z rodiny, to vám samozřejmě moc přeju. Prostě ať se ten rok 2012 pro Petru Jungmannovou vydaří. Mějte se hezky a díky a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a taky všem posluchačům krásný rok.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dámy a pánové, každá dobrá zpráva vždycky a každému přijde vhod. A já jednu takovou pro vás mám. Lecos už napověděla usměvavá polka Zdeňka Gurského Chmelařova a hrála ji Gloria. Ta rázná skladba totiž zazněla úvodem pravidelného pořadu U muziky. Je to hodinka řízné i lyrické, lidové a dechové hudby, právě takovou, kterou mají rádi všichni ctitelé tohoto žánru. A těm patří i náš dnešní program. Dobrý poslech a příjemné chvíle u rozhlasových přijímačů všem přeje Pavlína Filipovská. Polkou jsme začali a známou lidovou polkou budeme pokračovat. Co jste hasiči, nám zaspívají Miloš Lorenc a Petr Opatrný, zahraje pražská kapela Petra Finka. Další lidová melodie zazní v elegantním valčíkovém rytmu. Znám jednu dívenku. Budou zpívat Zdena Kettnerová, Jiří Staněk a Zdeněk Plachý za doprovodu české kapely. Jako obvykle nebude chybět ani tango. Jeho autorem je známý a oblíbený Karel Vacek. Jmenuje se Loučím se s vámi, kamarádi. Zpívat bude Jiří Škvára, hrát krajanka, kterou řídí Václav Hlaváček.

Jelikož mnozí z vás náš pořad alespoň občas poslouchají, vážení, dobře vědí, že v tomto čase hrajeme řízné pochody. Však náš hudební archiv má bohaté zásoby a je z čeho vybírat. Mnozí slavní čeští autoři s oblibou pochody psali a věřme, že ani ti současní nezůstanou stranou. Teď ale zalistujeme minulostí a vybereme pochod autora, který má velikou zásluhu na věhlasu a úspěchu naší lidové a dechové hudby. Je to František Kmoch. A v zápětí zazní jeho rázný, všeobecně známý pochod Jarabáček. Do kroku nám zpívá sbor a hraje orchestr Václava Hybše. Áda Školka napsal polku Neberte nám písničku. Text připojil Jaroslav Hájek. S Waldaufinkou Ády Školky pod taktovkou Heleny Hýnové budou zpívat Eva Válová, Helena Hýnová, Jiří Vondrák a Miloslav Veselý. Borový háj, to je valčík, který nám dopřeje vonavé nadechnutí. Zásluhu na tom mají autoři Rudolf Beran a textař Václav Babula. Zpívají Věra Buřilová a Jiří Chmelař, hraje Křídlovanka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Vypravili jsme se zase, jak už je naším zvykem, na Moravu za pěknými písničkami. Byli jsme opět hudebně pohoštěni. Nejprve na nás čekal zvědavý šohajek, polka Antonína Orsága s textem Antonína Galušky. Zaspívali Jitka Lukášová a Michaela Šprová s lácerankou Karola Porubského. Jan Slabák nám nabídl svůj valčík s lidovým textem. Jmenuje se V tej milockej bažantnici. Zpívají Zdenka Hovorková a Majka Vyoralová, doprovází je Moravanka. Do třetice jsme si ještě dovezli ráznou polku s ponaučením Nestačí jen snít. Autorem je Václav Maňas mladší a text napsal Stanislav Pěnčík. Zpívají Libuše Foltýnová a Anna Mráková, hrají Vracovjáci.

A jsme doma. A jak jinak, dáme si pár českých písniček. Nejprve je tu jihočeská lidová v rytmu polky. Andulko, ty jsi má milá. Zpívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná. Hraje malá muzika Nauše Pepíka. Aleš V. Novák a textař Svatopluk Radešínský jsou podepsáni pod valčíkem O růžence. Strahovanka Františka Adámka doprovází Martu Adámkovou a Marii Flígerovou. Dále je tu polka velmi oblíbeného autora Josefa Poncara. Karlíčku můj. Text napsal Vašek Zeman. S Cheznovankou Petra Mráčka zpívají Jana Kebrlová a Hana Koubová.

už ale přišel čas, vážení, kdy se musíme pro dnešek rozloučit. Proto vám rychle poděkuji za to, že jste nás poslouchali a vyjádřím naději, že se brzy zase v pořadu U muziky opět ve zdraví setkáme s dobrou lidovou a dechovou hudbou. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav na závěr bude bohatý. Směs známých českých písniček, až nás cesty svedou. Slavní autoři jako Václav Bláha, Karel Waldauf, Jaromír Vejvoda a další vám nabídnou písničky, které máte moc rádi. Zaspívá sbor z Otrokovic, zahraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Dnešní část pořadu Tisíc příběhů je věnována hudebnímu skladateli Václavu Hálkovi. Ten je proslulý skladbami s houbovými motivy. K poslechu vás zve Světlana Lavičková. Václav Hálek je Pražák křtěný Vltavou. Jaká byla jeho cesta k hudbě, to si asi představit dovedeme. Ale jak se dostal k vášni pro houby, k vášni pro mykologii a vůbec jak se rodí skladby inspirované houbami? U Václava Hálka doma v kuchyni jsme to vzali pěkně po pořádku.
2: Já jsem chodil na houby strašně rád už od malička. Moje máma i táta chodili na houby a hlavně babička. Já jsem vždycky přes prázdniny býval blízko Sobotky a Dolního Bousova. Tam byly nádherný lesy. Je tam taky nádherný les, který se jmenuje Vlčí pole nebo Vyšší pole. To jsou lokality vynikající. Tam roste opravdu hodně druhů hub.
3: Děti rády houbaří, to je pravda.

0: matka, škola, tak si pamatuju všechny možný changement a tak dále, tyhle ty francouzský výrazy, které se používají do dneška.
1: Takže vás nikdo nemusel nutit, abyste si přehrával a abyste měl všechno v pořádku, když jdete do hodiny?
0: To ani ne, to já jsem jako celkem ty věci vždycky nacvičil sám od sebe, to mě nedělalo žádný potíže. Ale fakt je, že už na Soudové jsem začal chodit do lesa často, ale moji rodiče tvrdili, že tam žádný hřiby nerostou, což ovšem nebyla pravda, protože oni jenom nevěděli, kde rostou. Abych se trošku v tom zdokonalil, protože u babičky byl problém, že ona nepřipouštěla jiný druhy než hřiby, kozáky, křemeňáče a lišky. Mně to připadalo, že to je málo a že bych se měl naučit spoustu jiných druhů a začal jsem chodit do mykologické společnosti. Tenkrát už tam byl pan inženýr Smotlacha. Ještě tenkrát žila dokonce paní Smotlachová, to byla jeho matka. No a to byla moc hodná ženská, skutečně, pamatuju se na ní. Připomínala mi právě moji babičku, která se dožila, myslím, že asi 96 let.
1: Vlastně v útlém věku jste začal mít zájem o ty houby a snažil jste se zdokonalovat.
0: Mně to připadalo, že to je škoda a mimo to se mi ty houby vždycky líbily jako takový, že za nima něco zvláštního je. Ono to bylo i spojené s tím, že já jsem nějak registroval vůbec přírodu. Strašně se mi líbily třeba i motýly. Ono to asi vychází z toho, že babička byla taková velmi moudrá ženská. Můžu říct, že mě rozuměla lepší než moji vlastní rodiče. Taky mě nikdy v ničem nebránila. Ona si to dovedla nějak jako přesně vysvětlit, proč to dělám, to, co dělám. Pak jsem se začal taky už brzy zabývat taky tím, že jsem se naučil hledat melodie v lidském hlase. U babičky třeba bylo strašně zajímavý to zázemí jejího lidského hlasu a ona poznala, že se jedná skutečně o ní. Pak jsem to začal dělat kde s kým a třeba se mi podařilo zhudebnit všechny herce v Černoherním klubu.
1: Co všechno dokážete přečíst z lidského hlasu?
0: Dají se přečíst samozřejmě pozitivní věci, ty jsou výborné, ale taky negativní. A to mě kdysi upozornila jedna profesorka z divadelní fakulty, abych s tímhletím moc jako radši nevyjížděl, protože je to velmi nebezpečné někdy, teda ty negativní věci. Takže já se spíš orientuju na ty pozitivní věci. No.
1: Myslíte, že bychom teď z té kuchyně mohli přejít ke klavíru a že byste slyšel nějaký ten hlas a zahrál ho?
0: Určitě můžeme. Teď shodou okolností jsem dal dohromady takovou zvláštní svitu pro housle. A je to podle hlasu Evy Horký, herečky, která byla kdysi v Národním divadle a teď je v angažmá Mladé Boleslavy. Ona mě vždycky pozvala na nějakou premiéru a vzal jsem si na to papír a během toho představení jsem dokázal napsat skladbu. Jak hraje tu roli? Některou tu skladbu můžu přehrát samozřejmě. Tak počkejte, kterou?
1: To musíte vědět vy?
0: Tady ta první, ta se jmenuje Usmívavá.

0: Tak to byla usměvavá Eva Horká, ale Václav Hálek spolupracoval i s divadelníky a hlavně s filmaři.
1: Spolupracoval jsem s režisérem Zdeňkem Zavoralem, když jsme dělali film o narkomanech Pavučina. Byl to první film o narkomanech, který u nás dovolili vůbec promítat. A potom jsem se seznámil s režisérem, slovenským režisérem Dušanem Hanákem. Ten tenkrát připravoval moc krásný film Obrazy starého světa. Film ze života Slováků ze středního Slovenska. A bylo to natočený jako napolo dokumentární film. Bylo to všem hraný. Takový zvláštní osobnosti. Samozřejmě ten film skončil v trezoru, protože oni ho nepustili tenkrát. Teprve, když přišel Gorbačov, tak prostě ten film vytáhli. Poslali ho do Nyonu ve Švýcarsku na soutěž. No a tam to dostalo Grand Prix a 4 ceny mezinárodních porot. Pokud vím, tak kdykoliv se objevil, tak to dostalo většinou první cenu. V Montrealu a já nevím, ve všech možných městech dál. Nakonec to skončilo mezi filmama, co jsou v tom kulturním centru George Pompidou ve Francii, mezi nejlepšíma filmama, které vůbec kdy byly.

0: vyloučený. No, docela ten film je velice úspěšný. A pak jsme dělali ještě druhý film a to byl zase film Soukromé životy. K tomu žrála Magda Vašáriová a Vašek Helšus a dělal k tomu hudbu taky Milan Svoboda ještě. Do televize to jsem dělal, do brněnské televize. No a teď momentálně, jak se vysílá ten cyklus houbařských filmů, jak to natočil pan režisér Jirásek, tak tam v tom jednom dílu taky hraju s Nostem Goldframem, prostě jdeme na houby.
1: No tak vy jste nejenom hudební sledatel a houbař, ale také herec.
0: No, skoro bych řekl, že asi jo.
2: A co ta divadelní hudba?
0: To jsme kdysi dělali ještě takový pořad s Jirkou Krampolem, s Jirkou Bednářem, One Man Show a pak se to jmenoval Two Man Show, ale byli jsme tři. Tam byla strašná legrace, že oni mě donutili, abych recitoval, jestli teda něco mi nikdy nešlo, tak to bylo právě tohleto. Recitoval jsem Kiplingovou báseň Když. Víte, to probíhalo tak, že já jsem byl oblečený ve fraku a měl jsem na sobě rádiovku nějakou, protože jsem to neuměl z paměti, tak jsem to držel v ruce a začal jsem mít část ruce a teď prostě všichni kolegové, co tam byli, Honza Kačer a já nevím, prostě kdokoliv, tak ty se tak strašně zechtali, prostě, že si mysleli, že to mám připravený a já jsem opravdu měl z toho hrůzu a dokázal jsem to zahrát na každý repríze úplně stejně. Já jsem se to nenaučil ani na poslední repríze, vůbec jsem to neuměl. A pan Horníček, který za mnou přišel takhle ve viole, říkal, poslechněte, pane Hálek, jaký máte na tohleto trik, jak to děláte? A já jsem říkal, pane Horníček, to je hrozně jednoduchý, já tu báseň vůbec neumím. Vůbec mi nevěřil, že se opravdu strašně bojí.
1: Váš profesní život byl hodně bohatý.
0: Strašně.
2: To jsme ještě vynechali.
0: No, hodně věcí. Já jsem chodíval po kolejích, hlavně mě zajímaly lidové písně. Nejvíc z Jižní Ameriky, takže jsem chodil po kolejích a vždycky jsem se nechal zaspívat těch Jihoameričanů, těch studentů, nějakou jejich třeba ukolébavku nebo jakoukoliv píseň. A pak jsem si to přepsal, že jo, a upravoval jsem to s nima dohromady, protože si myslím, že kdybych to dělal sám, no tak to je přesně tak, jak to dělají všichni, že prostě to udělají po svým. Ale já jsem to chtěl udělat tak, aby tam byly dva rozměry, aby tam zůstal ten starý, ten domorodý, jejich rozměr. A to už jsem zase dokázal přečíst toho dotyčního, který u toho seděl vždycky. Takže jsme to udělali takovou kombinaci a pak to bylo srozumitelné úplně všem lidem na světě, prostě, když tam byly ty dva póly. Spolupracoval jsem s ostravským dětským sborem, to tenkrát vedl Jaromír Richter a ten prostě začal ty úpravy lidových písní studovat s dětma a dětem se to strašně líbilo. Já jsem se ptal dětí, co tam byli, jak se vám to líbí a teď oni říkali, že se jim to líbí, no tak to je nejvíc, jako dospělí je dospělí a dítě je dítě, že to vás neobelský. Ty lidové písničky, ty byly natočeny v originálních jazycích. To se mi stalo, že tady byla restaurace blízko Skýrky a tam byly dva Iráči. A představte si, že oni mluvili docela dobře česky, měli výbornou kuchyni a že mě teda zaspívali iráckou koledu, přímo teda, která se zpívá v Iráku, oni byli křesťani. Já myslím, že Vánoce jsou všude stejný, no a teď, když to vidíte, jako že vám to zpívá nějaký aramejštín, no tak prostě to je strašně zajímavý. To mám.

0: Zatím jsme sledovali hlavně hudební život Václava Hálka, ale kdy se spojila hudba s tou láskou druhou, s houbami?
1: To byl takový slavnostní okamžik zvláštní, který ze začátku vůbec nevypadal na to, že by mohl být slavný. Byli jsme s Jirkou Bajerem a ještě s dalšíma mykologama na takový vycházce.
0: Tak víte co? Dejme slovo příteli Václava Hálka, mykologu Jiřímu Bajerovi.
2: On si pořád naříkal, třeba jsme byli na Slánsku, kde byly nádherný nálezy, a on říká, to je škoda, že nemůžu tu houbu zachytit v hudebních skladbách. Prej ho rušej, ptáci a všechno ostatní. To se dělo několik let, kdy mu to nešlo. Víceméně náhoda byla, že jsme se vypravili s panem kolegou Turičíkem na Jílovsko, kde trávil mládí, kde nám z jara ukazoval, kam chodí na houby. Ale ono skutečně nic nerostlo. Byl tam s náma taky pan inženýr Landa z mykologické společnosti. Ten šmejdil jak fretka ne a ne něco najít. Až najednou jsme tam, on je to takovej les dost špatný. Tam jsme našli takovou hromadu, nebyla to skládka, ale zřejmě tam byla cestička a schrnovali tam větve a ty zbytky, co byly takový pešunky, jak se říká. No a Vašek Hálků tam našel zvoneček Gaillardův. To je taková malá houba, která vyrůstá od dubna přes celý rok. Bylo tam těch plodníček asi 7 a on říkal, jestli bych to nevyfotografoval. Normálně bych ho nefotografoval, protože ho máme z různých lokalit pěkný. Plodnice tyhle ty moc ani nevypadaly pěkně. No ale když to byla jediná houba, co jsme našli, tak jsem říkal, jo, tak Vašku, já ti to vyfotografuju. Bývá takovým slušným zvykem, že když to někdo najde, tak se přizve, jestli ten obrázek splňuje požadavky toho nálezce. Já jsem to tam připravil, vzal jsem si stativ a teď tam byla travička nějaká, tak jsem to upravoval. A bylo to fotografováno jednoukou zrcadlovkou praktika. Dívá se tam do šachty jedním okem. No a volám kolegu Hálka, aby to šel zkolaudovat, jestli to můžu nafotografovat. On se nikdy do toho aparátu nedíval, když jsem fotografoval. Tady se prakticky poprvé asi v životě podíval do té praktiky a úplně se zatajil a říkal, jděte pryč a začal vytahovat ze všech kapec notovej papír a tušky a vyhnal nás. Jsem si říkal, no jo, tak se mu asi povedlo to, co nevěděl, jak udělat, aby vyříznul ten motiv z těch rušivých vlivů. A tady to bylo odříznuté a v té šachtě to na něj emotivně působilo.
1: Slyšel jsem, představte si, celou kompletní hudbu, ale celý orchestr, nejenom 11. Celý orchestr najednou. Takže jsem všecko, co jsem slyšel, jsem si zaznamenal. Věděl jsem, že jsem objevil něco, co je úplně super unikát teda. No a v zápětí se mně samotnému podařilo najít ještě jednu houbu dřevní. On to taky fotografoval. Teď najednou jsem viděl takový zvláštní obrázek, jako kdyby to byla nějaká zvláštní viděna, nebo co. Viděl jsem prostě obrovskou díru do vesmíru, jak bych to řekl, jako když máte nějakou tašku, ale její dno se ztratí dole, čili jako vidíte ztrácející se tašku, teda, která nemá dno. A do toho prostě samozřejmě takový zvláštní ještě světelný aspekt. Takže jsem navázal na předcházející skladbu, tu jsem taky dopsal, tuhletu následující. Přišel jsem domů a zjistil jsem, že to je nádherný téma na symfonii. Takže jsem začal psát symfonii a napsal jsem jako kosmickou symfonii.

0: já když se podívám na houbu, tak si řeknu, je krásná, nádherná, a když se jí dost naobdivuji, tak už vidím, to budou řízky, to bude omáčka, to budou karbanátky, to bude míchanice a ty půjdeš do octa. A vy vidíte co? Slyšíte hudbu?
1: Já jsem to ze začátku dělal tím systémem, jenom že jsem vždycky s Jirkou Bajerem prostě se díval do toho jeho hledáčku a ta hudba mě začala vznikat další a další a začal jsem to psát většinou teda pro Honzu Kvapila, pro toho housistu, protože jsem věděl, že by to zahraje. Potom později jsem se to naučil dělat i tak, že když jsem tu hudbu měl v ruce, tak jsem si pamatoval něco zvláštního a dělal jsem to podle diapozitivu, protože jsem nemohl napsat za tu výpravu třeba 5 skladeb, já jsem mohl napsat 2, nejvíc teda 3. No a potom se to udělalo tak, že už jsem nepotřeboval vůbec nic, že jsem si to přinesl domů a funguje to naprosto stejně taky, tak už to umím taky tak, no.
0: Takže když před vás postavím jakoukoliv houbu, vy dokážete se do ní takzvaně vcítit?
1: Ano,
0: nebo...
1: ano,
0: vcítit ano. A napíšete skladbu.
1: Ano, ano. Ale teď jsem se naučil i, protože já věřím tomu, že jestli existuje někdo, kdo prostě ví úplně všecko, tak ví taky o kterýkoliv houbě, která kdy vyrostla a vyroste a teď roste. Takže já prostě si vezmu obrázek a vždycky prosím, jako jestli bych mohl být dovedený na to místo, kde ta houba byla kdysi, nebo teď je. No a čekám, co bude. Víte, že to je zvláštní, že já vím, že někdo mě vezme prostě na to místo, mě tam přinese a já můžu podle obrázku udělat taky stejnou skladbu.
0: Kolik už těch houbových skladeb máte?
1: No tak proto Honzu Kvapila jich mám kolem 5200. Pak mám spoustu pro violu napsaných a pro nejrůznější nástroje. No a mimo to tu symfonii ještě.
0: Když byste to všechno spočítal, to se někdy snad musíte už opakovat, nebo ne? Tím nemyslím hudební motivy, ale že napíšete na tu samou hudbu třeba 2 skladbičky.
1: Ano. To je pravda. Doktor Hlaváček, tak ten mě kdysi říkal, abych udělal takový pokus, který by byl jako z části vědecký, abych sebral třeba několik skladeb na stejný druh, který vznikly 5 let po sobě, nebo 7 let po sobě, nebo za rok, abych zjistil, jestli mají souvislost. Víte, že mají. Prostě já jsem zjistil, že mají vždycky stejný jádro, i když to vznikne za 7 let třeba po sobě.
0: Ten základ je podobný a jenom variace se liší.
1: Ano, ale ten základ je tam vždycky stejný. To je nevysvětlitelný, prostě pamatovat se 5200 skladeb, já nevím, no Richter měl geniální paměť, on by si to asi pamatoval.
0: Existuje houba, na kterou jste ještě nenapsal skladbu a chtěl byste, ale nikdy jste ji třeba nenašel?
1: Jeden takový druh, který je nesmírně vzácný, tak to rostlo právě u té mojí babičky, tam u té Sobotky. To byl zvláštní druh hřibu, který podle literatury vůbec u nás se nevyskytuje a tam ta houba rostla, představte si. Já se na ní pamatuju a jakmile jsem viděl obrázek z Itálie, kde ji našli, tak jsem zjistil, že to je naprosto totéž, takže tu už jsem taky zhudebnil. Dodatečně, já jsem si to pamatoval.
0: No a co tedy byste chtěl zhudebnit a ještě to nemáte?
1: Já prostě spíš čekám, co bude. Nějak úplně konkrétně to ne. Třeba taky velmi vzácný druh tady roste květenec z Archeu, ten se tady rozšířil. Tak to už mám ale taky zhudebnění.
0: A jak z té skladby zní to, že ten květnatec Archeův je sice nádherný název té houby. Ta houba je krásná, ale neuvěřitelně zapáchá.
1: Ono jako v tom lese to tak hrozný není a nesmí se to nosit domů samozřejmě. To už je pak o něco horší. Nebo by se to muselo zapečetit.
0: A v té hudbě to zní?
1: Vůbec ne, bez jakýhokoliv zápachu, no.

0: Kde se ve vás ale vzala ta touha naučit se o houbách maximum, protože vy nejenom, že ty houby opěvujete ve svých skladbách, když to tak trochu nadnesu, ale současně vy o nich máte velké znalosti a píšete i knihy o houbách s renomovanými mykology.
1: Ano, já jsem ze začátku hlavně se snažil prostě dělat skladby pořád na nový a nový druhy a teď jsem nevěděl, co to je, čili musel jsem to luštit, anebo teda jsem to konzultoval třeba i na dálku s Radkem Sochou do Budějovic, co to je, musel jsem rozebrat třeba pokožku klobouku a zjistit, jaké jsou tam dermatocystidy a tyhle ty věci, ty houbařský. Mě to strašně bavilo a baví mě to pořád.
0: Myslíte, že jste odborník na druhy hub?
1: Já nevím, já si myslím, že jsem takovej spíš amatér, ale jako leda co zvím, co možná zase neví ani profesionál, tak já nevím. No.
0: Vy se snažíte houby přibližovat i těm nejmenším.
1: Ano, to je právě to, že Radek Socha přišel s úplně ohromnou myšlenkou, že bychom mohli napsat písničky pro malé děti, tak 6, 7, 8 let, podle jednotlivých druhů hub, takových těch nejznámějších, třeba hřib, liška, kozák, žemlička, všechno možný, no, hnojník. Vznikla nakonec taková knížka a Pavla Křicová, která mě naspívá nepředstavitelnou spoustu věcí, tak ona teď učí děti zpívat, naučila děti zpívat všechny tyhle ty písničky a bylo to několikrát provedené a řeknu vám teda, že úspěch byl obrovský. Teda.
0: A děti nejenom, že si zaspívali, ale naučili se znát houby.
1: To je právě, že to je ještě z tohoto hlediska dobrý, že třeba dospělí jim pak můžou ty houby ukázat třeba v přírodě, že jo, jako podle atlasů a takhle, že se to dá propojit.

0: Kdybyste si někdy musel vybrat, jestli byste se v životě věnoval jenom houbám, anebo jenom hudbě, co by zvítězilo?
1: Já myslím, že bych to asi vždycky kombinoval, protože už je to takovým způsobem smíchaný, že to už nejde rozmíchat.
0: Skladby o houbách, ty jsou většinou pro housle.
1: Většinou jsou pro housle, ale ta mikrokosmická symfonie, ta je pro orchestr a mimo to mám spoustu skladeb pro violončelo solový, pro violu solovou, pro flétnu, pro hoboj, taky pro kontrabas. Já mám rád kontrabas.
0: Máte to třeba rozdělené, že hřibovité houby, to je violončelo, lišky, co já vím, to je ta flétna?
1: To ne. Já vždycky vycházím z toho, co momentálně prostě zaregistruju a píšu to pro ten nástroj, který právě slyším. Snažím se teď v poslední době, aby ty skladby, které vznikají, třeba že to píšu ráno ve 4 hodiny nebo v 5 hodin, protože je tady největší ticho, tak aby tyhle ty skladby byly veselý, aby nějakým způsobem mohly vzbudit v lidech naději a radost. A aby jim teda připomnělo to, že kolem nich je tak nepředstavitelný bohatství, že by se měl jenom otočit a podívat se, co vlastně kolem sebe mají.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Sabiňský pokládal všechny dny, kdy se hrálo, za důležité, ale 3 dny za zvlášť významné. Štědrý večer, první den velikonočních svátků a jmeniny své ženy. V tyto 3 dny pořádalo ředitelství divadla velké slavnostní hostiny. Cabiňská dostala na křtu do vínku jméno Vincencie. Proč jí manžel říkal Pepa, nikdo nevěděl a také to nikoho příliš nezajímalo. Podle pokynů oběžníku Topolského se společnost sešla na zkoušku přesně. Měla se hrát Mučednice, kde titulní roli jednu z nejlepších a nejsmutnějších ze svého repertoáru hrávala vždycky jednou za rok právě paní ředitelová. Hrála ji skutečně dobře. Hýřila v ní hlasovým fondem a nešetřila ani slzami. Byla se sebou na výsost spokojená, strhovala obecenstvo. Toto představení v den jejich jmenin bylo obvykle hereckou příležitostí pro začátečníky. Hra byla totiž úmyslně obsazována slabšími herci, aby Pepa co nejvíc vynikla. Cabiňská šla přímo na jeviště, s nikým nepromluvila a po celou dobu zkoušek měla v obličeji výraz hlubokého pohnutí a smutku. Když skončili, celá společnost jí v kruhu obstoupila, v popředí stál Topolsky. Cabiňská skromně sklopila

neobvyklou podívanou. Jana se dost opozdila, protože měla daleko do hotelu a chtěla se pěkně obléci. Se všemi si podala ruce a udiveně si prohlížela hosty a byt. Překvapila ji slavnostní nálada, která tu zavládla. Oblečena do žlutých hedvábných šatů čajového odstínu, s chrpami ve vlasech a u živůdku. Vysoká, dokonale urostlá, se svou broskvovou pletí a narudlými vlasy vypadala velmi originálně. Hostina byla slavnostní. Víno podávali číšníci z restaurace. Majkovská, dnes v skutku nádherná, v zářivě žlutých šatech ozdobena tmavě rudými růžemi, se svými černými vlasy s havraním leskem a snědou, klasicky souměrnou tváří, vypadala jako Veronesa. Vzala Janu pod paži, procházela se s ní nenuceně po salóně a hrdě se rozhlížela kolem sebe. Stará Nedělská, Vladkova matka a majitelka domu v Pivní ulici, které si cabinští vždy velmi vážili, seděla s Kačkovskou u fíkovníku a očima pořád sledovala svého syna. Pánové v jídelně vzali za tím útokem bufet. Topolský stál s Pěšem ve dveřích salonu. Pěš k němu naklonil smutný, hezký obličej. Pomalu jedl obložený chlebíček a stále si otíral ústa hedvábným barevným kapesníkem. Jeho velké tyrkysové oči neklidně těkaly po nehybné hranaté tváři Topolského, který byl ke všemu lhostejný. Umění pro umění. To mě neříkej, to není pravda. Takové umění nemůže na scéně existovat. To by znamenalo, že bys chtěl z umění udělat ubohou hračku pro několik hlupáků, kterým by snad takovým dlý odvar chutnal. V takovém umění bys vůbec nepracoval s konkrétními impulzy života. Naopak by ses mu vzdálil, rozešel se sám se sebou, s lidmi, s příslušníky nějaké rasy a nějaké společnosti. To se mě vůbec netýká. Umění není odrazem nějaké rasy nebo nějaké společnosti. Není hlásnou troubou, do které mohou křičet různí hlupáci, že je teplo nebo mokro, že se jim chce jíst nebo tancovat. Po celém salonu postávaly skupinky debatujících hostů. Všiml jste si, jak dneska hrála Cabinská? Ovšem, že jsem si všiml. Já to vidím denně. Já to dávno vím, kdo jsou. Dávno. Kdo je to pan Cabinský? Šašek. Provazochorec, kterému by za mých dob nesvěřili ani roli lokaje. Vladek. To, že je umělec? Co? Zvíře je to, které dělá ze scény veřejný dům. Ten hraje jenom kvůli svým milenkám. Jeho páni jsou ševci a holiči a jeho holiči a ševci jsou pasáci odvisli. Inspicient, který byl kdysi známou postavou několika divadel, stará Mirovská, kterou v divadle trpěli jen ze soucitu vzhledem k jejímu věku a slavné minulosti, doplňovali trosky staré herecké gardy, jež bojovala a vítězila v jiných dobách. Ty zašlé časy všichni svorně pokládali za rozkvět umění, zatímco na přítomnost hleděli skrz prsty. Byli už pod palubou tonoucí lodě, takže nikdo neslyšel jejich srdcervoucí výkřiky. Kotlický kývl na Vladka a udělal mu místo vedle sebe. Když Vladek přecházel kolem Jany, vrhl na ní obdivný pohled a posadil se. Třel si koleno, které ho bolelo, kdykoliv déle seděl. Už máš revma, co? A k slávě a penězům ještě daleko, začal posměšně Kotlický. Možná, že se brzo ožením a pak ti všechno splatím. Kotlický se prudce obrátil, podíval se mu do očí a začal se smát svým tichým, jízlivým hlasem. Přitom směšně skřivil celý obličej. To je geniální podfuk. Na ten můžeš nachytat nejen své sestřičky, ale i matku. Tenhle nápad si dej patentovat a určitě vyděláš. Ale já se chci vážně oženit. Už jsem si něco vyhlíd. Činžák na křivém kole, 20letá slečna, blondýnka, kyprá, hezká, rezolutní. Jestli mě matka pomůže, ožením se ještě před koncem sezóny. A divadlo? Založím novou společnost. Udělám takovou konkurenci všem ředitelům, že budou mrkat. Kotlický se znovu zasmál. Tvoje matka je příliš rozšafná a jsem si jist, že se nedá obalamutit, příteli. Co tak koukáš po tom novém přírůstku? Je to krasavice. Zrovna k nakousnutí. Jejich rozhovor byl přerušen příchodem majitelky domu. Nastal rozruch.

Hrabinská jí vyšla vstříc se vstaženou rukou a s majestátním výrazem v rozzářené tváři. Paní domácí si přiložila k očím skřipec ve zlatých obroučkách a zvysoka se na všechny podívala. Velmi mě těší. Těší mě, opakovala s mdlým úsměvem a blahoskloně podávala ruku všem, které jí Cabinská představila. Jano, jen trochu omámilo vypité víno i ta velká společnost. Procházela se po pokojích, pozorovala, jak někteří hosté hrají karty, zaslechla všelijaké rozhovory a hádky. Cítila však, že k úplné spokojenosti jí něco chybí. Toužila kdysi po tomto světě a po lidech, mezi nimiž se teď pohybovala. Tato touha se jí splnila. Zdálo se jí však, že to pořád není to pravé, že představy, které se zrodily v její fantazii, byly mnohem krásnější a dokonalejší. Oblažovaly jí mnohem víc. Kromě Kotlického, na kterého zapomněla, připomínali jí tito lidé v mnohem obecenstvo. Neviděla v nich umělce. Sovinská ji už o všech podrobně informovala. Trochu zlostně zdůraznila, že jenom o Topolském a Pěšovi se neví, čím původně byli, ostatní, že jsou bývalí řemeslníci, příručí a obchodníci. Jana se probrala ze zamyšlení, protože se vedle ní objevil Kotlický se šálkem čaje. Se svým zatrpklým, unuděným úsměvem řekl: prohlížíte si společnost, slečno? Co je tu energie v každém pohybu? Jaké jsou to teď silné individuality? Kdyby se tak podařilo soustředit to nervové napětí do nějakého rezervoáru, bylo by to energie o několika koňských silách, kterou se tady plýtvá v jalových řečech. Vaše jízlivost má také sílu, řekla Jana pomalu, protože ji začínal dráždit. Utápějí se v pomluvách a klábosení. Tak jste to chtěla říci? Skoro tak. Nebo zkrátka, že jedno i druhé je... Zaváhala. Čím? Prosím vás, řekněte to. Mám strašně rád, když jsou ženy upřímné. Je dost nudným a dost banálním flirtem, řekla rychle. Ohromné, ohromné. Napjatě čekám na pokračování. Chtěla jsem říci jenom to. Řekla jsem to upřímně, protože nemám ráda přetvářky oslazené více nebo méně společenskou konvencí. Jen dál, dál. Věřím, že je to upřímné, šeptal Kotlický s úsměvem. Myslím si, že člověk se vždycky musí postavit vpravo nebo vlevo. Po něčem toužit, něco dělat, pracovat a do své činnosti vkládat celou duši. Žít plným životem. A není to rozumné nalhávat si, že s tímhle někam dojdeme? Dokončil za ní Kotlický. Ať už člověk dojde kamkoliv, hlavně když nezabředne v nudě. Pak je to také flirt, jenomže v jiné podobě, slečno. Jsem zvědav, kam až dojdete s tím svým elánem, čeho docílíte tou svou nadměrnou energií. Možná, že dosáhnu toho, čeho chci dosáhnout, odpověděla tišeji. Protože její myšlenky se náhle zamžily, jako by zastřeny přízrakem strachu z něčeho neznámého. Uvidíme, uvidíme, pronášel pomalu a důrazně, postavil sklenici na stůl, pak se s Janou rozloučil a tiše odešel. Jana odcházela do budoáru, ale cestou ji zastavila Nidzielská a dala se s ní do řeči. Později k ním přišel i Vladek. Všichni se začali rozcházet domů. Bydlíte daleko, zeptala se Nidzielská? Na podvale, ale nejpozději za týden se přestěhují na Vidok. To je dobře. My jdeme na pivnou, tak půjdeme společně. Nidzielská vzala Janu pod paži. Vladek šel vedle, trochu rozmrzelý, že musel doprovázet matku. Na ulicích bylo úplné ticho. Svítání rozjasňovalo šedivý obzor, takže už se dost zřetelně objevovaly obrysy domů. Plynové lampy jako zlaté šňůry z uzlíky vybledlých plamenů stály v nekonečné řadě, rozhazující na zlátlý prach po orosených chodnících a šedých zdech domů. Mlčky doprovodili Janu do hotelu. Nidzielská ji s jakousi náhlou srdečností políbila a rozešli se.

Bude se vám zde líbit, slečno? Myslím, že ano. Je tady ticho a světlo, to mi stačí. Kdo u vás bydlel přede mnou? Slečna Nikoleta. Teď je v Národním divadle, to už je nějaké jméno. No, zatím tam není tak docela. Ještě ji nemusí angažovat. Ale angažují ji. Slečna Snilovská je moc šikovná, ta ví, co má dělat. Nestačili na ní Majkovská s Cabinskou, vydržela to přes 6 let na venkově, vydrží to i teď. Tvrdila s naprostou určitostí Anna. Dcera Sovinské, k níž se teď Jana nastěhovala. Dny neudržitelně utíkaly a jako vlny věčného přílivu byly do břehu nekonečna. Tříštily se o ně a pak tiše padaly do hlubin času, ztrácely se v nich a jenom v lidských srdcích zanechávaly po sobě stopy. Janu čím dál víc pohlcovalo divadlo. Pravidelně chodila na zkoušky, potom dávala 2 hodiny klavír u Cabinských, zašla na oběd, připravovala si garderobu na představení a kolem 8 odcházela znovu do divadla. Cítila se osamělá téměř jako v Bukovci. Měla pocit, že tahle ta lidská džungle, která ji obklopovala, jí byla mnohem vzdálenější než tamní Buky a Borovice. Při obsazování nějaké nové hry si řekla Cabinskému o roli. Nepochodila. Myslím na vás. Ale nejdřív se musíte seznámit se scénou. Připravujeme nějaký melodram nebo lidovou hru, tam dostanete větší roli. Zatím však dávali samé operety, protože zaplňovali divadlo. Místo odpovědi se usmívala, i když se celá chvíla netrpělivostí. Naučila se už ovládat a chodit s maskou úsměvné lhostejnosti. Utěšovala se tím, že jednou snad přece jenom skončí s tím sborem, že přijde chvíle, kdy začne hrát. Jana brzy poznala, jaký život vedou její kolegyně. Nehoršila se však na ně, ani na ně nehleděla s pohrdáním. Bylo jí to naprosto lhostejné. V jejich očích to byly předměty, a ne lidé. A nikdy jí ani nenapadlo, že by také ona mohla takto žít. Příliš uvažovala a měla dost peněz, takže ještě nezakusila divadelní bídu. Jednou, když divadelní Švadlena a její bytná Sovinská měla jeden ze svých plačtivých dnů, chtěla se jí Jana před odchodem do divadla zeptat, jak daleko je Bělan, kam měla jet zítra na výlet s Mimi a s celou společností. Vstoupila do pokoje a překvapením strnula. Sovinská klečela u otevřeného kufru a po posteli, po stole i po židlích byly rozloženy části nějakého divadelního kostýmu. Na zemi ležely hromady ze žloutlých sešitů, v ruce držela fotografii mladého muže. Jana všechno přelétla očima a začala. Prosím vás, zítra jedu s celou společností do Bělan. Je to daleko? Sovinská neodpověděla. Jen se k ní obrátila s fotografií v ruce a hlasem plným bolesti zašeptala. Podívejte se, to je můj syn. A to jsou moje relikvie. Dodala a se slzami v očích ukázala na rozložené předměty. Umělec? Zeptala se Jana s jakousi bezděčnou úctou. Umělec. A jaký? A kde je teď? Kde? Odpověděla tlumeným hlasem. Kde? Zemřel. Zastřelil se. Darebák. Zamiloval se do zboristky a kvůli ní se zastřelil. Jsem v divadle, protože se mi pořád zdá, že Oleš se jednou vrátí. Že se už obléká a co nevidět se objeví na scéně. Když si to takhle představuji, chodím po šatně a jsem celá šťastná, protože úplně zapomínám, že už není. Že už nikdy nepřijde, že už ho nikdy neuvidím. Bože můj. Bože, a on za nic nemůže, jenom já. Vy všechny jste bez slitování. Vy všechny ničíte srdce matek.

Jana náhle zatoužila po tichu a klidu. Zde uprostřed zdí žila jakoby jenom polovinou své duše. Bylo jí tady těsno. Zdálo se jí, že domy kolem vrhají na její duši temně šedý pochmurný stín, že jí stojí v cestě zaclánějí slunce. Zastavila se na ulici, aby si rozmyslela, kam půjde, když v tom ji najednou někdo zezadu pozdravil. Dobrý den, slečno. Rychle se obrátila. Stála před ní Nidzielská, Vladkova matka. Její stará poctivá tvář se usmívala. Jana jí rychle odpověděla a rozhodla se, že nikam nepůjde. Doprovodím vás, trochu se projdu. Děkuji, děkuji. Nechcete se podívat ke mně? Navrhla jí tiše Nidzielská. Jsem pořád sama. Někdy několik dnů nevidím nikoho, kromě své Aničky a domovnice. Vladeček odjede ráno z domu a vrací se dost pozdě večer, takže si s ním nikdy nemohu popovídat. Půjdete se mnou, ano? Silně se rozkašlala a cupitala stařeckým krokem. Ráda, do představení mám ještě dost času. Vy ještě nejste dlouho u divadla, vidíte? Teprve 3 týdny, to je jako nic. Hned se to pozná. Hned. Jak to poznáte? Zeptala se Jana zvědavě. Neumím to tak vysvětlit. Všimla jsem si vás tehdy o jmeninách Cabinské a hned jsem to poznala. Řekla jsem to i Vladečkovi. Odložte si, prosím. Já hned přijdu. Vešla do druhého pokoje. Napijeme se kávy, řekla Nidzielská. Nidzielská se rozpovídala o Vladkovi. Přistrkovala jí pořád talířek s cukrovým a pobízela jí k jídlu. No řekněte sama, slečno, co z toho herectví má? Má školy. Tak by mohl být přece nějakým úředníkem. Dělá nám jen ostudu, až je člověku do pláče. Když někdo musí, to je něco jiného. Kati jsou nakonec taky, ale jistě z toho žádnou radost nemají. Jeho kolegové už jsou všichni ženatí. Mají děti, mají nějaké postavení, slušně vydělávají, zkrátka žijí jako lidé, jak pán Bůh přikazuje. A co on? Herec. Nemyslete si, že jsme bohatí. Máme dům, ale malý. A nájemníci neplatí. Daně jsou čím dál větší, takže z toho celkem nic není. No vidíte, slečno, je-li bo zákusek? Vladeček by se měl oženit a svěřím se vám, že jsme mu někoho vyhlídli. Vladeček mi slíbil, že ještě letos nechá divadla a ožení se. Poznala jsem svou příští snachu. Je to hezká dívenka z dobré rodiny. Mají ve Svatojánské ulici obchod s uzeninami. 2 domy a jen 3 děti. Každé dostane pěkný díl. Přála bych si, aby to bylo co nejdřív. Mám s ním takové trápení, pane bože, nechci si stěžovat, ale on se i rád napije. A hýřit umí jako jeho otec. Ano, ano, ano, musí se bohatě oženit. Je to šlechtický synek, no řekněte, slečno, jak by to vypadalo, kdyby se oženil s dívkou, která nic nemá. Bylo by to neštěstí pro to děvče, které by si ho vzalo. Neštěstí, já znám trochu svět, znám. Janu přepadla ospalost, když naslouchala její monotónní hlas v nehybném tichu, jež vládlo v bytě. Povstala, chystala se k odchodu. Přijďte mě zas někdy navštívit, má drahá, budu velmi ráda. Srdečně se s ní rozloučila a ještě se vyklonila z okna vyprovázející s jakýmsi diplomatickým úsměvem. Nidzielská zvala k sobě úmyslně postupně všechny hezčí ženy z divadla a vyprávěla jim o připravovaném Vladečkově manželství, aby je snad nenapadlo zamilovat se do něho. Jana se u domovních dveří setkala s Vladkem, který překvapením až vykřikl. Jistě jste byla u matky, zvolal, aniž ji předtím pozdravil. To přece není nic špatného, odpověděla a usmívala se jeho rozpakům. Aby do toho hrom uhodil, ta stará bláznivá ženská mě jenom kompromituje. Jistě vám povídala, že se brzy ožením, že jsem hýřil a tak dál. Směšné báchorky, prosím vás, zapomeňte na to. Vždyť se nic nestalo. Vím, že je to všechno směšné a co víc hloupé. Celé divadlo se mi směje, protože u nás už byly všechny slečny. Je v tom trochu podivínství, ale to se dá odůvodnit mateřskou láskou. Vaše matka vás má ráda. Jana si vzpomněla na domov.
Zachvěla se při těch vzpomínkách, které se jí smutně vynořovaly z paměti. Co se tam asi děje? Říkala si. Co dělá otec ovšem? Ovšem já přece mám otce. A najednou byla by ucítila slabé vlákenko sympatie, které ji přibližovalo k tomu podivínovi, despotovi. Představovala si, jak je teď opuštěn mezi cizími lidmi, kteří se smějí jeho výstřednostem. Kotlický přinesl kytici růží. Přijala ji chladně. Ani se na něho nepodívala, tak byla zaujata myšlenkou na otce. Máte dnes špatnou náladu, slečno, řekl a uchopil ji za ruku. Vytrhla mu ji a zeptala se, je možné, aby se otcové a děti navzájem nenáviděli? Už v samé otázce je obsažena kladná odpověď. V klasických případech je to hodně vzácné. Nenávist totiž není to též, co lhostejnost. Je to jenom poněkud odlišná forma lásky. Nenávist je vždycky výkřik zraněného srdce. Jana neodpověděla. Nemohla se uklidnit. Něco se mi stane. Možná, že přijede otec, nebo snad Křešikijevič. Ale málem se nahlas rozesmála, jak pošetilým se jí zdál tento dohad. Přiběhla k ní Mimi a začala jí šeptat. Vychází to dobře, zítra není zkouška. Pojedeme v poledne do Bělan, buďte doma, přijedeme pro vás. Když Jana přišla domů, okamžitě ulehla. Usnout nemohla a tak poslouchala hluk doléhající tlumenou ozvěnou z ulice. Hodiny ubíhaly pomalu a zvláštní neklid, jakoby předtucha něčeho, v ní rostly. Něco se stane, opakovala pořád a úzkostlivě poslouchala. Co mě potká? Ležela tiše a nehybnými přivřenými zřítelnicemi hleděla do dalekého, nekonečného prostoru. Usnula. Když se za nějakou dobu opět probudila a spatřila stejné stíny, zjistila, že se nepatrně pohybují. Viděla je zřetelněji, ale nemohla přesně rozeznat obrysy jejich tváří. Uvědomovala si jenom, že jsou čím dál blíž. Úplně se probrala. Pocit sílící předtuchy něčeho neznámého byl nesnesitelný. Rozhlížela se na všechny strany, protože se jí zdálo, že slyší něčí kroky, že někdo vstoupil do pokoje a po špičkách se blíží k její posteli, že se nad ní dokonce sklání. Strnula hrůzou, ale neodvážila se pohnout, jenom s námahou uvažovala, kdo je to. A ve svém nitru se celá třásla rozrušením. Tvrdě usnula teprve k ránu, když už první červené paprsky vycházejícího slunce pronikly do pokoje.

0: románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Lesu zdar a lovu zdar vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Textempore, jako vždy tu se rád přeje František Novotný. Nedávno nám lovecké fanfáry připomněly další slasti podzimu a já slíbil, že se do lesa vrátíme. Písniček o lese jsem našel mnoho, jenom v Lidovkách, co jich je, a na mysliveckém bále vám je bude hrát dechovka v zeleném celý večer. Když se podíváte na naši krásnou krajinu, třeba když jí zapadající sluníčko pročísne podzimní zřídnoucí barevnou čupřinu lesů, nedivíte se těm, kteří stejně jako Eva Pilarová, kde si za mořem tak často povzdechnou, jak pak je dnes u nás doma.

Ano, ano, už troubějí. Alovci vyrážejí se svým arsenálem do války s bohyní Štěstěnou. Jak bych mohl v lovecké sezóně zapomenout na slavný lov, který podle skutečné události zaznamenal zpívající právník pan doktor Ivo Jahelka.

devizový cizozemec, Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v mlází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesmíru.

Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skřížil jeho štreku starý Blažek na mopedu. Když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul, ještě štěstí, že měl hel.

Cesta lesem byla romantická už pro naše babičky a prababičky, jak dokládá písnička z roku 1912, kterou napsal Harry Waldauf a pro Alenu Havlíčkovou otextoval slavný kabaretier Jiří Červený.

lipou zamach. Ale Honza řekl klidně, ze mě nemusíš mít strach, ze mě nemusíš mít strach. V lese bylo pořád temněj, Ance začalo ousko být, na srdce jí padla tíse,

0: Vidně, tak se dala do breku. Koukej, Honzo, jak se bojím, ty mi něco uděláš. Honza řekl, ale Anko, co to dneska pořád máš? Co to dneska pořád máš? Noc je tu a Anka brečí, já se bojím ubohá. Honzo, ty se neudržíš, co si jenom počnu pro Boha. Honza se už ale dožral, nesmysl je tohleto. Nemůže se ti nic státi, inu zkrátka nejde to. Nemůžu před krávu držet, když se ti má něco stát. Anka řekla, ale Honzo, snad bys ji mohl uvázat. Snad bys ji mohl uvázat.
1: Je to tak, člověk v lese zabloudí raz, dva. Co všechno se může stát v lese, co nás tam může potkat, to by zabralo na samostatný pořad. Přiznám se, že třeba zprávy o tom, že se mnou může sbírat v lese houby opravdový vlk, mi dnes nedělají dobře a říkám si, že ti naši předkové asi věděli, proč nechali osadit cedulku, že tady byl zastřelen poslední šumavský vlk. Tak si dejme jednu velmi moudrou písničku, ve které však má vlk i les své místo.

0: doktory, et idem rektory.
1: Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

0: jen lůza, že se nás nemusíte bát.
1: Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a vaští páni, je čas, budeme účtovat.

Ježek, Voskovec, Verich a podle mého stále velmi aktuální píseň z balady Zadru. Trochu vlídnější text má krásné české blues Karla Zicha, kde dívčiny vlasy voní jako ticho v lese. A písnička opravdu také voní smůlou, protože je poslední, kterou jsme s Karlem napsali.

Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal trámový tvému obydlí, desku k tvému stolu, země je dřevo tvé kolébky i tvé rakve. Jsem tím, čím je pro blahobyt chléb a pro krásu kvítko. Buď mi také přítelem a chraň mě. Tvůj les. Na závěr jsem nechal procházku modřínovým hájem. Průvodcem nám bude Karel Kahovec a zároveň nabízím i varovný postřeh Vabyho Daňka. Vám všem děkuji za milou společnost, buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

když slyším o neděli zpívat. Vždyť i básníci skládají básně, že jen v neděli je krásně, kdy

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. To je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jaruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: to
0: hezky.
1: Pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne, že bych si spávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím jet, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. A takže takhle to je s tím mojím spaním, takže já si nemůžu stěžit.

0: A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za hodinu a půl, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase hodinu a půl. Takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mě říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma pikač, táta pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, babička tady jenom tě hlídá, víš? A ona toto řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě pikačovala.
1: Tak Ludmilko, moc děkuji, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a
0: Děkuji,
1: rozložit.
0: zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
1: Ať se vám daří.
0: Jo, děkuji. Naschle.
1: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Express. Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná, dobrý.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří
1: ne.
0: Nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi taky do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Mm-hmm. Paní Petro, tak děkuju za telefon,
1: jo,
0: držte
1: děkuju.
0: Se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zhrnul rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho už takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstajné, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis Teplíčaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vyprosu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Zlína.
0: Ano, povídejte, co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mi, když jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu, a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč, ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíční. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem, 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně No, byla odloučená, no.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by opustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Že to bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: takže
0: to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví.
0: Kolik...
1: V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo a taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli
1: všichni.
0: Ne,
1: ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, bylo mnohem větší, jo, a tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak...
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, medvídkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně,
0: a
1: vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zřímnu jako tak, meditačně. Já jsem malem zajela do Lošova. Jo, já bydlím kousek za Olomoucí. No a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek. Dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko. A teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spad, jo. Takže a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo. Tam jsou ty bylinky už namíchaný a to jí pomůže. Tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetku, tam dostanu. Šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano. Já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco jsem mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo, a já normálně nemůžu pak už spat, jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no, mně se to ale nestávalo, no, až
0: to
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... Tak i to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo, ale...

0: Já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
1: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
0: Určitě, určitě.
1: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
0: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby jich neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává, jo. No.
1: Teď nad tím přemýšlím.
0: No.
1: Zkuste to nějak rozvést.
0: Helejte se, no máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není. No.
1: No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak... Asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
0: No tak jako já jsem kdykoliv, prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
1: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak no. Dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
0: závěrem
1: další perličku?
0: Určitě bych, no perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost, užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám, jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde, no.
1: No tak to jsme skončili hezky, dobře.
0: No, jedu na plnej plyn.
1: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
0: Taky hezký večer všem přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že to zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Zabavá se to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát? V kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně.
1: Je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Mhm. Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuju, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám no. Ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohl ani no, cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad.
0: Aby se
1: mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádio, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající věc, to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to
1: přesně
0: máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím, jako třeba já stojím jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem praci, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijenu, vím, že někde má povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jističa, mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odla skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Ještě večer jsem, nesměl jsem žádný jako těžkého, tak jsem stáčil poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme u té zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor. A
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Před sebou máme další výpravu do doby, v níž panoval nejenom nad námi, leč i u nás Rudolf II., císař římský a král český. Čas vymezený jeho vládě ba i životu se chýlí, jak zjišťujeme, ke konci, leč my jej nemůžeme ještě opustit, protože bychom museli pominout mnohé jeho současníky, což učinit nechceme, domnívajíce se, že i menší postavy a postavičky patří k obrazu těch let a bez nich ten obraz není úplný. A tak se
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý budou snažit, abyste si všimli dalších pár drobtů na stole doby a mezi nimi i příběhu jistého Jakuba Kubaty.
4: A Jaromír Ostrý bude přitom všecky režírovat.
1: Inspirováni knihami Petra Hořejše i další literaturou jsme se tohoto úkolu podjali pro vlny Českého rozhlasu 2 tady v Českém rozhlase Brno.
5: Když se pod Kočárem pana Jáchyma z Hradce prolomil most a pán utonul, pocítili to jeho nekatoličtí poddaní jako úlevu. Pán jim nepřál. Neštěstí se přihodilo 2 týdny před vánočními svátky roku 1565. Krátce poté, kdy pán byl vyznamenán řádem Zlatého rouna od španělského krále. Zůstali po něm 2 sirotci, Adam a Anna. Panství spravovala 3 léta matka Anna, rozená z Rožmberka, potom odevzdala správu statků synovi. Ten se však o svůj majetek málo staral a svému regentu dělal těžkou hlavu. Byl to také šlechtic, třeba že zdaleka ne tak zámožný. O panství však dbal a když viděl, jak všechno hyne, protože pán na své statky nejezdí a dokonce, že proto ani lidé nedostávají včas svůj plat, neváhal to svému mladému zaměstnavateli otevřeně napsat, jak je mu líto, že věci nejsou tak, jakž by měly býti.
1: Pan Jáchym i pan Adam byli, jak už bylo řečeno v pověsti zpracované Leontínou Mašínovou, páni z Hradce, myslí se z Hradce Jindřichova.
3: Rod pánů z Hradce, jak ví každý návštěvník alespoň jednoho jihočeského hradu či zámku, pocházel z jedné z větví Vítkovců.
0: Původně měli ve znaku pouze 5listou růži.
3: Ale poslední páni z Hradce se už mohli chlubit rodovým erbem zlatou růží v modrém poli.
0: Většina pánů z Hradce zastávala v království dost významné úřady.
3: Byli ovšem i tací, kteří bojovali o moc se sousedními rody, ba i se samotným králem.
1: Oldřich z Hradce se ku příkladu postavil proti Janu Lucemburskému, ale včas si to rozmyslil a byl v Praze přítomen při korunovaci Karla IV.
3: Jedni páni z Hradce bojovali s husity.
0: Druzí zase proti ním.
3: A byl mezi nimi i jeden, co nejprve husity potíral, posléze změnil názor a společně s nimi vytáhl do bitvy Utachova.
0: Jak už víme, pan Menhard z Hradce se stal nejvyšším purkrabím a postavil se na odpor Jiřímu z Poděbrad, což neměl dělat, protože ho král vsadil do vězení.
3: Další pán z Hradce, který nesl jméno Jindřich, se zasloužil o velikou sbírku výpisů ze zemských desk, která měla sloužit jako podklad pro právní a politická jednání a která se zachovala.
0: A už tu máme nejvyššího kancléře království Jáchyma z Hradce.
1: Toho, který utonul po pádu Kočáru z mostu.
0: Ale ještě předtím stačil přikoupit k Hradci i Vimperk a Hlubokou.
3: A na scéně

0: proto, že nepoctiví poručníci sirotkům ubližují a ti, že proto utíkají z panství. Ale lidé nevěřili a bylo jim divné, že to nařízení znělo velmi přísně. Pán hrozil trestáním na hrdle, kdyby se někdo jeho nařízení protivil.
1: Sedláci versus pán, to už se v našich dějinách párkrát objevilo a ještě objeví.
0: Studujeme-li přesně historii Jana Sladkého Koziny a Jakuba Kubaty a hodnotíme-li oba tyto muže v dějinách, tu musíme říci, že je mezi nimi velmi mnoho podobného.
1: Ano, tohle je jedno z možných přirovnání, která nás při zkoumání případu na Hradeckém panství napadla. Vypůjčili jsme si je ze spisku doktora Josefa Salaby, vydaného ještě za rakousko-uherského mocnářství v roce 1905.
0: Oba vystupují jako obhájci práv lidu venkovského a za ně umírají. Oba se stali hrdiny selského lidu. Kozina vystupuje jako vůdce chodů, Kubata v čele blaťáků.
2: To srovnání mezi námi trochu pokulhává, protože Jan Sladký, zvaný Kozina, žil o 100 let později než Jakub Kubata na konci 17. století a to už byla přece jenom úplně jiná doba.
3: Problém chodu se však tomu blaťáckému podobal.
2: V obou případech se příčinou konfliktu s vládní mocí staly privileje.
3: Čas od času je čeští králové potvrzovali obyvatelům Chocka i Blat.
1: Aha, a co z těch privilejí vyplývalo?
3: Že ti i oni byli králováci.
1: Cože byli?
3: Králováci, tedy lidé přímo poddaní králi a tudíž roboty prosti.
1: Jako bez povinností vůči nějakému pánu?
3: Kromě krále.
0: Dokládá to Problatské list císaře Rudolfa II. Ze dne 15. března 1581. roku, kde týž mluví o svobodách a obdarováních, jež jim učinili čeští panovníci a které jim tito potvrzovali. Jak to dle svého v tom listu přiznání učinil i Rudolf II.
1: Snažím se pochopit smysl řečeného, leč stále mi nějak uniká, jako co z toho měli.
3: Privilejovaní.
2: My dnes říkáme privilegovaní.
3: Měli postavení příznivé.
2: Leč zároveň velmi vratké.
3: Král je totiž mohl kdykoliv zastavit anebo i prodat.
2: Byli přece jeho zboží.
3: A v skutku ten i onen panovník tak začasté činil, ku příkladu chodské domažlice, byly několikrát zastaveny.
2: Roku 1454. si vymohli domažličtí královský slib, že jejich město zastaveno nebude.
3: Ale v celku jim to platné nic nebylo, protože už za 4 roky na to je zastavil král Jiří z Poděbrad. Slib neslib.
2: Mimochodem v té zástavě pak domažlice zůstaly 120 let.
3: Stejně jako domažlice dopadly i chodské vesnice.
1: Všecky je nakonec spolkl Laminger alias Lomikar.
3: Habsburští panovníci jim prostě jejich výsady nepotvrdili.
2: Aby se chodové vyhnuli tomu, že budou zastaveni nebo prodáni, složili u královské komory jakousi kauci.
3: Podobnou finanční pozornost poskytli i králováci z královského hovozdu v okolí Železné Rudy.
2: K těm patřili vesnice jako Stachy, Stodůlky, Svatá Kateřina, celkem 7 obcí.
1: No a měli vystaráno.
2: Ale neměli, všecky ty vsi byly nakonec prodány.
1: Vrátila jim královská komora aspoň peníze?
2: O tom historie mlčí, ale pochybuji. Co jednou vládnoucí moc spolkne, to nerada zvrátí.
1: Snad vrátí.
2: Ono platí oboje.
1: A co blaťáci, taky sáhli do svých truhliček a zaplatili si nezávislost, byť relativní?
3: Blaťáci se vůbec nevyplatili.
2: I když se za ně přimlouval sám císař Rudolf.
1: Oni mu už nepatřili?
2: Momentálně ne. Habsburský panovník byl jaksi ve finanční tísni.
1: Což byl u panovníků tohoto rodu setrvalý stav.
2: A tak své milé králováky z Blat prodal.
3: Kvůli korektnosti dlužno dodat, že ten, kdo je vyhandloval, nebyl Rudolf, ale jeho dědeček, císař Ferdinand I.
1: A komu pak?
3: Nejprve rodu Ungnádu, později pánům z Hradce.
1: A zač se Rudolf přimlouval?
3: Aby blaťáky jejich pán tolik netrestal.
0: Pan Adam z Hradce, vrchnost na Blatech, potrestal je zvýšení

0: vyhoštěním některých robot hlavním provinilcům.
1: Čím se provinili?
2: Že reptali.
0: V blatských dědinách mezi Hlubokou a Vodňany se lidé bouřili a smlouvali proti svému pánu Adamovi z Hradce, když nařídil, aby sirotčí peníze byly odváděny na Hlubokou. Chtěl z nich platit své dluhy.
1: Tvrdí spisovatelka, která pověst o blaťácích zpracovala, ale my ji nemusíme tak docela věřit. Třeba to bylo všecko jinak.
0: Proto se sedláci na Blatech dohodli, že tu věc předloží samému císaři.
1: Tak tohle souhlasí, pověst i skutečnost v tomto punktu zajedno jsou.
0: Potom se znovu shromáždili ve městě Písku a poslali císaři skutečně stížné listy. Pan Adam z Hradce si je zavolal na Hlubokou, tvrdě jim pohrozil tresty na hrdle, takže se poddali a prosili za prominutí.
1: Dejme tomu, že to tak bylo. I to, co následovalo, se mohlo skutečně stát.
0: Následoval trest, jehož se nenadáli. Měli na Blatech posíci trávu a dodat jí k 11 panským dvorům usušenou. Podobně, že mají posíci a sklidit pšenici.
1: Než se probojujeme k jádru samotného sporu, snad by bylo na místě utrousit zmínku o samotných Blatech.
3: Není to název jedné obce, ale území o rozloze 434 jiter a 1310 sáhů.
1: Což je zajisté přesná informace, leč pro nás dnes už nepoužitelná.
3: Nacházejí se v okolí Zbudova.
1: No tak to už je praktičtější, neboť my víme, že Zbudov je obec ležící nedaleko Českých Budějovic, vlastně kousek od Hluboké nad Vltavou.
3: A dodnes si říkají Svobodná Blata.
2: Patří do majetku 9 sousedních obcí.
3: V první řadě je to Zbudov, pak Česká Lhota, Novosedlo, Hlavatce, Sedlec, Plástovice, Pašice, Pištín a Mydlovary.
1: Jedno jméno povedenější než druhé, což myslím bez ironie.
3: Původně byla Blata s velkým B opravdu blatem, tedy bažinou mokřiskem.
2: Obyvatelé okolních vesnic je však vysušili a proměnili v luka, v pastviska.
3: A když už se takto o ně zasloužili, tak král Vladislav Jagellonský roku 1509.
1: je daroval svým milým blaťákům.
3: Ale nikoli. Daroval je do dědičného vlastnictví Petru z Rožmberka, pánu na Krumlově, a jeho strýcům na Hluboké, což byli Pernštejnové.
1: Takže žádná svoboda?
3: Ale ano, byla, protože Pernštejnové a Rožmberkové dali Blata neprodleně ve svobodné užívání obyvatelům vsí kolem Blat rozloženým.
1: Proč pak byli páni najednou tak přejícní?
3: No, protože neměli o Blata velký zájem.
1: Proč?
3: Ale samé nevýhody. Hlavně, že byla příliš daleko od jejich panství.
2: Sedláci je mohli společně...
3: A hlavně svobodně...
2: užívat, a to po celá desetiletí, takže měli za to, že jim patří, že jsou jejich vlastníky.
1: Dnešní soudci by to nazvali vydrženým právem.
2: Dnešní soudci se tenkrát nevyskytovali.
3: A tak, když byla Blata po 70letém užívání vložena do zemských desk?
2: Stalo se tak v roce 1579.
3: Vystihli v tom blaťáci útok a první krok.
1: První krok k čemu?
3: Že jim ta Blata někdo sebere.
1: A měli pravdu?
3: Měli. Blata totiž tím zapsáním nebyla přidělena ke statkům, ale zůstala nadále samostatnou držebností.
1: Držebností? Hrozný termín.
3: Právníci si v takových a podobných libují přímo zvrhlé.
2: V zemských dckách měla Blata dokonce jakousi zvláštní vložku.
3: Nebyla však přesně zaměřena, ani rozdělena a hlavně nikam přidělena.
0: Blata byl starodávný majetek zdejších sedláků. Daroval jim je před mnoha lety pán z Rožmberka, mohli jich užívat po svém. Blata je živila. Na jejich vlhkých pozemcích se obilí málo dařilo, za to tráva tam vyrůstala po pás. Měli ji víc, než potřebovali, a trželi ze sena tolik, že si mohli mouky koupit dost, zvlášť když hrozila vojna a dodávali sen vojsku. Teď, když měli být zbaveni své obživy, byli zděšeni a rozhněváni. Blata jsou jejich, doposud jim nikdo právo na ně neupíral. A nyní se proslýchalo, že to tak má zůstat, že blačtí sedláci mají sice trávu kosit, seno sušit, ale odvádět pánovi.
2: aby ta svoje blata sedláci zachránili?
0: Tak přes zákaz pana Adama z Hradce.
1: A teď bychom mohli citovat pana Adama z Hradce verba ipsissima, neboli jeho nejvlastnější slova?
0: Se na těch blatech v počtu asi 700 osob scházeli, tu jaké svobodství měli, suplikaci pro císaře Rudolfa II. V Písku zhotoviti dali, rady drželi a k císaři posly vypraviti se ustanovili. Poté nadšený zápas zavedení jistého statečného sedláka ze Zbudova zdvihli.
3: Toto není možná. To si nemůžeme dát líbit. Máme na to listinu zlatými písmeny napsanou.
0: To volali na svých shromážděních a zvláště tak bouřil sedlák Jakub Kubata ze Záblatí.
1: Snad richtář Jakub Kubata, ne?
2: Zatím nikoli. Zatím jenom sedlák Čtvrtláník. Skutečný richtář podle pověsti jenom podezřele mlčel.
1: Proč?
2: Protože se té vzácné listiny zbavil. Ne snad schválně, ale nerozumem. Záblatští si totiž chtěli koupit obecního býka a neměli dost peněz. A tak koho si napadlo, že mají pravé zlato na darovací listině a když ji dají řezníkovi do zástavy, že jim počká.
1: A počkal?
2: Hlavně si ji přečetl a zjistil, že je důležitá a že by se vrchnosti mohl velmi zavděčit, kdyby jí ji prodal.
1: Což učinil.
2: A pro jistotu se okamžitě vystěhoval.
1: Blaťáci se ovšem po listině scháněli.
2: Leč bez výsledku. Utěšovali se ale tím, že vrchnost o té listině stejně ví a právo na blata jim nikdy neupře.
1: Leč upřela.
2: Na blatských lukách se začalo kosit pro pána z Hradce.
3: Padlo tu před chvilkou jedno takové cizí slovíčko.
1: V tomto seriálu mnoho cizích slovíček nepadá, neboť autoři, interpreti i režisér jsou přesvědčeni, že českou minulostí jest lépe touletí se česky.
3: To slůvko je do jazyka našeho rodného vrostlé již nějaké to století a všichni mu dobře rozumějí.
1: O jaké slovo šlo?
3: Autonomie.
1: No tak čeština sice zná odpovídající domácí termín, ale ten se už moc nepoužívá, totiž své zákonnost.
3: No tak blaťáci byli své zákoní hodně.
2: Historik doktor Salaba říká, že úplně.
3: Podobně jako králováci na Železnorucku.
2: Měli samosprávu soudní,
3: policejní,
2: berní
3: i vojenskou.
2: O všecko se ve vsích staral přímo, tedy co se rozdělování povinností týče, vrchní richtář.
3: Ten vystupoval jako reprezentant obyvatel blat vůči úřadům.
2: Na blatech sídlil vrchní richtář zřejmě ve Zbudově.
3: Tato selská samospráva,
1: tedy autonomie neboli své zákonnost,
3: se vztahovala tam, kde byla odpuštěna odůmrť.
2: Což znamená zvláště na Blatsku.
3: I na agendu pozůstalostní a dědickou a sirotčí.
1: To jsou jakési nepodstatné právnické záležitosti.
3: Ale vůbec nejsou. Šlo přece o to, kdo majetek zdědí. Zdali propadne pánu nebo zůstane v rodě. A kdo se bude starat o správu majetku, než sirotci dospějí.
2: Pozůstalostní řízení prováděl richtář. Měl na starosti soudní odhady vedle sirotčí účty i pokladnu a přijímal vklady a vyplácel sirotčí podíly.
1: Neboli zastával práci, kterou se dnes živí četné instituce sociální správy.
3: Blaťákům patřilo těch práv ještě víc než chodům, protože měli na tu svoji samosprávu dědickou i sirotčí listiny, které jim potvrdili králové.
2: Naposledy Rudolf II.
3: Proto se taky sám císař za ně přimlouval u Adama z Hradce.
0: Jejich svobody spočívaly v tom, že měli odpuštěnu odůmrť, to jest bylo jim přiznáno vlastní dědické právo. Tohoto práva nestratili, ale byla jim odňata sirotčí autonomie. Proti tomu se vzbouřili na blatech a list Adama z Hradce ze dne 12. dubna roku 1581 jasně mluví o popravách, vzpouře, tamže a podrobně líčí, jak dlouhý a silný byl odboj blaťáků.
2: Vilém z Pernštejna udělil vsím kolem Hluboké a Protivína,
1: tedy v době, kdy mu ještě patřili,
2: úplné právo dědické a tím i sirotčí, a z toho se vyvinula sirotčí samospráva, kterou králové uznávali.
3: Všecko se však změnilo za předchůdců pána z Hradce.
1: Jak víme, nějakou dobu hospodařili na Blatech Ungnádové.
3: A bylo to hospodářství turecké, protože nejenže porušovali samosprávu, ale měli náramný nepořádek ve věcech siročích, zádušních i kostelních.
2: To všecko blaťáci věděli, a tak není divu, že měli nechuť k jakýmkoliv změnám.
0: Jmenoval-li se popravený Kubata, jak tvrdí stará tradice lidová, a to Jakub či jinak, a byl nebo nebyl-li rychtářem, je podružné a tudíž o ničem nerozhoduje. Faktem je, že ve Zbudově jest od roku 1564. Jakub, od roku 1571. přímým Kubata a roku 1576. Kubata krčmář, tedy jako rychtář.
1: Byl Kubata krčmář nebo rychtář?
2: Pravděpodobně, na rozdíl od pověsti, obojí.
3: Jako zámožný a respektovaný člověk určitě patřil k předním kandidátům na rychtářskou funkci.
2: Když se před rokem 1581 srotilo na Blatech několikrát kolem 700 lidí, aby demonstrovali své svobodné právo na toto území, jejich rychtář o tom musel vědět, pokud je přímo nevedl.
3: Blata jsou naše. Povedeme s pánem soud.
0: Jaký to byl ale soud? Kubatu umlčovali, jeho nepříteli, rychtáři z jeho vsi, popřáli sluchu. A rychtář líčil Kubatu jako dávného rebelanta, který by si jen říkal z knih, že jich má hromadu a z nich čerpá smělost, aby štval proti panstvu. Nadarmo se Kubata hájil, nadarmo nabízel, že odpřisáhne pravdu, kterou ostatně znají ve všech blatských vesnicích, všichni panští úředníci a pán sám bez pochyby také. Listin nebylo, Kubatova slova si vyložili u soudu jako drzost a odsoudili jej k smrti.
3: 20. dubna roku 1581. byl skutečně sťat.
2: Stalo se to zřejmě přímo na místě, jak dokazují kameny u potoka Soudného.
0: A tak se jejich velkým přečiněním znamenitě stižen,
1: píše pan Adam z Hradce v dopise Rudolfovi II.
0: Musel jsem jich několik nahrdle strestati a na některých té věci začátek učiniti poručil.
1: Popravených tedy zřejmě bylo víc?
3: Všechny kameny se nezachovaly, zůstaly jenom ty uprostřed Blat mezi Zbudovem a Plástovicemi.
2: Jsou na nich vytesány křížky.
0: Než Kat dokonal svůj úkol, odsouzenec prý zvolal.
3: Já, Jakub Kubata, dávám hlavu za Blata. Kam až po mém stětí má hlava doskáče, až po to místo jsou Blata naše.
0: I počali se lidé bouřit a páni ze strachu, aby nepřišli o životy, dali Katovi rozkaz, aby si pospíšil a ještě dříve odjeli, než byl ortel vykonán. Kubatova hlava prý skutečně doskákala až po hranici Blat. Zatím se od západu přihnala bouřka, zažloutlý mrak vysypal ze svého klína kroupy a ty byly jak do odjíždějícího panstva a soudců, tak do rychtáře svědka, jenž Kubatovi přitížil. Tlouklo také do panských polí a pomlátilo úrodu. Selským pozemkům se však vyhnulo. Sedláci potom přivalili na smutné místo dva balvany. Jeden větší postavili tam, kde byl Kubata popraven, druhý tam, kam doskákala jeho hlava. Jeho památka zůstala všem na Blatech svatá a jeho odvaha způsobila, že sedláci se nebáli poslat do Prahy stížnost na křivdu, která se jemu i jim stala. A na podiv vyhráli. Směli zase užívat Blat volně, ne však ti, kteří stížnost vedli, nýbrž teprve jejich vzdálení potomci, neboť spor se táhl 200 let.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.